0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po druhé Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Ještě mi nebylo 6 roků, ale už skoro, zapsali mě rodiče do hudební školy v Opočně, že se tam budu učit hrát na housle. Byl jsem malý, na inzerát mi sehnali housličky půlové a já jsem začal chodit na Trčkovo, neboli na tak řečené malé náměstí, k panu řediteli hudební školy Josefu Václavu Kratochvílovi, o kterém určitě bude ještě někdy řeč. No a ty housličky jsem trápil, až sténaly. Nějaký čas to trvalo, než jsem mohl hrát aspoň národní písničky ve snadném slohu, upravené pro budoucí virtuózy panem Beranem, tuším, že Josefem. Ale už tehdy jsem k ním získal vřelý vztah. A tak dnes začnu jednou z nich.

Národní písničku Koupím já si koně vraný, která je současně tak tesklivá i zas furianská, jsme vám hráli v úpravě Jana Slimáčka a v podání plzeňského lidového souboru, řízeného skladatelem Zdeňkem Lukášem, zpíval Jaromír Horák. Snímek pochází z roku 1972. To by bylo 36. A po 9 letech strávených v Československém rozhlase v Praze byl jsem už 3 roky ve svobodném povolání. To jest, ochutnával jsem, jaké to je žít bez existenční jistoty. Ale kromě jiného i písničky mě držely nad vodou. Už jsem jich měl na svědomí pěknou řádku. Například Půlnoční uspávanku, kterou s country beatem Jiřího Brabce naspíval tehdy stále populárnější Jiří Grossman s Libuší Cincibusovou. My jsme byli kamarádi už od poloviny 60. roků. Slova jsem napsal k melodii Luboše Sluky, svého staršího souputníka Sopočna, který byl v tom čase před 60 lety šéfredaktorem hudebního vydavatelství Panton.

polovině 60. roků minulého století, to zní hrozně, když to tak slyším, minulé století, nám bylo dobře. V rozhlase jsem připravoval písničkový pořad Polní pošta, oficiálně určený vojákům základní služby, ale víc ho doma poslouchali jejich rodiče a milenky, případně manželky, pokud byli ti hoši v povinné uniformě už před nástupem do kasáren až příliš čilí. A Luboš Sluka, to už jsem řekl, byl v hudebním nakladatelství Panton. Chodil jsem tam za ním často a tak jsem se tam seznámil s jedním z průkopníků českého swingu, s vynikajícím klavíristou a skladatelem nádherných písní Leopoldem Korbařem. Byl milý, skromný, k mladému adeptovi textařského řemesla byl vstřícný, dokonce zhudebnil jedno mé veršové cvičení Nadlouží, krouží, komáří, hejna. Ale jeho nahrání jsme se nedočkali, protože na konci těch nadějných roků přijela původně prý spřátelená, náhle však nepřátelská vojska a spadla klec. Ale Korbařovy starší melodie ve mně a věřím, že nejen ve mně, jsou pořád živé. Pošlu vám teď tu snad vůbec nejznámější, ale pozor, tak, jak ji určitě neznáte a beze zpěvu, zpívat si můžete sami.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Hrál, to by vás asi nenapadlo, salonní orchestr Josefa Vejvody. Ale u skladatele Leopolda Korbaře se zdržím, že se často nahrávali jeho pomalé foxy jako vlající šátek, dárek na památku nebo denně vzpomínám, to se nedivím. Víc mě překvapuje, že se opakovaných snímků dočkala i svižná Vystavím zeď kolem tebe. Můžeme si ji poslechnout hned dvakrát. V obou případech s orchestrem Karla Vlacha. Poprvé ze snímku z roku 1940 a podruhé z roku 1950. Pouhých 10 roků a jaká změna. A nepřišla jen díky lepší technice. Slova Jaroslava Moravce zpívalo v prvním případě jakési ultrafon trio, vytvořené asi čistě účelově, tuším v něm skoro s jistotou hlas doktora Swinga Arnošta Kafky. Ve druhém Rudolf Cortés. Vzpomínám si, že Cortéze a tuhle písničku jsem slyšel poprvé naživo na nočním koncertu Vlachova orchestru od 23 hodin v divadle Estrády a satyry ve Vodičkově ulici. Když jsme tam tehdy s přítelem Ivem Přikrylem, taky bláznem do swingu, šli z naší koleje v Lazarské ulicí Vladislavovou, náhle se k nám přitočilo jakési postarší už nočňátko a urputně nám nabízelo své služby. My se tak vylekali, že jsme do divadla přiběhli skoro bez dechu. Vidíte, zdánlivě bezvýznamná chvilička, ale já ne se jí zbavit. Velké město a jeho nástrahy, kterých se tak bála moje maminka, když mě tam musela pustit na studia, předvedlo svou horší tvář.

Hned ta o 10 let mladší verze z roku 1950, i když pro mě v tomhle roce tehdy ještě neexistovala.

Za Leopoldem Korbařem jsem byl dokonce jednou u něj doma. Bydlel ve vilce na Stráni nad Podolím s výhledem na Vltavu. To už byl v důchodu a velmi, velmi se mu zhoršil zrak, téměř neviděl. Jenže u klavíru omládl, nad klávesami mu ta téměř úplná slepota nevadila. A to mi připomíná, abych obrátil list výtečného současného houslistu Milana Al-Ashába, se kterým jsem už třikrát vystupoval na jeho koncertech, četl jsem na nich básně. Zatímco on mě udivoval a dodnes udivuje tím, že hraje všechno od Bacha až po současné skladatele z paměti, bez not. Ptal jsem se ho, jak si může pamatovat celé skladby. A on mi vysvětlil, že mu pomáhá paměť prstů. Zázračná věc, řekl jsem si, to bych měl taky mít, když celý život píšu, nejdřív na psacím stroji a dnes na počítači. Jenže jsem zjistil, že u mě to platí jen částečně, bez očí bych se na správná písmenka netrefoval. No tak ať nablízko vidím naštěstí ještě dobře. Avšak opustíme minulost. Vzpomínky jsou sice jednou z podmínek tohoto pořadu, ale nemusí být všechny staré víc než půl století. Nahrávce písničky, kterou vás chci potěšit teď, je teprve 13 roků.

Líbeznou lidovou Zdálo se mně má panenko zpíval s orchestrem Václava Hybše moravský bard Jožka Černý. Ale to možná nosím mouku do mlýna, co jste poznali. Když už jsme u Hybše, vím, že v tomto pořadu měl taky svůj cyklus, říkal mi to. Konec konců, jak by ne, taky je to krajan z Police nad Metují. A my spolu teď připravujeme, snad to smím prozradit, už se pomalu a snad jistě blížíme k cíli, připravujeme spolu knížku jeho vzpomínek. Vymyslel jsem název, zatím jen pracovní, ale když ho řeknu, třeba ho posvětím. Mluv, kapelníku, mluv, tak nám držte palce. A poslechněte si se mnou, jak mu jeho trubka pěkně hrála, když si pro ní a pro svou kapelu upravil slavný menuet Luigi Boccheriniho.

jak jsem to říkal minule, že teprve tři tvoří společnost, tak si dáme Ibsen do třetice. A to v písni, kterou si přivezl, tuším, ze Švýcarska, když tam byl s Valdemarem Matuškou, na dvě písničky dirigovat významný zahraniční orchestr, myslím, že Mnichovskou filharmonii, ale na tom nezáleží. Důležité je, že to bylo na mezinárodním festivalu, jehož prezidentem byl Charlie Chaplin a uváděla ho britská herecká hvězda Peter, já nevím, jak se přesně čte, Ustinov. Říkal jsem mu, myslím, Václavu Hybšovi, to jste se asi poměli, co? Ale vyvadl mě z omylu a vysvětlil bez jakékoliv lítosti, že zatímco všichni ti ve světě známí se krmili v luxusní hotelové restauraci, oni jako vyslanci naší kultury chodili jíst do bufáče, možná na stojačku, ale to si přidávám, na podrobnosti jsem se ho neptal. Hlavní bylo, že si odtamtud přivezl, pro Milana Chladila, Chaplinovu písničku, kterou autor českého textu Zdeněk Borovec pak nazval Té, kterou mám rád. A tu si teď poslechneme.

Před týdnem v prvním díle jsem vám sliboval hudební pestrost. Dnes dodám, že se nemíním vyhýbat ani kuriozitám. Víte, často se mě lidé ptají, jak to, že jsem po určitou dobu v minulých letech dokázal ne sedět, ale balancovat na dvou židlích, to jest hrát jak v divadle Járy Cimrmana, tak účinkovat v salonu Cimrman, zakladatele našeho divadla Jiřího Šebánka. Ten vznikl z jeho vůle mnohem později, až když Jirka divadlo opustil. K tomuhle případu já se vracím nerad, to by bylo na dlouhou řeč a je to složité, ale bez rozpaků říkám, že mě to zkrátka obojí bavilo. Například, už za studentských let jsem si oblíbil americkou lidovou píseň Ďáblovo stádo, někdy jmenovanou Nebeští jezdci, kterou u nás, pokud vím, prvně zpíval Cortés s Plachem. A když

0: Argentinská vláda padla, v zemi vládnou zdrhovadla.
1: Je moc písní a písniček, které jsem kdysi dobře znal a které během dlouhých roků zapadly a spolkly je čas, ten vlastně prý ani neexistující prevít. Jedna, kterou jsem od mládí, možná dokonce od dětství už nikdy neslyšel, se jmenuje Pár kouzel znát. Nevím, zpíval-li taky někdo jiný než R.A. Dvorský. Podle mě by bylo nepochopitelné, kdyby ne, protože je příjemná, její melodie jakoby v uších nejen ladila, ale jakoby je dokonce hladila. Ale my si ji poslechneme od něho a od sester Alanových. Slova k ní napsal dnes už zmíněný Jaroslav Moravec a protože se mi našel na CDčku R.A. Dvorský vzpomínky, a R.A. Dvorský byl další krajan, rodák ze Dvora Králové. Bohužel osobně jsem se s ním nikdy nesetkal, ale moc mi o něm vyprávěl přítel Zdeněk Petr, tak si tuhle líbeznost dopřejeme. Melodii k ní složil doktor Emil Ludvík, taky jeden z průkopníků českého swingu, který si nezaslouží zapomenutí.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Ještě jsme tady dnes neměli polku. A polka je přece tanec vzniklý u nás, je náš, se vším všudy. Je to taky náš dobrý vývozní artikl. A jsem rád, že stále vznikají nové písničky i v jejím rytmu. Sám jsem jich do repertoáru současných orchestrů přidal, no nevím kolik. Když píšu texty, dělám to většinou k hudbě už hotové, což je někdy trochu svazující, aby se spolu slova a hudba nehádaly. Vždyť jak hudba, tak čeština mají své zákony, které by se měly z obou stran dodržovat. No, měly by se, ale ne vždycky se to děje. To je ovšem slovo do pranice někam jinam, ne sem, tak promiňte, že jsem na to ťukl. Původně jsem chtěl jen ohlásit polku moravského skladatele Václava Maňase mladšího, kterou jsem nazval Nade všecko rád. Trochu jsem si s ní s češtinou pohrál a kapelník dechové hudby Veselka Ladislav Kubeš, dlouholetý kontrabasista operního orchestru Národního divadla v Praze, ji svěřil zpěváku, který je také takzvaně všežánrový, Radku Žaludovi.

Když vzpomínám na své první kroky vedoucí mě k hudbě, nemůžu znovu nevzpomenout na dětství a na ředitele Opočenské hudební školy Kratochvíla. Udělal pro mou, a nejen pro mou, hudební osvětu obrovsky mnoho. Pořádal takzvané Opočenské hudební soboty, na které zval významné koncertní umělce i hudební skladatele z Prahy a Brna. A žáci a rodiče žáků jeho školy, opočenští i z okolí, na nich vstřebávali hudbu, ke které by se jinak mohli jen těžko přiblížit. Koncertovali u nás virtuózové na klavír, na housle, zpěváci z Národního divadla, skladatel Jaroslav Křička a další. Místní divadelní ochotníci, odvážím se říct, že pod Kratochvílovým vlivem, si troufli dokonce na Křičkovu operu Ogaři a nastudovali i slavnou operní jednoaktovku V studni od Viléma Blotka. Tak jsem poprvé slyšel jména světově uznávaných klasických skladatelů Mozarta, Beethovena, Chopina a tak dále. Dnes vím, že mnozí na ty koncerty chodili především z povinnosti. Patřilo to, jak se říká, k dobrému tónu. Ale chodili a něco to v nich zanechávalo. Něco, o čem předtím asi nevěděli. I ve mně taky. Dopřejeme si teď na počest pana ředitele Kratochvíla Mozartův pochod a la Turka, jak ho nahrál orchestr Virtuosity Praga pod taktovkou Oldřicha Vlčka.

čím dnešní vzpomínání zakončím. Dlouho jsem dumal a dumal a pak jsem na to káp. Balčíkem. A nejen tak ledajakým. A zahraným nejen tak ledajace. Vzpomenu si přitom, jak mě někdy na začátku 90. let minulého století, bohužel v českém, ještě v československém rozhlase, rozčílila jakási mladá hlasatelka, když řekla, že budou hrát polku Josefa Ponkara. Vybouchl jsem smíchy i vzteky. To jsme najednou tak všichni zmagořili z angličtiny, za komunistů upozaďované a náhle k nám houfně vnikající, že neznáme jméno poctivého lidového muzikanta ze Zdic Josefa Poncara, no to je napováženou. Naštěstí se to už neopakovalo, nebo aspoň já o tom nevím. A tak si od tohoto dobrého muže, celoživotního železničáře, který se nikdy hudebně nesprofesionalizoval, ale složil spoustu pěkných písniček, připomeneme si jeho valčík Ten večer májový. Text Vaška Zemana zaspívají Josef Opelt a Dana Suchá. Doprovodí je netradičně, všimněte si toho prosím, Plzeňská filharmonie. A mějte se dobře, Miloň Čepelka se s vámi v pořadu Desky, pásky, vzpomínky těší naslyšenou zase za týden.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe z toho zdrudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
6: Já vás moc zdravím a začnu dneska netypicky veršem. Radost země přímo sálává, já jsem Petr Salava.
5: Tak mě Petr předběhl a já přidám tu svou. Jdem do toho s Petrem Salavou a historek scének a písniček záplavou.
0: Humoriáda.

0: Marek Lambora, Eva Burešová zpívali o tom, jak se krásně mají. Vy se máte taky krásně, doufejme, anebo se budete mít, protože jste s námi u toho správného pořadu. Petr Salava, chce něco říci.
1: Já jsem hrozně rád v Humoriádě a hrozně rád se tady vždycky vrací vám, myslím, že i s vámi, s Patrikem, ke starému, milému, laskavému humoru a ke slušnosti, protože to, co se v současnosti odehrává na mediální scéně, je prostě strašné a slyšejí to děti. A mně je to hrozně líto, tak právě proto bych dneska, jestli můžu vybrat na poprvé, vybral velikány, a sice pány Miloše Kopeckého a Lubomíra Lipského.
0: Ano, a navíc v jejich snad nejtypičtějších rolích Strossmayer a Hlust Vysihák. Co mají spolu společného? Jsme zvědaví.
2: Poklona si vás, dobrý den. Promiňte, prosím, že jsem tak smělej. Já prej tady mám vyhledat nějakýho slavného torpéda.
3: No tak torpéda snad asi ne, to těžko, pane, my nejsme sklad munice, víme? Zvláště nenámořní. Vy, hádám, vy spíše hledáte ortopéda.
2: Jo, ortopéda. Tak nějak. Víte, on mi to starý asi nějak zašmodrchal, no to víte, inženýr. Tak vyražte být pan doktor.
3: Ano, ano, přímo. Ano, Strossmayer.
2: A kde bych ho tady našel?
3: Koho?
2: No toho, jak říkáte, toho Stožamera.
3: Strossmayera.
2: Jo.
3: To jsem já.
2: Jo, to jste přímo vy. No tak to je fajn. Víte, já mám vždycky rád, když je někdo přímo von. Tak to už vás vlastně ani hledat nemusím, víte?
3: No ale kdyby vás to třeba náhodou zvlášť bavilo, prosím, já jsem ochoten se vám tady někam schovat. Třeba tady někam mezi diváky.
2: Ale to já bych vás stejně rozeznal, víte? Kor mezi normálníma lidma. Poněvadž vyračte by takovej jakoby velice povědomý ksicht, víte? Hejte, prosím vás, nedělal jste náhodou v té nemocnici na konci města?
3: Na kraji města, chcete říct? Ano, dělal.
2: Dělal.
3: Ale dělal, no, ano, tak. To byla krásná doba. No. To byla vůbec zvláštní, řekl bych přímo, unikátní nemocnice.
2: Jo.
3: Ano, unikátní nemocnice. To byla snad jediná nemocnice, kde nikdy nikdo nevzal žádný úplatek.
2: No. Takže tam jste dělal.
3: Tam jsem dělal, no já dělám, kde můžu.
2: Helejte, a že děláte Níčko tady?
3: Znáte to, ne? Autorské intriky, co vám budu povídat.
2: No jo.
3: Ale poslouchejte, vy jste mi taky nějak povědomí. Jaké pak je vaše ctěné jméno?
2: No tak mé ctěné jméno, Hlust Vysihák.
3: Ale ne, ano. Hlust Vysihák, to jste vy.
2: Přímo osobně.
3: Ten vrátnej, no, s těma práskačkama, s těma fousama.
2: No jo, ve výslužbě.
3: No, tak to už jsem doma.
2: Jej, to je škoda, že jsem vás tady nezastih.
3: Moment, nechoďte nikam, neodcházejte mi. Rozumějte mi, když říkám, že jsem doma, tak tím, jak si chci naznačit, že vím, kam vás mám zařadit.
2: No to jste teda frajer. Můj nadřízený si s tím letím lámou hlavu do dneška. Kam mě zařadit teda?
3: No a co pak vy teďko děláte?
2: No tak teďko hlídám stavební materiál pro výstavbu sídliště, které se nazývá Šestka v Levodole.
3: Jo. To je nějaké družstvo zubních lékařů, ne?
2: Ne, prej jsou to převážně boxéři.
3: Takže vy máte vlastně takové velice, velice rizikové pracoviště.
2: No, ano, ano.
3: Poslyšte, ztratí se vám tam někdy, řekněme, jako příkladám, třeba pytel cementu?
2: Jo, kdyby jenom to, pane doktore, tuhle jsem se kapánek zamyslel nad tím ukazatelem plnění plánu a někdo mi ukrad dva pokoje a kuchyň.
3: Ne. I s příslušenstvím?
2: No tak naštěstí bez. To už ukradli dvě noci předtím mýmu švagrovi ze sídliště, které se nazývá Klidné stáří 08.
3: To je zřejmě nějaké sídliště pro důchodce, že ano? Ne, no tak ať to své sídliště přejmenují na Neklidné stáří 00 a je to, no. Zkuste jim to navrhnout.
2: No, teda jako nápad je to výborný, pane doktore. Páč ta 00 se tam ztratila taky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to byl slavný doktor Strossmayer a vrátný Hlust Vysihák v Silvestru 1979. Vzpomene si, Petr Salva, co tou dobou prováděl?
1: K Který to byl, prosím, ještě jednou
0: 79.
1: rok?
0: 79. minulého století.
1: Ježíš, to jsem byl mladý kluk, to jsem byl vlastně disc-jockey v největší síle, no tak to jsem
0: tak to
1: hrával...
0: Tak to musel být Silvestr.
1: Zaprvé jsem hrával Silvestry, což je něco, co už dneska absolutně netuším, co to je, ale hlavně jsem v té době hrál 30krát za měsíc, protože jsem musel. No, taky na to vzpomínám.
0: I v únoru? No, ne, pardon, tak to tam, bylo odbočení.
1: No, v únoru jsem možná hrál 30krát, že byl nějaký dvojáček.
0: No, jasně.
1: Ale jinak jsme hráli každý den. To byla těžká doba pro DJ.
0: Ano, tak hej, pane disc jockey, teď si poslechneme výběr pro naše posluchače. Mají na Ačku Miloše Kopeckého s Lubomírem Lipským, jak už otevřel tuto kapitolu náš dnešní host Petr Salava, anebo nastoupí Josef Náhlovský s Karlem Šípem. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. No prosím. Jsme na to dneska dva a teď ještě Pavel Vítek zaspívá Víš, jak se mi líbíš.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A tak rovnou navážu, pokud je Petr Salava řidič, předpokládám, co si užívá nejméně a co nejvíce za volantem?
2: Tak já si jako nejmíň užívám Pražský okruh.
1: Ano.
2: A v současnosti mě trošku hlava nebere, že to je úplně nádherná nová betonová silnice a už je opět opravovaná. Uh-huh. A mě by docela zajímalo, proč. Tak to mě vadí, protože stojíme v koloně každý den, ať je ráno, poledne nebo večer, Pražský okruh.
1: Mm-hmm. A on ještě není celý, ne, dokonce?
2: Já myslím, ten, který je u Barandova, ten jo, náš ne. Z D5-ky jo, na jo, D1-čku jo, jo. Neustále opravy, fakt to nechápu.
1: Tak tolik apel. A co se Petrovi líbí za volantem, když řídí?
2: Mně se líbí, já poslouchám rádio a teď opravdu rozhlasové stanice střídám, mám každý denní čas jinou náladu, něco jiného v noci, když se vracím z vystoupení, něco přes den a je to můj skvělý společník, takže já si užívám tu jízdu v autě díky takové dobré společnosti.
1: Ano, a nebudeme jmenovat ten nejlepší pořad, který...
2: No, Ježíši Maria, je? Od 16 do 17 hodin je... Humoriáda.
1: Ano, výborně, tak děkujeme. Sami jsme si o to řekli a jdeme vyspovídat posluchače.
2: Výborně.
1: Jestli chtějí Miloše Kopeckého nebo Josefa Náhlovského, dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s panem Kopeckým a panem Lipským.
1: A my děkujeme.
2: Výborně.
1: Mějte se hezky.
3: Hezký zbytek dne, naschle.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Kučero, standard Zemník vás zdraví, pana Salavu.
1: Dobrý den.
4: Inteligentního a správného člověka, který řekl tu úvahu na začátku, plně s ním souhlasím a chci tak jáčko.
1: Máme zapsáno, standard.
2: Děkujeme, díky.
4: A zdar, pánové.
2: Zdar, zdar.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló, už vás slyšíme? Jste tam?
2: Už ne.
1: Tak někdo na lince visí, ale nemluví. Tak teď je tu nějaký mluvící posluchač nebo posluchačka.
5: Honzo, dobrý den.
1: Honzo.
2: Dobrý den.
5: Já vás zdravím, oba dva do studia.
1: Dobrý den.
5: Já bych teda hlasoval, jestli můžu, tak pro Pepička Náhlovského.
1: Můžete, samozřejmě.
5: A pro pana Salavu taková v podstatě odpověď na jeho otázku. Dokud budou hřibové v Praze místo v lese, tak to bude vypadat, jak to vypadá. No. Takže přeji hezký zbytek dne.
2: Vám taky, vám
1: a
2: taky.
1: A prvý už rostou po těch deštích, i když mírných.
2: A rychle z toho ven.
1: A jdeme dál, dobrý den. Haló?
6: Dobrý den, pane Salovo.
2: Dobrý den.
6: Vám, Pavle.
1: Dobrý.
6: A já dávám hlas taky Pepovi Náhlovským.
1: Máme zapsáno. Mějte se, Miroslave, naslyšenou. Tak, další ještě, haló? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakován, zdravím Prima dvojku a přál bych si taky Bčko.
1: Prima dvojka, děkuje, naslyšenou.
2: Naschledanou, naslyšenou.
1: Přátelé, žádná žena, tuším, se nám zatím neprovolala, ne. Chlapi to vzali do svých rukou a víc bylo těch, kteří si přáli Ačko. Takže pokračujeme na téma Strossmayer a Lustvisiák.
8: A to komplet?
9: Komplet, protože u nás se všecko vyrábí i ztrácí komplet.
8: A to jak si s tím řetiskem nasplachování?
9: No tak ten tam naštěstí ještě nebyl, víte, ten se tam montuje až při třetí kolaudaci.
8: Tak jim tedy můžete navrhnout, abyste to sídliště jmenovalo 00 s otazníkem. No.
9: Když jinak nedáte, pane doktore, tak já to navrhnu. Ale pane doktore, jenomže ono u každého návrhu vždycky děsně záleží na tom, kdo to navrhuje, víme. Když třeba takový obyčejný nájemník navrhne, že by u každých dveří měla být taky příslušná klika, tak tomu řeknou, no, hele, moc neotravuj, buď rád, že jsi dostal kvartír. Když takovou kliku navrhne k těm dveřím sám náš ředitel, tak to všichni říkají, hergo, tomu to ale myslím. Kam
10: ten chlap na ty zlepšováky chodí?
8: No vidíte, to víte, my lékaři musíme být jaksi informovaní ze široka a fortelně.
9: Ano,
8: my
9: ano.
8: Nesmíme vidět jenom tu, řekněme, zlomenou nohu. My taky musíme koukat, komu ta noha momentálně patří.
9: Ano. Já vám rozumím. Když je to hezká holka, tak si s takovou nohou dáte víc záležet, víte? Když to uplesnivýho dětka koukáte spíš na prémie, víte?
8: Poslyšte, a proč pak vy mě vlastně hledáte?
9: No tak já, pane doktore, jak se tak říká, tedy jdu predentíně. Totiž ty šoféři nám s těma mašinama tak zrasovali silnici, víte, že si tam co nevidět zlomím v obě nohy. Tak jestli byste si mě vzal potom k sobě, pane doktore.
8: Tak já si vás napíšu.
9: Fajn.
8: Jak jste říkal, jaké je vaše stěné jméno?
9: Pankrác, hlustvi si hák.
8: Ano, oni vám rodiče dali křestní jméno Pankrác?
9: No jo, my bydleli dole v Nuslích, no a to víte rodiče, ty vždycky koukají, aby se haranti dostali někam vejš.
8: Takže nepocházíte z nějaké rozvrácené rodiny?
9: No,
8: já tež.
9: To si myslím.
8: Ovšem, my bývali chudí, my byli tak chudí, že u nás bývala nouze i u pohlavek. A místo krychlových metrů jsme obývali čtvereční.
9: No vidíte, a vykládejte tohle dneska těm mladým.
8: No to nejde, to je házení hrachu na zeď.
9: Nepochopím.
8: Ale nedivte se tomu, vám je taky dneska fuk, jestli nějaký váš předek dostal na zadek za to, že je husita, ne? No, tak vás mám napsaného.
9: Promiňte, prosím, a přesnou adresu nechcete?
8: No, k čemu, prosím, na co? Oni vás už odněkud přivezou. No, a pokud budete alespoň trošku přivědomí, tak nám to doplníte.
9: Prosím vás ještě něco, já mám takový zvláštní přání. Ano, já bych rád, kdyby mě mohla ošetřovat ta Ina.
8: Ina? No, a nemohla by to být nějaká Ina? No, ale já už musím jít, já mám v práci jednoho špičkového fotbalistu.
9: Špičkového fotbalistu? Hlíte, jestli ho složili na velkým vápně a on to vápně nějak poškodil, tak ať se s důvěrou obrátí na mě.
8: Ale ne. Tohle je případ celkem normální. Má obě nohy levé. Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás, dnešní posádka Humoriády Pavel Kučera a Petr Salova, náš dnešní host. Petře, cítíte se v těchto dnech ještě letně nebo už podzimně?
2: Tak dneska ráno, když jsem vyrážel z naší vesnice, tak jsem se cítil velmi zimně. Fakt jsem až překvapen, že teď, když jsem dojel do Karlína, já jsem měl svetr a vestičku a teď tady v Karlíně nic takového nepotřebuju. To znamená, já bych si přál, kdyby ještě pár dnů taková příjemná podzimní teplota zůstala.
1: Lehce nad 20.
2: Jo, myslím, 25 bych bral.
1: 25. Jak je libo. Tak přátelé, my budeme brát to, co nám vybere teď dál v Humoriádě Petr Salava, prosím.
2: Já bych tentokrát použil imitátora Františka Uhra, aby byla změna. Doufám, že to bude dobrá volba. František Uhera.
1: Takový lidový humor si tak myslím, asi, že by to mohl být.
3: Já jsem si nechal naléčit aj schválně červené víno, lebo jak říkají strýček Horníček, že radši piju červené víno, lebo když se jdu vyčůrat, tak je poznat, že ve mně něco dobrého zostávo. Ano! Faktická, já jsem si se dneska ľudí pozvávu hostů. Jsou to herci a komici, aby vám také něco pěkného povyprávěli. Prvního, koho pozvu mikrofonu, je můj kamarád Luděk Sobota. Takže Luďku, ahoj.
4: Dobrý večer, vážení přátelé. Chlastáte? To ne, že by jsme v Praze nepili. Taky tam moja mi říká, člověče, Luďku, ty seš poslední dobou jako slunko. Večer zalezeš do hospody a vyjdeš až ráno. Takže já jdu dále koštovat.
3: A další okolo se pozveme je také velice dobrý komik Jaroslav Štercl. Dobrý večer, přátelé, nazdar.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pan Franta Uher, můžete ho mít i dál, anebo nastoupí Miroslav Donutil, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefonujete stále na 731 800 900. A ještě než spustíme další hit, vypustíme další písničku na vás s jednou známou kapelou, tak se zeptám Petra Salavy na nějaké DJské, diskžokejské perličky.
2: Musím říct, že letošní můj diskžokejský rok je velmi bohatý tím, že jsme obnovili akce nazvané Oldies Disco Show a chodí tam samozřejmě publikum, které odpovídá věku diskžokejů, to znamená, my jsme teď hráli v sobotu, bylo to fakt úžasné a já odhaduji, že věkový průměr tančících byl 65+, a u diskžokejů to myslím bylo zhruba stejně a byla velmi zajímavá situace, kdy jeden tedy starší pán přišel a říkal, jestli bych mohl zahrát na přání, což já moc nedělám, ale on říkal, prosím, zahrajte mi tu písničku, kde se pořád ozývá dokola Ladislav, protože já jsem Ladislav a já tu písničku miluju. No tak dlouho jsme si povídali během té přestávky a pak se ukázalo, že ta písnička se jmenuje What is Love a že se to tedy blíží trošku tomu Ladislavovi, no ale dohodli jsme se, takže byla všeobecná spokojenost. A takhle to občas s těmi názvy, vždyť víte sám, holky, holky, běžte dál,
1: skupina Opus,
2: ono tak někdy to tak zní, jakože česky, ale není to tak. Co jste vybral vy za muziku?
1: No já, co já, ale hudební dramaturg.
2: Ano, to mě
1: ale
2: zajímá.
1: Ale Petr Salava nám to uvede jako DJ. Je tady krtek od buty.
2: No výborně, kapela, která podle mého názoru vůbec nezestárla. A musím vám říct, že jak já pořádám ty koncerty Vánoční nostalgie, že mám teď v hledáčku právě kapelu Buty, takže jsem moc rád, že jsou tady.
1: Je tady Krtek, na konci si všichni svorně zavoláme Fire On.

0: Koníček s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Nám by pustil?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady pokračuje dnešní humoriáda. Petr Salava, náš dnešní host, a je zvědavý, koho si vyberete dál. Bude to František Uher nebo Miroslav Donutil? Zůstáváme s oběma na Moravě, dá se říct, s moravským humorem. Tak co vy na to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Karel z Bojkovic, zdravím vás, Pavel, po delší době.
4: Zdravím.
5: A pana Salavu, pardon.
6: Nic, nevadí.
5: Je to těžký kalibr, ale já bych nechal toho Uhra, pardonu tě tam častokrát.
4: Máme zapsáno. Děkujeme, mějte se hezky. Tak, kdo dál se hlásí do humoriády?
7: Dobrý den, tady David, zdravím vašemu skvělému hosta a dávám Bčko.
4: Dobře, máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo dál je na telefonu?
8: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam zdravím. A já jsem taky chodíval hrát takhle na různý srazy a na svatby. A za mnou přišel taky kluk a povídá, můžete tam hrát kvávu? A já si říkám, no Herko, co on to chce? A tak jsme se chvíli domluvali, si říkám, žádnou krávu neznám. A chvíli jsme se domlouvali a pak jsme nějak se domluvili, že chce zahrát Kláru od Čína.
4: No, myslel jsem si to, že tam to zamíří, tak nakonec jste se dohodli, zahráli.
8: No.
4: Tak, vydáváte Ačko nebo Bčko?
8: Dáme pokračování.
4: Dobře, děkujeme. Máme zapsáno, František Uher, má váš hlas naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady František Elbina z Vltavu, zdravím vás, pánové, a říkánka, vy jste začali, já skončím.
6: No.
9: Dneska je humoriáda, humoriádě zábava. Je tam Kučera a Salava.
4: Pánové, no, děkujeme.
9: A pana Uhra.
6: Děkujeme. Pěl,
4: díky.
9: Kterého s Borabánkou pan Salava určitě ví, měli veliký ústek před mnoha lety v Americe.
6: No jasně. A vždycky se říkalo, že huba mu pěkně jela, panu Uhrovi.
9: No tomu je, no jasně, no. On by... Pánové, přeji stále zdraví a jste bezvadní, díky moc.
6: Vám taky.
4: Děkujeme, dobré odpoledne.
10: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Petra Salavu.
6: Dobrý den.
10: Pane Salava, vzpomínám na 29. srpna, kdy jsem se zúčastnila, posluchačka Českého rozhlasu, 10. narozenin oslaví v Zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to vynikající, všem patří velký dík, moc se mě to líbilo.
6: To jsme moc rádi.
10: Hlasuji, Pavle, pro Ačko, mm-hmm, a všem posluchačům a vám přeji krásný večer či příjemné úterní ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
6: Vám také.
10: Růža z Rychnovska.
6: Růže, děkujeme.
4: Děkujeme, tak to byla Žiže, živá žena první v naší humoriádě dnes. Děkujeme za návštěvu. Jinak Petr si sladké asi oblíbil, protože přinesl štrůdl.
6: Ano, velmi dobrý.
4: Nabídnu, děkuji moc, bylo to dobré. Nebudu to teď jíst, protože po sladkém usínám a to se teď nehodí, protože musíme pustit další obaviče a to je František Uher.
11: Já říkám, ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně. No. Ano, ale to je nejlepší ty otázky, koukáte na ten risk? To je dobré, také sami tam lubí ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbou rum, po svatbě utrum. No. V Evropě, no. Lidé, a musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka, jak to narůstvo, co? To sa včilka všude krade. Dřív jsem dojel před Podluža na kole, pichel jsem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým Stojanem. Nechce tam sa hotové. Nebo to aj, to se žil taky v lánžoky okolo obchodňáka a taková baba tam řve na policajta, že stoj,

0: najednou peněženka z kabelky pryč. A policajt se ptá, že teď, a to jste necítí, že vám na nuša. Ha? Baba z Rudla povídá, no to jsem cítí, a nevidí vlastně, že aj krade. Ha? Zase ji můžeme podnikat, no. A s mojou starou začali jsme všelkaj podnikat, závodně pleteme košíky, no. Jak by očilka, jaj zima. Moja mi říká, že Francku, co kdyby jsme si někam vyrazili, ví? A jak by odná lidí, tak se by už kubla na kole, vyrazila si přední zuby, měli jsme vyražené, no. A kdo by říká, že kapr nekouše kapr džudžlá, no. Další erotická zkušenost, no. A nebo aj ty dovolenky, co? Žádné Bulharsko dřív za odměnu, dneska je to za trest, no. Ale tak dobré, no. Jezdí se, co? Kde jste byli, Lude? Tetino, kde jste byla na dovolené? Taká dopálená, opálená teda. Kanáre, Kanáre, no. Na Maltě? Já jsem byl už fakt na betóně, no. Okoupal jsem za barelu šejusem. Ale velice pěknou dovolenku musím prozradit také. Jela sevá rodina Slabákovi, můj kapelník, Moravánce. Pozdravuju, Honzika, vítaj. Ty milí, kázi se vypravili do jižních Čech na ty obrůžky za podívat jazírka, jak tam jsou. A jak ta kapelník to šmatlil přes tu dědinu, tak vám potká místní kostelník, praví, že Ježišmarja, pane Slabák, to máme štěstí, že tady jste na té dovolenci. Představte si, nám onemocněl varhaní v kosteli. A vy umíte na tu trumpetu, že byste nám v neděli na mši pomohli zahrát. Kapelník byl dobrý náladě, kde je to, co slúbil. Byla neděla, začala mša, všecko nachystané, farář káže, kapelník za týma varhánama také nachystaný, nakonec se jim vše začne farář zpívat, že o, pane, přijdi k nám, a vzadu se ozvalo, a já ti za klobůček perko dám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak máme dokončenou sérii s Františkem Uhrem a máme pro vás další výzvu. Tentokrát proti sobě stojí Josef Náhlovský a Miroslav Donutil s nahrávkami z našeho archivu, tak si vyberte to, co by vás mohlo dneska rozesmát. A v tuto chvíli SMSkujte humor mezera A pro Josefa Náhlovského, humor mezera B, to je SMS pro pana Donutila, posílejte na 90 011 04, telefon 731 800 900. Oba dva jsou skvělí vypravěči, pan Donutil na kus řeči, z toho je taky ta ukázka, kterou máme připravenou z tohoto slavného pořadu. No, mají své zkušenosti s moderováním, stejně jako Petr Salava, a on ví, že se budu ptát na nějakou peprnější historku.
3: Jo, jo, ne každá zkušenost je opravdu příjemná. Já jsem nedávno uváděl jednu mezinárodní akci v Karlových Varech, kde jsem byl v černém obleku, motýlek, prostě nažehlená na akce, načančaná akce. A důležité je, že jsem měl boxerky bílé barvy. Mm-hmm. A co se mi nestalo, při prvním vstupu na jeviště, odkud jsem se hodinu nemohl hnout, mi praskly kalhoty, protože jsem se tam sehnul, a já jsem musel být na místě skoro hodinu, neotočit se, protože to by byl hrozný pohled, a víte, jak jsem pak opustil jeviště, couvajíc. Takže taková vycouval hodina, to jsem doslova vycouval jsem z toho průšvihu, a řeknu vám, že takovou hodinku bych nikomu nepřál, protože na to pořád musíte myslet.
2: Takže poučení z toho plyne. Nechceš-li odhalit kalhot taj, vem si celé black tie, včetně boxerek.
3: Hlavně se neohýbej na jevišti.
2: A pevné kalhoty k tomu popřejeme. Přátelé, pevnou ruku při hlasování, už známe výběr, Náhlovský nebo Donutil, to je pro vás. A teď Sen můj a Lízin. Petr Kotal, Stanislav Hložek.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi nahrávkou Josefa Náhlovského s Karlem Šípem a nebo Miroslavem Donutilem. Tak kam s vašimi hlasy dalšími? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Franta ze Svinhu, Trohý Sviny.
1: Ano.
2: Já bych dal pana Náhlovského s Ondřím je a ještě bych chtěl pozdravit Sisíka v Stodně, ať se mu dobře pracuje. Můj kamarád teď vydělává na důchodce.
3: Správně, děkujeme.
2: Tak. Díky na tomu.
1: Díky, já myslím, že to je přezdívka Petra Salavy?
3: Ne. Dobře. To byl kamarád nějaký.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři. Tady Petr, zdravím. Petra a Pavla.
3: Ano, zdravíme. Děkujeme.
4: A zostaňme ještě na Moravě. Já jsem ze Zdolny, která jsem zapomněl říct.
1: No výborně. A?
4: Zostaňme na Moravě.
1: Mm-hmm. Jo, pochopil jsem. Ale oni jsou oba z Moravy, protože Josef Náhlovský pak byl v Luhačovicích, pobýval v závěru. Ale no, nepochází od tamtud, tam, nemá tam ten kořínek.
4: Tam léčil,
1: takže Bčko si od vás píšu.
3: Bydlel tam, no jasně. Dobře.
4: Donutila.
1: Díky moc, Petře. Zdraví vás Petr, Pavel. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pana Náhlovského.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Dobré odpoledne.
6: Ještě jednou Miroslav Karvine, pánové, no a ještě jednou hlas pro Pepi Náhlovskýho.
1: Jste mu věrný, děkujeme krásně, přátelé, za vaše hlasy a můžeme do finále s panem Náhlovským. Ošatka zdraví z Horoskopičin ze známého pořadu Televize Nova je tady.
7: Tak další. Ano. Dobrý den, pane doktore.
8: Dobrý den, pane Náhlovský. Posaďte se.
7: Tady, děkuji vám.
8: Se. Kdy jste tady u nás byl naposled?
7: Jo, víte, že už ani nevím, no, to bude pár měsíců, no. Co si to tam píšete jako už?
8: Ne, to si nevšimejte, já si jenom píšu každý úkon, který na vás udělám, abych pak věděl, kolik vám budu účtovat, víte?
7: Jste ještě žádný úkon neudělal, jako.
8: Jak to, že ne? Zeptal jsem se vás, kdy jste tady byl naposled.
7: Jo, aha.
8: Rozumíte, vstupní otázka, to je podle sazebníku 120 korun.
7: 120 korun za zeptání?
8: Ano.
7: Výborně, no, není to trošku drahý tohleto?
8: Tak drahý, no, tak drahý, drahý. Tak jste měl přijít po novém roce, to jsme tady měli velký slevy.
7: A taky velký návaly, ne?
8: No samozřejmě. No. U rentgenu se lidi málem ušlapali, protože na rentgen jsme dali slevu 70%, víte?
7: 70%?
8: No.
7: A já blbec byl na rentgenu v prosinci před volcem.
8: Chyba, máte využívat tyhle ty slevy. No, helejte se víc, tak já si vás teda...
7: Průžky.
8: Já si vás poslechnu. Vy vyhrňte něco, nebo...
7: Vyhrňte něco.
8: Vyhrňte. Jo? Já si vás poslechnu. Pořádně, nebojte se. No tak poslouchám si plíc. Dýchejte. Nedýchejte teďka. Dýchejte zase. Říkám, dýchejte.
7: Já dýchám.
8: Asi fix nějak to tam neslyším, ale tak dýchejte zhluboka.
7: Já umím jenom z mělka.
8: Helejte se, to vypadá špatně. To vás asi nepotěším. Já tady mám dokonce váš rentgenový snímek plic.
7: Jo.
8: Helejte se. To není radostný pohled.
7: No to...
8: Všichni kolegové, doktoři se na to přišli podívat. Víte proč?
7: Ne.
8: To je unikum. Vy máte vaše plíce velikostí odpovídají plicím 11-letého chlapce.
7: Jo. A víte, že to sami mi řekli na sexologii.
8: Vyhol jste ten vzácný případ, kdy prostě pacienta, kterýmu se některý orgány hold nevyvinuli, no?
7: Zrovna tyhle ty dva, že jo?
8: No. Helejte se, posaďte se, co zrak?
7: Zrak, no nic moc, ale mám výhodu, že ty brejle, ty oči zvětšej.
8: Brejle zvětšej oči, ano, ano. Já si tam přesto zkontroluju.
7: Helejte
8: se, vidíte tu tabulku?
7: Tady? Jo, vidím.
8: Jo, tak říkejte, co vidíte, já budu ukazovat, jo?
7: 3.
8: Výborně.
7: 7.
8: Správně.
7: 6. 3.
8: Tady v rohu dole? Tady v rohu dole.
7: To je nějaký ščl nebo co, ne? To je azbuka?
8: Ale ne, to je od mouchy něco tady, to zapomněla. To zapomněla sestra. No tak jako zrak v pořádku.
7: Zrak
8: v pořádku, odpovídající věku. Helejte se, já nevím, jestli vás to potěší nebo vás to zarmoutí, ale musím vám říct, vy jste prakticky úplně zdrav.
7: Takže dneska nebudu platit nic, to jsem rád teda.
8: Ne, to jsem neřekl. To jsem neřekl. Diagnóza zdrav podle tabulek. Zdrav je za 1000 korun. Víte, když tomu připočtu ještě vstupní otázku, kontroloval jsem vám zrak, plíce, je to dohromady 1950 korun. 1950 korun mám.
7: Zdrav, 1950.
8: No.
7: Tak já mám tady 2000, teda pak to jde, a tu 50 si nechci jako liško.
8: To je v pořádku, ano, ano.
7: Jste mi řekněte, ježiš, takovou strašnou věc, já mám příští měsíc na operaci menisku, víte.
8: To se prohnete.
7: To se prohnu.
8: To se prohnete, meniskus je drahej.
7: To je nedrahej.
8: Na to budete mít, ježi, ale helejte se.
7: To jsou 100 tisíce.
8: To jde opravdu řádově 100 tisíce, ale potěším vás, na tyhle ty dražší operace už si můžete u nás vzít hypoteční úvěr.
7: Takže já budu mít koleno a hypotéku.
8: Na hypotéku, ano, ano.
7: To je výborně. No to už se mi radši vyplatí, když budu na půdu a oběsím se, ne?
8: V pořádku, žádný problém, ale do kapsy si vemte sebou nějaký peníze, víte, protože jenom ohledání mrtvoly už je dneska za 5 000.
1: Se mohli rozloučit stylově. Buďme zdraví a buďte zdraví všichni.
3: A já hlavně doufám, Pavle, že jsme potěšili milým a laskavým humorem a budeme se těšit zase příště naslyšenou, naschledanou.
1: Naschledanou, to jsou slova Petra Salavy. Přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Prezident Pavel a premiér Babiš se shodli na nutnosti koordinovat zahraniční politiku. V Benešově mohou lidé získat informace z radnice od virtuální asistentky. Čekáme jasno až polojasno a odpolední maxima do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se budou dál potkávat nad některými tématy. Shodli se, že je důležitá koordinace například v otázkách zahraniční politiky. Na Pražském hradě včera v podvečer jednali zhruba 40 minut. Na schůzku byl pozvaný i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle premiéra Babiše by se ale měl s hlavou státu sejít sám.
2: Já myslím, že dozrala doba na to, aby pan Macinka měl schůzku s panem prezidentem. Já si myslím, že k tomu dojde, stejně jak tam chodí naši ministři, tak tam půjde i pan Macinka, aspoň mám takový pocit z toho, ale schůzky moje s panem prezidentem jsou na čtyři oči a na tom já osobně nehodlám nic měnit.
0: Vztahy mezi šéfem diplomacie Petrem Macinkou a prezidentem Petrem Pavlem jsou narušené už od jmenování nové vlády. Hlava státu totiž odmítla jmenovat ministrem životního prostředí Filipa Turka za motoristy. Usnadnit přístup k informacím z radnice má lidem v Benešově virtuální asistentka na telefonu. Zatím jsou běžní spíš takzvaní chatboti pro písemnou komunikaci. Asistentka dokáže samostatně zodpovědět běžné a opakující se dotazy. Informace přitom čerpá z webových stránek města a dostupných dokumentů, pokračuje mluvčí radnice Markéta Pazderová.
3: Lidé se asistentce dovolají mimo úřední hodiny, kdy není k dispozici pracovník úřadu. A i asistentka mluví i jinými jazyky. Zatím jsme zaznamenali jeden dotaz v angličtině.
0: Senioři z Prahy 7 se můžou přihlásit na jazykové kurzy. Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny a italštiny pro ně bude zdarma. Zájemci se budou moct registrovat v pátek od 9 hodin v centru Elpida. Lekce jsou pro lidi starší 60 let, kteří trvale bydlí v městské části, říká její mluvčí Martin Vokuš.
4: Výuka bude probíhat ve skupinách vždy o počtu maximálně 10 účastníků. Registrace na kurzy bude omezena na jeden jazykový kurz na osobu. Sport.
0: Čeští volejbalisté si s předstihem zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy. Slovensko porazili 3-0 na sety a vyhráli v italské Modeně i třetí utkání. Už s jistotou postupu do osmifinále čekají českou reprezentaci ještě dva zápasy ve skupině. Dnes po 21. hodině nastoupí proti domácím Italům, zítra pak narazí na Slovinsko.
1: Počasí.
0: Čekáme polojasno až jasno ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne naměříme 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: V Brandýse nad Labem Staré Boleslavy do pátku zavřená Zípecká ulice kvůli stavebním pracím. Na Kladně do pátku omezení Československé armády v části Nové Kladno. Opravuje se pokles vozovky a provoz je převedený do protisměru. A Říčany do 28. září zúžená široká ulice. Kvůli výměně sloupů veřejného osvětlení jezdí se tam jedním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: V Říčanech zúžená široká ulice.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A máme úterý 15. září 2026. Tamaro, vítej, dobré ráno.
6: Dobré ráno.
5: Tak ať nás nikdo nezlobí, ať je klid, pohoda, úsměv, dobrá nálada, i třeba když přichází Michal David. No jo, je tady, je.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Nenechte se vyrušovat, kdo nemusíte vstávat. O nic se nesnažte, teď po ránu. Klid, pohoda, úsměv. Vstávají jiní v 5:11.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 15. září. Svátek má Jolana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Světice a patronka země české, kněžna Ludmila, byla zavražděna v roce 921 v noci na 16. září. To je 1105 let. Vrazi jí povolili uprostřed noci jen krátkou modlitbu. Poté ji na Tetínském hradišti uškrtili. Ostravský řetězový most přes Ostravici se zřítil před 140 lety v roce 1886. Právě po něm mašírovala škadrona Hulánu a nezrušila krok, ale mohli za zřícení 92 metrů dlouhého mostu jen vojáci. Traduje se, že most byl silně skorodovaný i vinou štamgastů z okolních hospod, kteří si tam chodili ulevovat. Tanky nasadila poprvé na bojištích první světové války anglická armáda před 110 lety v roce 1916 v bitvě na Somě. Naše největší sázková kancelář společnost Sazka byla založena v Praze před 70 lety v roce 1956. A kolikže peněz se Sazkou dnes olovinem protočí? Loni překročili hrubé tržby z loterijní a sázkové činnosti hranici 14 miliard korun. Na výhrách bylo vyplaceno 12 miliard. Nová Škoda 105-120 byla slavnostně představena na brněnském strojírenském veletrhu před 50 lety v roce 1976.
3: A takové jsou automobily značky Škoda.
2: 105-ky a 120-ky byly ještě v roce 2002 nejčastějšími auty na našich silnicích. 80 slaví dvě obrovské osobnosti světa filmu. Americký herec Tommy Lee Jones a režisér Oliver Stone. Já přeju hezký den.
0: Dnes je 15. září 2026 a když uděláme minus a půjdeme do roku 1990, pak se dostaneme třeba na první místo britského albového žebříčku. A na něm Freedom 90. George Michael. Pěkné ráno.

0: 5 hodin 18 minut přesně, přeji dobrý den, dneska je úterý.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Teď po ráno by mělo být v kraji polojasno až jasno, místy ale ještě s mlhami nebo nízkou oblačností. Dopoledne se budou postupně rozpouštět, během dne slunečno, beze srážek. Maxima 21 až 24 stupně, vítr slabý, proměnlivý nebo jihozápadní. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne až dobré. Bio na jedničce mírná zátěž. Aleno Zárybnická, jak vidíš výhled?
2: V úterý 21 až 24, v Polabí ojediněle 25 stupňů Celsia, až k 25 bychom se mohli dostat taky ve středu a když budeme listovat těmi dalšími dny, tak už je větší pravděpodobnost toho, že by se vyskytovaly nějaké srážky a že by se zase teploty vrátily někde na hodnoty kolem 22, 23. Ty 25 už budou výjimečné.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: O revoluční metodě v zubním odvětví. Vytrhnout nemocný zub a hned nasadit implantát.
4: V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý.
3: O pokročilé parodontitidě a zubních implantátech s panem doktorem Janem Šmídem.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Špunti na tábor. V létě předpokládám, zažili i něco jako táborák. No tak zkusí to zúročit v rámci podzimního času, někde na chatě, na chalupě, samozřejmě bezpečně a pod dohledem a budou připravovat ty nejlepší buřty. A za chvíli prozradí, jak na to.

0: uzenka, vůst, špekáček, anebo v poslední době sojáček. Pojďme ale udělat úplně ten nejlepší na světě. Ale jak na to?
1: Musí se tam dát kameny a potom křevo a potom zapálit oheň a nějaký papíry.
2: Nebo se může opět na gr-

0: teplý i vevnitř.
1: Můj táta tomu říká ježek.
2: Jak to budeš mít na zízli a jak se to bude ty špičky otevírat, takže už to máš opečený.
1: Můj brácha si to vždycky opeče, aby to bylo trošinku spálený.

Jenže zvonice u chrámu svatého Bartoloměje v Rakovníku byla postavena už v roce 1495. Společně s Pražskou bránou a chrámem vám přiblíží středověkou atmosféru města. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: pražském výstavišti se v sobotu uskuteční Den chytré mobility. Interaktivní festival nabídne ukázky moderních dopravních služeb, digitálních nástrojů a technologií. Taky návštěvníci si budou moci vyzkoušet autonomní a dálkově ovládané vozy, poznat fungování dopravních dat nebo se seznámit s novou generací aplikace Pytlítačka. Tak doražte.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Policie dnes zveřejní konečnou statistiku lidí, kteří zemřeli při dopravních nehodách v červenci a srpnu. Předběžná čísla policie zveřejnila už koncem srpna. Z nich vyplývá, že nehody nepřežilo minimálně 99 lidí, což je nejvíc od léta 2021. Tehdy na českých silnicích bylo 101 obětí. Krajští silničáři dokončili stavbu severní části obchvatu Rakovníka. Řidiči po něm začali jezdit včera v podvečer. Nová silnice za zhruba 170 milionů korun ulehčí centrum města od dopravy a zvýší bezpečnost a plynulost. Obyvatelé Čáslavy na Kutnohorsku nejsou podle odpadové společnosti AVCZ nijak ohroženi místní skládkou. Monitoring jejího okolí, který provedla ekologická organizace Arnika, odhalil znečištění v půdě, prachu i ve vejcích slepic z domácích chovů. Podle AVE ale naměřené hodnoty nepřekračují zákonné limity. Pražská Libeň si připomene 100 let od narození spisovatele Arnošta Lustiga. V 17 hodin odhalí u základní školy Palmovka pamětní plastiku, která odkazuje na místa spojená s jeho dětstvím. Následovat budou další vzpomínkové akce. A dnešní počasí. Čekáme polojasno až jasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne naměříme 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Žádné komplikace, o kterých bych měl hovořit, nemám nic, ale případně zavolejte vy do zelené vlny, co se děje, co vidíte a jak špatně třeba svítíte. Podívám se tedy do uzavírek a omezení, třeba Nymbursko do 15. prosince, zavřený most u ostrova v části Umyslovic. Objížďka vede přes Sednici, Okřínek, Choťánky a Pátek. V Zápech u Brandýsa do konce října jezdíte Kyvadlově v Královické ulici, jsou tam semafory. Na Mělníku do 20. září zavřená Cukrovarská ulice, objížďka vede přes Rumunskou a Italskou a Kolínsko. Uzavřený je most mezi Myškovicemi a Klášterní Skalicí. Objížďka vede přes Vrčany a Třebovly.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Chataři v Lukách pod Medníkem nedaleko Prahy budou mít vodovod. Zatím čerpají pitnou vodu ze studní, místní pramen ale možná naruší výstavba tunelu plánované středočeské části dálnice D3.
0: Podrobné informace dodáme už za chvíli. Teď Leona Machálková.

0: 9.41. Technici začali stavět vodovod v chatové oblasti v Lukách pod Bedníkem. Majitelům nemovitostí v lokalitě Vilence má zajistit plnohodnotný zdroj pitné vody. No, odborníci upozorňují, že voda ze studní s největší pravděpodobností bude pryč. Odvede i tunel, který silničáři vybudují přímo pod chatami. Úsek bude součástí středočeské části dálnice D3.
1: Vrtací souprava vrtá zajímavým způsobem díru pod zemí, tak aby do ní mohla přijít vodovodní trubka.
2: Je to vlastně řízené horizontální vrtání, máme mašinu na pásech.
1: Technik Jaroslav Schreiber.
2: Která dává tyče po 3 metrech na závěty, ale vepředu je elektrická sonda, kterou navádíme. Vždycky se to skládá ze 2 lidí, jeden měřič a druhý vrtař.
1: Ulehčíte si teda spoustu práce tím, že nemusíte kopat?
2: Spíš to ulehčí samozřejmě těm lidem okolo, když tady nemají 100 metrů rozbagrovaných, ale mají jenom 2 díry po 100 metrech, tak samozřejmě to ulehčí hlavně tady těm osadníkům.
1: Technici dávají černé umělohmotné potrubí do vyvrtané díry v hloubce asi 1,5 metru.
3: Je to 63 průměr.
1: Říká technik Jirka.
3: To je řízený vrt, 140 metrů dlouhý.
1: Chatařka Karolína. Karolíno, co říkáte tomu, že budete mít novou vodu?
4: My máme vlastní vodu, vlastní studnu a když budeme mít nový vodovod, tak prostě to budeme platit. To jsou peníze, takže z toho nadšená teda fakt jsem.
1: Chatařka paní Ilona, krásná chata, 2 hlídací psy. Co říkáte tomu, že se tady staví vodovod?
5: Pro nás je určitě vodovod fajn. Problém ale nastává v tom, že my sice ano, budeme na tom líp kvůli vodě, ale okolní krajinu nám to tady v podstatě stejně zničí.
1: Mluvčí ŘSD Jan Riedl říká, že vodovod má zajistit plnohodnotný zdroj pitné vody asi 50 domům.
6: Zajišťujeme místním vodu předem pro případ, že by vrtné práce nebo samotná stavba tunelu dálnice D3 snížily hladinu spodní vody nebo narušily podzemní prameny v okolí.
1: Za vodovod zaplatí silničáři asi 12 milionů korun. Z Luk pod Bedníkem, Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: Minuta po tři čtvrtě na šest. Přeji pěkné ráno. Tady Český rozhlas Střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Teploměry dneska ukážou 21 až 24 po ránu, polojasno až jasno, jen místy se mohou objevit mlhy nebo nízká oblačnost. Pršet by nemělo.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Do celé Vladimír Mišík nebo teď Olga Lounová a mezi to i Denisa Hrgeslová se svými středočeskými typy platné pro dnešní den, tak si račte vybrat anebo honem na ty internety. Střední Čechy.rozhlas.cz.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Půjčka, která může pořádně zamíchat osobním životem. V Hořovicích vás pobaví divadelní komedie Úvěr v hlavních rolích s Martinem Zounarem a Filipem Blaškem. Příběh vypráví o bankéři, jehož manželství se ocitne v ohrožení poté, co odmítne půjčku neodbytnému klientovi banky. Ten mu nabídne poněkud neobvyklou pomoc. Naučit ho svádět vlastní ženu. V Hořovickém společenském domě buďte v 19 hodin. Do Čáslavy přijíždí Prague Cello Quartet, čtveřice hudebníků, která violončela využívá k neobvyklým úpravám známých melodií. V Dusíkově divadle zazní v jejich podání filmové a muzikálové hity, skladby kapel Queen nebo Coldplay i klasická hudba. Koncert od 19 hodin doplní taky vtipné a edukační scénky. V Benešově se můžete vydat na cestu do pravěku se sourozenci Sekem a Zulou. Liduščino divadlo přivede na scénu jejich dobrodružství s brontosaurem Punťou, tygříkem Drábkem nebo medvědem Archibaldem, který se učí boxovat. Představení pro děti začíná v 17 hodin v Městském divadle na Poště. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. Česká premiéra 17. září v kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Zastupitelé Prahy 1 chtějí omezit hluk na lodích na Vltavě. Odborníci poprvé v Česku zaznamenali invazního raka červeného. Čekáme jasno až polojasno a odpolední maxima do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Zastupitelé Prahy 1 budou rozhodovat o snížení hluku z hlasité hudby na lodích z Vltavy. Opatření vychází z výsledků loňského místního referenda, ve kterém se pro omezení hluku v historickém centru Prahy vyslovilo přes 70% hlasujících. Městská část proto navrhuje vyhlášku i speciální klidové zóny na řece. Součástí plánu je také zpřísnění nájemních smluv pro provozovatele plavidel tak, aby rušení nočního klidu mohlo být důvodem k výpovědi z přístavišť. Přístavbu dalšího patra základní školy v Čerčanech komplikuje počasí. Při bouřce a vydatném dešti na konci prázdnin do budovy kvůli odkryté střeše zateklo. Voda poškodila třídy ve druhém patře, které nemůže škola využívat. Rozsah škod a jejich obnovu budou dnes řešit od 18 hodin zastupitelé obce.
3: Škola nemůže využívat 6 tříd, které déšť poškodil. 2 třídy se učí v náhradních budovách, další jsou v provizorních prostorách ve škole. Aby se zatečení do budovy neopakovalo, nechala obec nad celý pavilon umístit s pomocí jeřábu speciální stan. Z Čerčan Věra Hájíková, Český rozhlas.
2: V Česku se poprvé objevil invazní rak červený. Odborníci jeho výskyt potvrdili v jezeře Milada v Ústeckém kraji poté, co ho objevili a nahlásili cyklisté. Podle odborníků to není dobrá zpráva pro přírodu, protože rak červený je kvůli svým vlastnostem považovaný za nejinvazivnější druh raka v Evropě. Rychle se množí, spásá vegetaci a je také přenašečem račího moru.
4: Je dlouhý až 15 cm, mívá černočervenou barvu a typickým znakem jsou výrazné trny a hrbolky na úzkých klepetech. Odborníci teď chystají větší odchytovou akci, aby zjistili, kolik jedinců v jezeře žije.
5: Budeme tam těch pastí dávat jako vyšší desítky. Chceme zjistit strukturu populace, poměr pohlaví, stáří jedinců. Plus budeme dělat ještě nějaké jako noční svícení, on je to noční tvor, takže jde za světlem.
4: Říká Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny. Celkem už je tak v Česku potvrzen výskyt 4 druhů invazních raků původem ze severní Ameriky. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas. Sport.
2: Vítězstvím 3-0 na sety nad Slovenskem si čeští volejbalisté zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy. A to už 2 utkání před koncem skupinové fáze. Smečař Lukáš Vašina měl radost, že se v utkání se Slováky tým vyhnul výkonnostním propadům.
6: Samozřejmě jsme strašně rádi, že jsme si ten postup do osmifinále zařídili už tady v zápase se Slovenskem, protože zatím ty zápasy od nás byly hrozně kostrbatý. Vůbec jsme si nepřipomínali nic takového, vůbec jsme si nepřipouštěli, že by se to mohlo stát znova. Řekli jsme si, že ještě ten zápas není hotový, ale vůbec jsme si nepřipomínali ty chyby, které vlastně přišly v těch předchozích zápasech.
2: Dnes čeká český tým utkání s domácími Italy od 21 hodin, ve středu pak nastoupí proti Slovincům. Počasí. Čekáme polojasno až jasno ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne naměříme 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: Čerstvý problém na dálnici D10, kdo jedete do Turnova, pomalu při sjezdu na Kosmonosy, exit 46 na okružní křižovatce se srazila 2 auta, je tam krátká kolona.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
7: Kdo si s námi osvěží další pravidla silničního provozu? No, někam neodcházejte, za pár minut Václav Drážek prozradí ze zelené vlny informace o tom, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na okružní křižovatku. No? Víte, nevíte?
1: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.
7: Skoro 5 minut po 6, úterý 15. září, přichází Lešek Semelka, přidá se i Pavel Bobek, Celine Dion a další. Tak ať je nám příjemně a snad bude.

0: jak žil bych rád.
1: Jak jste s dopravními předpisy ve své hlavě spokojení? No spokojení možná můžete být, ale možná jste si i za ta léta, co máte řidičský průkaz, už třeba osvojili i jiná pravidla, svoje pravidla. Pravidla, která vás naučil provoz, ale kdybychom se zaměřili na jedno konkrétní, Václav Drážek po celý tento měsíc vybírá a nabádá. No dneska si povíme, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na okružní objezd, jo, nebo křižovatku. Ta situace, jedu a výjíždím z levého pruhu na kruhový objezd. No tak jak je to s tou předností?
2: Řidičská abeceda.
3: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
4: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
3: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
4: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
3: A jak je to tedy s tím výjezdem?
4: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Za minutu 7:15.

0: S vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Céline Dionová pro vás s písničkou, kterou předpokládám nevynechá na svém turné. No i když ona cestovat moc nebude, ale těch koncertů naplánovaných v rámci jednoho města má poměrně dost. Tuším, že to je Paříž a tuším, že milion prodaných vstupenek. No, tak to sláva Bohu teda.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pojďme se podívat na to, jak nás dneska obohatí svatý Petr předpovědí počasí. Teploměry dneska ukážou 21 až 24, po ránu by mělo být polojasno až jasno, jen místy se mohou objevit mlhy nebo nízká oblačnost. Dopoledne budou ustupovat a přes den zůstane převážně slunečno. Déšť nepřijde, vítr slabý, proměnlivý nebo jeho západní. Sluneční den beze srážek, teploty až 24, takhle se to plánuje pro dnešní den, úterý 15. září.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A Tomáš Kolmistr hlídá pražskou dopravu, teda hlavně pražskou.
2: V Liberecké směrem do centra se srazila dvě osobní auta před odbočkou na Bulovku, blokují levý průch a tvoří se kolona, a to už od sjezdu na Letňany. Vekbalské směr Hloubětín, počítejte s kratším zdržením mezi křižovatkami s Kolbenovou a Poděbradskou, zdržení je tam do 5 minut, a v Českobrodské na příjezdu do Bychovic od Úval naberete asi 10 minut navíc.
0: Děkujeme.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

6.23. Zpráva hodná Region Expressu, ale zase na druhou stranu. No, však to pochopíte, proč to patří možná sem chvilku před 6:30. No, představte si, že varšavské hlavní nádraží mělo včera, nebo předevčírem, neděli to bylo, neobvyklý problém. Do železničního tunelu se dostal zatoulaný los, který chvíli byl u kolejí a ne se vzdálit. Železničáři se zvířetem, které žertem pojmenovali Los Emil, kvůli jeho návštěvě pozastavili provoz na určitých nástupištích, takže pozor na losy. Zaplať pámu za jejich kámoše Emila, kterého si takhle pojmenovali. My máme jiné v tunelech spožďovače vlaku. Popojdem. Za 6:07 losa střídá Marie Rotrová. A nebo kapela Liveback. Dobrý den, přeji všem při úterý.

0: Koukám se do předpovědi počasí, do aktuálního stavu, teploty kolem desítky, teď maxima, vidím tady 13, Ondřejov, Hvězdárna. No dnes při úterý teploty 21 až 24.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ministři spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO a šéf obrany Jaromír Zuna za SPD se dnes sejdou s prezidentem Petrem Pavlem. Společně proberou kandidáty ke jmenování do generálské hodnosti. Prezident jmenuje vojáky a příslušníky bezpečnostních sborů pravidelně dvakrát ročně 8. května a 28. října. Dělníci na fotbalovém hřišti v Nymburských Drahelicích dokončili nový zamlažovací systém. Ten má pomoc s údržbou trávníku v suchých letních měsících a při vysokých teplotách. Město za nové vybavení zaplatilo 610 tisíc korun. Mladá Boleslav dokončuje rekonstrukci hlavní budovy knihovny na třídě Václava Klementa za víc než 22 milionů korun. Modernizace se týká zejména veřejných prostor, upravují se oddělení pro dospělé i děti a vstupní vestibul. Knihovna se znovu otevře 1. říjnový týden. Na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha dnes koncertuje stoletý symfonický orchestr Českého rozhlasu. Pod taktovkou šéf-dirigenta Eliase Grandiho uvede ve světové premiéře dílo současného skladatele Jana Kučery. A dnešní počasí čekáme polojasno až jasno ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne naměříme 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pojďme na silnice, aktuálně je hlášena čerstvá nehoda, kdo jedete ven z Prahy po dálnici D5 na 5. kilometru u Rudné, po nehodě 2 nákladní auta blokující provoz. Další nehoda vlastně už na 38. na té okružní křižovatce nad dálnicí, 2 auta v sobě, policie na místě, ranní pravidelná kolona na silnici 3, už teď budete postávat od Benešova k nájezdu na dálnici D1 od 5 host a přidávám taky poznámku z Prahy s Libereckém.
3: Já jenom hlásím, že cestou směrem na centrum do Prahy, přímo na úrovni Bulovky, je nějaký menší ťukanec v levém pruhu, takže začíná ten hustší provoz, tak asi to za chvilku bude trošku veselější tady, no.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: No tak při vyzvedávání korunovačních klenotů letos tak nějak, nebo při tomto vyzvedávání korunovačních klenotů veselo úplně nebylo. Bylo tak normálně, předpokládám.
2: To si nejsem úplně jistá, ale ode dneška si každopádně korunovační klenoty ve Vladislavském sále můžou prohlédnout první školáci a pro veřejnost budou přístupné už v sobotu, tak přineseme z toho reportáž.
0: Ano, odemykalo se ty dveře, to stálo za to, samozřejmě záznamy, veškerá videa na těch internetech i u nás na iRozhlas.cz, ale vůbec, jak to probíhalo, umíme to i zvukově, už za chvíli.

0: půl minuty po půl sedmé, Český rozhlas Střední Čechy. S námi byl i Petr Spálený. Korunovační klenoty jsou většinou roku ukryté za dveřmi korunní komory ve svatovícké katedrále. Včera odpoledne je ale představitelé státu, města a katolické církve slavnostně vyzvedli. A ode dneška je tak můžou ve Vladislavském sále obdivovat školní třídy. Právě tam začíná výstava, která letos připomíná 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn.
1: Sedm klíčníků jeden po druhém odemkli svými unikátními klíči malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách odtamtud vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko.
2: České země je den, kdy vystavujeme korunovační klenoty, symbol naší státnosti a duchovních kořenů, prosíme za naši vlast.
1: Pražský arcibiskup pak pronesl před klenoty krátkou modlitbu a následoval společný zpěv svatovíckého chorálu. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy. Od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Jak předem objednané skupiny nebo školy, třídy, já vám to ještě doplním. Následující 4 dny opravdu si budou moci korunovační klenoty moci prohlédnout školní třídy, a to po registraci, která je na stránkách hradu, tedy hrad.cz. No a od té soboty už to bude pro širokou veřejnost. Tak paní učitelky, pojďte na to, ty internety, ty si s vámi rozumí. Udělejte radost třídě a vůbec pojďte udělat školní výuku názorným ukazováním ještě zajímavější. Čas 6.41. Za chvíli počasí a další zelená vlna.

0: na hodinách 6.44.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dneska v úterý teploměry ukáží 21 až 24. Úterý bude slunečné, jen ten začátek dne mohou místy komplikovat mlhy nebo nízká oblačnost. Ty budou během dopoledne pozvolna pryč, budou se rozpouštět, jinak polojasno až jasno a beze srážek. No, není to úplně na svetr, ale dá se. Podzim je tu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno. V Liberecké se popojíždí před Bulovkou už od sjezdu do Kbelské, zdržení je tam asi 10 minut, silnější provoz je také dál v Holešovičkách až do Nové Povltavské až před Blanku. Ve Kbelské směrem do Hloubětina se sune fronta od sjezdu do Novopatské k Poděbradské. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od Běchovic za Europark. Na okruhu směrem na letiště se jede pomaleji od sjezdu na Lohkov, nakonec omezení za sjezdem na Barandov mezi 15. a 18. kilometrem. V Českobrodské směrem do centra se popojíždí před Běchovicemi, tam je to zhruba na 10 minut. V Bělohorské směrem z centra postojíte před Vypichem a na magistrále se začíná plnit Nuselský most před Legerovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme české i zahraniční hity, které prověřil čas. Přinášíme vám nejnovější informace z vašeho kraje, zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy.

0: 4 minuty po 7:45 a bude Alex dneska odpoledne a koho bude mít ve studiu?
1: Býval vynikajícím boxerem, dodnes se věnuje trénování, objevil se v několika filmech a maluje. Hostem Alex a host bude Rostislav Osička. Ptát se ho budu na boxerskou kariéru, současné bojové sporty i plánovanou výstavu jeho obrazů. Po 13. hodině se na vás těšíme.
0: No a protože ho potkávám tady velmi často kolem naší rozhlasové karlínské budovy, nebude to mít daleko, co by kamenem dohodil. Po zprávách v jednu hrostě Osička pro vás, teď další muzika. Dobrý den.

0: cesta vlakem z Česka na Slovensko se může až do 28. září prodloužit přibližně o půl hodinu. Důvodem je rozsáhlá výuka v železničním uzlu Žilina spojená s přechodem ze stejnosměrné trakční soustavy na Střídavou. Omezení pocítí hlavně cestující, kteří jedou přes Ostravu, Čadsu, Žilinu a dál směr Košice.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začíná platit protiobstrukční novela. Pražští hygienici dostali 2 ocenění za loňskou kampaň proti žloutence. Čekáme jasno až polojasno a odpolední maxima do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Hezké ráno. Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce, koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat.
4: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
3: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Dvojici ocenění v marketingové soutěži Zlatý středník získali pražští hygienici za loňskou kampaň proti žloutence. Plakáty upozorňující na důležitost očkování tehdy měly pomoci zmírnit největší žloutenkovou epidemii v metropoli za posledních 40 let. Hygienická stanice hlavního města Prahy získala cenu za projekt roku a za odpovědnou komunikaci, říká mluvčí hygieniku Petra Batok.
5: Největší odměnou pro nás není samotná cena, ale fakt, že kampaň reálně zafungovala v terénu. Výrazný nárůst pro očkovanosti a dnešní sklidnění situace jsou jasným důkazem, že otevřené informování má přímý dopad na ochranu zdraví Pražanů.
3: Na Mladoboleslavském hradě můžou lidé vidět novou stálou expozici věnovanou venkovu od 70. let 18. století do poloviny 20. století. Muzeum Mladoboleslavská nabízí pohled na lidovou architekturu, život na venkově, práci na statku a zvyky. Nechybí ani unikátní vyšívané lidové čepce. Pokračuje Nikola Samcová, mluvčí Středočeského kraje, pod který muzeum patří.
6: Návštěvníci nahlédnou do života na Mladoboleslavském venkově těsně po prusko-rakouské válce a epidemii cholery, a to prostřednictvím fiktivních vzpomínek skutečného sedláka Josefa Kabeše ze Skalska. Vedle autentických sbírkových předmětů využívá instalace také modely, animace a další interaktivní prvky.
3: Za novou stálou expozici a úpravu prostor zaplatilo středočeské hejtmanství přes 3 miliony korun.
1: Sport.
3: Z nominace amerických tenistů vypadl před utkáním druhého kola kvalifikace Davis Cupu v Česku 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Souboj Česko-Spojené státy se bude odehrávat tento pátek a sobotu v Praze. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
1: Počasí.
3: Čekáme polojasno až jasno ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne naměříme 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Kdo jedete do metropole a pojedete nebo jedete dálnicí D1, čekejte kolonu. Kolony přečmej kalkou jako vždy. Zpravodajové zelené vlny volají sem k nám do call centra 800 553 553. Tady je žena posluchačka.
7: Já jenom bych chtěla dát upřesňující informaci. Dálnice D1 ze směru z Brna do Prahy. Hlásili jste kolonu před Šmejkalkou. Ta kolona aktuálně začíná už na 30,5 kilometru, ještě před odbočkou na Naháč. A je to docela jako rychlé, že se rychle brzdí do té kolony a mlha tady není.
0: Na Kolínsku do konce roku zavřený most mezi Miškovicemi a Klášterní Skalicí. Objížďka vede přes Vrbčany a Třebovly. Pozor, na Mělníku do 20. září zavřená Cukrovarská. Objížďka vede rumunskou a italskou. Buongiorno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
0: Na české koleje se vrací historická motorová jednotka přezdívaná Delfín. Ta je vlastně známá z někdejšího mezinárodního expresu Vindobona mezi Berlínem, Prahou a Vídní. V pátek 18. září vyjede z Prahy. Kde si chcete počíhat, tak v 10.25 z Vršovic jako zvláštní vlak Pacific 125. A pojede přes Čelákovice, Kutnou horu, Kolína, Posázaví, tedy sázavskou trasou, Ledečko, Sázavu, Chocerady a Čerčany a v 17.03 dorazí do Benešova. A pak už bude k vidění a možná i ke svezení, ale to více až v dalším vysílání Českého rozhlasu. Dobrý den, skoro 6 minut po 7.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 7 hodin, skoro 13 minut. Kouknu do Pragotronu, jak to vypadá s dalšími informacemi, třeba o aktuálním zpoždění, mimořádnostech. No tak to je stručné, tady nic, všechno jezdí tak, jak má. No tak podle scénáře Pragotronového můžeme popojet.
1: Region Express.
0: A bude to v našem kraji ve čtvrtek 18. září se dětské dopravní hřiště promění v místo plné zábavy, pohybu a zajímavostí v oblasti dopravy a bezpečnosti. Bude se tam konat den městské mobility. Podrobnosti zjišťoval Tomáš Kopáček. Tak jdeme do Příbrami.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Jinak další informace nejen na tohle téma, taky i v rámci našeho webu. Podívejte se, středníčechy.rozhlas.cz.
2: Každý den v září se koná Evropský týden mobility. Akce má veřejnost motivovat k většímu využívání veřejné dopravy, jízdě na kole nebo častějšímu chození pěšky. Již pátý ročník této akce se koná také v Příbrami. Podrobnosti o akci přibližuje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: Oslava udržitelné mobility, týká se to veškeré veřejné dopravy. Nabízíme ve spolupráci s městem Příbram spoustu zážitků i pro lidi, kteří necestují běžně dopravou.
2: V tento den bude hromadná doprava po celé Příbrami zdarma. Na místě pak organizátoři připravili speciální jízdy.
3: Budeme tady jezdit dvěma historickými autobusy a také historickým motorovým vlakem po území Příbrami.
2: Kromě historických jízd je plánovaný i další doprovodný program.
3: Budou tady sportovní aktivity, různé dopravní soutěže, ukázky záchranářské techniky i další atrakce.
2: Akci navštíví i speciální karavan, takzvaný Pit Point, fungující jako mobilní informační centrum pražské integrované dopravy,
3: kde jim pomůžeme třeba s vyřízením jízdních dokladů, nákup kuponů, pořízení lítačky, anebo informace o aktuálních jízdních řádech nebo změnách v dopravě.
2: Akce proběhne od 14 do 18 hodin.
3: Samozřejmě zdarma. Každý, kdo tam přijede, tak bude moci i zdarma dojet právě městským autobusem. Akce se bude konat na dětském dopravním hřišti.
2: Podrobnosti o akci naleznete na stránkách pid.cz nebo na městském webu příbram.eu. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
0: Děkujeme pěkně za informování a my popojedem.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Vstříc předpovědi počasí a další zelené vlně. Čtvrt na 8.

0: Pěkné ráno, dneska je úterý 15. září.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dneska bude slunečný den, tam, kde jsou mlhy nebo nízká oblačnost a rozpustí se, čeká se maximální teplota 24 stupně.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: A pojďme na silnice, Tomáš Kolmistr připraven, čeká, taky nám prozradí, kde to vázne. Já se zase podívám do středních Čech, aby bylo jasno i po této stránce. Třeba na 16. v části Žižice, u Luníkova dvě auta po nehodě. A ještě tady vidím nějaká porouchaná auta, případně uzavírky. Nehoda na Kladně na 101, pozor, Libušina ulice po nehodě dvě auta. Policie aktuálně vyrazila na místo, tak velmi opatrně na svých cestách. Mimochodem zdržení i na D6 na 7. kilometru ve směru do Prahy. Je tam odstavený autobus, tak doufám, že jsou případní cestující v autobuse anebo za plotem a ne někde kolem. Jak to vypadá v Praze a nejbližším okolí, také hlídáme v dispečinku TSK Praha a já ještě se dívám dál omezení. Ano, vidím to tady, třeba práce údržby na dálnici D10 na 51. kilometru. Kdo jedete ve směru do Prahy, je to krátkodobé omezení. Ráno.
2: Na okruhu směrem na letiště regulují vjezdy do obou tunelů. Je to kvůli silnému provozu za nimi mezi 15. a 18. kilometrem. Kolona se sune od sjezdu na Jesenici. Pro osobní auto je to zhruba na půl hodiny. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se popojíždí od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark, zdržení asi 20 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se dojíždí do kolony za sjezdem na Krč. Kolona se táhne přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. V Liberecké směrem do centra se sune fronta od sjezdu do Kbelské, dál kolem Bulovky až do Nové Povltavské před Blanku, tam je to asi na 20 minut. Na příjezdu do metropole od Slaného se zastavuje na konci D7 na 3. kilometru, kolona pokračuje až k omezení u letiště. Ve spojovací směrem na Balabenku se táhne kolona před omezením u ulice k Žižkovu. Z Českobrodské je to zhruba na čtvrt hodiny. V Českobrodské směrem do centra se popojíždí před Běchovicemi, tam je to zhruba na 10 minut a ucpaný zůstává Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Ach ty buřty, ne, teď nemluvím o prostorově výrazných osobách, já mluvím o těch masouzeniny, no, budeme opékat. A jak na to, děti poradí ti nejlepší z Prahy už za moment. Mimochodem, čas 7:22:30.

0: uzenka, vousty, špekáček, anebo v poslední době sojáček. Pojďme ale udělat úplně ten nejlepší na světě. Ale jak na to?
1: Musí se tam dát kameny a potom dřevo a potom zapálit oheň a nějaký papíry.
2: Nebo se může opéct na grilu.
3: Máme takový tyčky a na to se napíchnu.

0: Oteplý i vevnitř.
1: Můj táta tomu říká ježek.
2: Jak to budeš mít na zízli a jak se to bude ty špičky otevírat, takže už to máš opečený.
1: Můj brácha si to vždycky opeče, aby to bylo trošinku spálený.

0: Kapela Blondie, Maria. On spíš Ježíš Maria, středočeská Maria. Dneska po ránu místy mlhy, přes den slunečno, teploty 21 až 24 stupně. Poslouchejte naše další vysílání, jsou tu krátké zprávy s Tamarou.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Policie dnes zveřejní konečnou statistiku lidí, kteří zemřeli při dopravních nehodách v červenci a srpnu. Předběžná čísla policie zveřejnila už koncem srpna. Z nich vyplývá, že nehody nepřežilo minimálně 99 lidí, což je nejvíc od léta 2021. Tehdy na českých silnicích bylo 101 obětí. Dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určena školákům, od soboty 19. září se otevře i veřejnosti. Vstup je zdarma a výstava potrvá do pondělí 28. září. V Říčanech u Prahy finišuje stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici. Ta slouží jako spojka mezi městem a dálnicí D1. Od pátku má být nová křižovatka v plném provozu, zatím je v režimu předběžného užívání, protože ještě není zkolaudovaná. Pražská Libeň si připomene 100 let od narození spisovatele Arnošta Lustiga. V 17 hodin odhalí u základní školy Palmovka pamětní plastiku, která odkazuje na místa spojená s jeho dětstvím. Následovat budou další vzpomínkové akce. A dnešní počasí čekáme polojasno až jasno ráno a dopoledne místy mlhy, odpoledne naměříme 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: A pojďme na silnice, aktuálně z D8 z 5. kilometru ve směru do Prahy je hlášen zakládací klín v jízdním pruhu. Pozor v Jincích na Příbramsku, je tam kolize přímo na průjezdu obcí dvou osobních aut. Policie vyrazila na místo a ještě Kladensko, nehoda dvou aut na silnici 16 u odbočky na Hopšovice. Tak velmi opatrně, nejen na ranních cestách a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď téma, myslím, že už se o tom mluvila i částečně ve zprávách.
2: Ano, silničáři otevřeli severní část obchvatu Rakovníka. Stavba pomůže řidičům i přetíženému centru města.
0: Za chvíli tady v reportáži, teď další muzika.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.
3: Dýmem výfukovým zamlžený svět, uprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě.

0: là mais pas vite, ça se fait.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: 7.38, tisíce metrů kabelů a desítky tun asfaltu i stovky stromů. Tak vypadá nově otevřený severní úsek obchvatu Rakovníka. Stavba má pomoci nejen řidičům, ale i dopravně zatíženému centru města. Dřív než řidiči se na silnici podívali i lidé na kolech i koloběžkách.
1: To nebude tak průjezdný přes město, že nebude tolik kamionů.
2: Stavbu nového obchvatu Rakovníka oceňuje třeba paní Helena.
1: Že se bude lépe jezdit.
2: Já koukám, že jste přišla s vnoučaty. Vnučka tady má takovou tříkolku, starší vnouček, který má koloběžku. Jdete se projet po obchvatu?
1: Ano, jsem vymyslel vnuk.
2: A stejně to vidí i paní Etela, která jezdí z Rakovníka do Řevničova.
3: Když pojedeme z Řevničova, tady spily, tak to můžeme vzít tady tudyma. To bude kratší.
2: Řidiči si ale na celý obchvat budou ještě muset počkat. Silničáři totiž otevřeli jeden ze tří úseků. Hotové jsou tak momentálně dva, říká ředitel krajské správy a údržby silnic Aleš Čermák.
4: Máme celkově 1,8 kilometru stavby druhé silnice druhé třídy. My vlastně nejsme ve finále a budeme pokračovat další etapou v následujících letech, až se nám ji podaří dopřipravit, majetkoprávně vypořádat a sehnat finanční prostředky. A samozřejmě na to navazující i obchvat Lišan a doladíme celkovou tu koncepci silnic druhých tříd okolo města Rakovník.
2: Stavba severní části obchvatu Rakovníka stála zhruba 170 milionů korun. Je na ní několik kruhových objezdů a křižovatek i jeden most. Popisuje Kamil Hrbek, provozní ředitel společnosti Froněk, která silnici stavěla.
5: Most měl tři pole, délku 45 metrů, na něm bylo spotřebováno 1000 kubíků betonu a 130 tun. Ocely, přeložky sítí, kanalizace 4x asi 300 metrů, vodovod 5x taky 300 metrů, veřejné osvětlení 4 km kabelů, 54 lamp, vysokotlaký přeložky plynu 400 metrů, vegetační úpravy, tráva asi 5 fotbalových hřišť, 10 000 keřů, 700 stromů.
2: Obchvat nepomůže jen řidičům. Jeho hlavním cílem je podle mluvčí Rakovníka Kateřiny Hradilové odlehčit dopravou zatíženému centru města.
6: Nejde jen o novou silnici, ale především o úlevu pro město a jeho obyvatele. Část transitní dopravy se přesune mimo zastavěné území, což může znamenat méně hluku, emisí a větší bezpečí v ulicích.
2: Poslední část obchvatu by silničáři mohli začít stavět v roce 2028. Z Rakovníka Richard Webs, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Za minutu 7:45 s vámi Český rozhlas Střední Čechy a Alena Zárybnická. Vítej u nás.
1: Moc ráda, dobré ráno.
0: Už mě rozčilujou ty fotografie na sociálních sítích, košíky plné hub. Vždyť zas tolik toho nenapršelo, nebo se pletu?
1: A tak, protože houby potřebují vlhkost jenom v té nejbližší vrstvě půdy, tak třeba to, co napadalo, se jim hodilo. Jinak ty srážkové úhrny za včerejšek, za dnešek maximálně do 10 mm.
0: Dnešní den, úterý 15. září, startujeme docela slunečně.
1: Slunečně, někde mlhavě, to je pravda, a na tom taky závisí teploty, stávající jsou někde od 9 po asi 13 stupňů Celsia. Ty mlhy dobře jsou vidět na družicovém snímku, výraznější jsou teď v jižní části středních Čech.
0: Co teploty?
1: Nejčastěji těch 9 až 13 stupňů Celsia. Není to nic extrémního, žádný velký rozdíl v těch naměřených hodnotách teď nemáme.
0: Pojďme si taky říct, jaký bude den. Bude spíš jasný, polojasný, oblačný. Co teploměr?
1: 21 až 24 by mělo být na teploměru a bude polojasno nebo jasno. Ty ranní a dopolední mlhy, případně nízké mraky, které se teď ještě objevují, se budou pozvolna rozpouštět. A foukat bude jen slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Ještě platí, že středa bude nejteplejší den tohoto týdne?
1: Ano, platí, ráno bude mít vyšší teploty než to dnešní ráno, bude nejčastěji mezi 13 a 10 v těch minimálních teplotách a v maximech bychom se ve středu mohli dočkat hodnot blížících se nebo už na hranici letního dne 24 až 27 stupňů by to mělo být nejčastěji. Zase budou po ránu nějaké mlhy, ale už by jich nemělo být pravděpodobně tolik a zatahovat se začne až odpoledne, kdy se fakt začne zároveň spolu s frontou objevovat i déšť nebo na většině území přehánky, případně ojedinělá bouřka. Ono totiž ve středu nás bude přecházet studená fronta.
0: Jak rychle?
1: Ještě ve čtvrtek bude ovlivňovat východní části České republiky, za ní bude počasí proměnlivější a hlavně chladnější než třeba právě to středeční. V průměru, kdybychom chtěli říct, o kolik se ochladí, tak to ve středních Čechách bude asi o 7 stupňů Celsia.
0: Takže nějakých 20, 21, 19?
1: Tak nějak můžeme očekávat, přesně tak.
0: A ty teploty se zdrží dlouho?
1: Vlastně není tu výhled na to, že bychom se znovu rychle dostali na 25 a zároveň tu není výhled, že by mělo být pod 15, tak si nějak tu hranici mezi řekněme 16, 21, 22, možná 23 budeme držet i o víkendu.
0: Páč všichni v redakci o počasí máte všeobecný přehled o počasí aktuálním, ale je takový přehled, který my běžní smrtelníci určitě nemáme. Tak čeho ty si teď aktuálně všímáš na počasí?
1: Čeho se aktuálně všímám na počasí? No, vždycky se začátkem podzimní sezóny je to schopnost modelů předpovědět to, jestli se budou tvořit mlhy, kolik jich bude a jak rychle se budou rozpouštět. To je to, čeho si všímám bez nějakých výraznějších rizik. Možná pro letiště je to nepříjemná situace, protože se může stát, že na hůře vybavených letových přistávacích drahách nebudou schopná ta letiště, ty dráhy přijmout přistávající letadla a to, co sledujeme s, řekněme, mírně řečeno obavou, tak to je horké moře, Středozemní moře, ve vzduchu je tam hodně vlhkosti a když se tam ještě dynamicky vytvoří nějaká tlaková níže, tak se tam vlastně tvoří potenciální problém. Tak to je takové téma letošního podzimu, na co bychom se měli zaměřovat.
0: Je fakt, že dnes při cestě sem do koníčkárny v Karlíně jsem si všiml té nízké oblačnosti nebo mlhy, až mě to zarazilo, že kde nic tu nic a najednou mléko.
1: Ano.
0: Děkuju pěkně.
1: Každý mrak tak vypadá. Zvenku je to krása, uvnitř je to mléko.
0: Alena Zárybnická, díky moc, odpoledne naslyšenou.
1: Budu se těšit, pěkný den přeju.
2: Z Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz od sjezdu na Lohkov za Barrandov mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, kolona se nesouvisle sune už od sjezdu na Jesenici, zdržení pro osobní auto je asi půl hodiny. V opačném směru tedy na D1 je silný provoz za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem, plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se táhne fronta z východní části okruhu od Hradecké D11 k Europarku, plný je také příjezd z Hradce Králové už od prvního kilometru. Na jižní spojce směrem na Smíchov se dojíždí do kolony za sjezdem na Krč, kolona se táhne přes Barrandovský most až do Dobříské před Prázovku. V Liberecké směrem do centra se sune fronta od sjezdu do Kbelské, dál kolem Bulovky až do Nové Povltavské před Lanku, tam je to na 20 minut. Ve spojovací směrem na Libeň se popojíždí před omezením u ulice k Žižkovu, z Českobrodské je to na zhruba 20 minut a na příjezdu do metropole od Slaného brzdí provoz omezení u letiště, kolona se táhne už ze 3. kilometru.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
5: Jupa, já už vím.
4: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
5: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co by jsme to nestihli?
4: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
4: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!
0: 7.50 je na za chvíli Petr Jungmann, ale teď Rangers Plavci.

0: Právě v 8, co nevidět, teď 7.53, půjdeme do minulosti. Mimochodem, jak jste slyšeli, z upoutávky do minulosti půjdeme pěkně těch 80 let s Danielou Kolářovou. 80 se oslavit musí.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 15. září. Svátek má Jolana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Světice a patronka země české, kněžna Ludmila, byla zavražděna v roce 921 v noci na 16. září. To je 1105 let. Vrazi jí povolili uprostřed noci jen krátkou modlitbu. Poté ji na Tetínském hradišti uškrtili. Ostravský řetězový most přes Ostravici se zřítil před 140 lety v roce 1886. Právě po něm mašírovala škadrona Hulánu a nezrušila krok, ale mohli za zřícení 92 metrů dlouhého mostu jen vojáci. Traduje se, že most byl silně skorodovaný i vinou štamgastů z okolních hospod, kteří si tam chodili ulevovat. Tanky nasadila poprvé na bojištích první světové války anglická armáda před 110 lety v roce 1916 v bitvě na Somě. Naše největší sázková kancelář společnost Sazka byla založena v Praze před 70 lety v roce 1956. A kolikže peněz se Sazkou dnes Olvinem protočí? Loni překročili hrubé tržby z loterijní a sázkové činnosti hranici 14 miliard korun. Na výhrách bylo vyplaceno 12 miliard. Nová Škoda 105-120 byla slavnostně představena na brněnském strojírenském veletrhu před 50 lety v roce 1976.
3: Takové jsou automobily značky Škoda.
2: 105-ky a 120-ky byly ještě v roce 2002 nejčastějšími auty na našich silnicích. 80 slaví dvě obrovské osobnosti světa filmu. Americký herec Tommy Lee Jones a režisér Oliver Stone. Já přeju hezký den.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
6: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Zastupitelé Prahy 1 chtějí omezit hluk na lodích na Vltavě. Začíná výstava korunovačních klenotů, nejprve je uvidí školáci. Čekáme jasno až polojasno a odpolední maxima do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Hezké ráno. Zastupitelé Prahy 1 budou rozhodovat o snížení hluku z hlasité hudby na lodích z Vltavy. Opatření vychází z výsledku loňského místního referenda, ve kterém se pro omezení hluku v historickém centru Prahy vyslovilo přes 70% hlasujících. Městská část proto navrhuje vyhlášku i speciální klidové zóny na řece. Součástí plánu je také zpřísnění nájemních smluv pro provozovatele plavidel tak, aby rušení nočního klidu mohlo být důvodem k výpovědi z přístavu. Nové zázemí mají na stanici dobrovolní hasiči z Liběchova na Mělnicku. Vedení radnice jim nechalo opravit sprchy, toalety a kuchyňku. Dělníci částečně přeměnili i kotelnu a sklep.
3: Radnice za modernizaci stanice zaplatila 620 tisíc korun. Příští rok začnou řemeslníci budovat garáž, která bude sloužit k parkování hasičské cisterny a osobního auta. Z Liběchova Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: Školáci si ode dneška můžou na Pražském hradě prohlédnout korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti jsou vystaveny ve Vladislavském sále. Včera odpoledne je z korunní komory ve svatovítské katedrále vynesli zástupci státu, města Prahy a katolické církve.
4: 7 klíčníků jeden po druhém odemkli malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy. Od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Sparty jsou od včerejšího podvečera v Arménii. Kvůli velké vzdálenosti a dvouhodinovému časovému posunu odletěli do Jerevanu nezvykle už 2 dny před zápasem. Pražany čeká zítra večer úvodní duel v hlavní fázi Evropské ligy proti domácímu Araratu Arménia.
1: Počasí.
2: Čekáme polojasno až jasno ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne naměříme 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Kolize osobního auta a motocyklu, aktuálně v řešení v Tuchlovicích na průjezdu obcí opatrně. Další informace mám s čerstvými nehodami v hlavním městě, tak třeba přidávám Štěrbolskou spojku. Kdo jedete ve směru ven z Prahy, tak na Bělohorské po nehodě 2 dodávky a ještě Štěrbohorská spojka do centra, tam je po nehodě nákladní osobní auto, jen kousek za sjezdem na Běchovice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Pojďme se věnovat taky i tématům, které se jen těžko dohledávaly v našich učebnicích, když jsme vyrůstali. Tak třeba DNA. No, vzpomenete, že by tam o nich, nebo o něm něco bylo?
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem. Medicine man.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin 18 minut. Lucie Bílá, Jan Bendík budou pokračovat už za chvíli.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Kdo jste ale nebyli na příjmu v předchozí hodině, ale na Zárybnická prozradí, jak je?
2: A tak protože houby potřebují vlhkost jenom v té slunečně, někde mlhavě, to je pravda. A na tom taky závisí teploty, stávající jsou někde od 9 po asi 13 stupňů Celsia. Ty mlhy dobře jsou vidět na družicovém snímku, výraznější jsou teď v jižní části středních Čech.
0: Jak ale bude dneska? V průběhu dne při úterý 15. září.
2: 21 až 24 by mělo být na teploměru a bude polojasno nebo jasno. Ty ranní a dopolední mlhy, případně nízké mraky, které se teď ještě objevují, se budou pozvolna rozpouštět. A foukat bude jen slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Suma sumárum bez srážek, postupné rozpouštění mlh, nízké oblačnosti, maxima do 24.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Opět míříme do dispečinku TSK Praha, řekneme si, jak se jezdí, nejezdí v nejbližším okolí Prahy, v Praze samotné. Tak jak to aktuálně vypadá? Jo, mimochodem taky se ještě musím podívat na pražskou integrovanou dopravu, jestli tady jsou nějaké změny nebo něco, co byste měli vědět a měli být na to také připraveni. Ne. Všechno v pohodě. Samozřejmě tady vidím akce budoucí, jako třeba Mělnické vinobraní, které zamíchá v provozu nejen autobusových linek, ale taky posilových vlaků, nejen z Prahy. Tak pojďme na silnice. Tomáš Kolmistr.
3: Na okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz za Lochkovským tunelem až před Ořech mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují vjezdy do obou tunelů, kolona se táhne už od sjezdu na Jesenici, zdržení pro osobní auto je asi půl hodiny. V opačném směru tedy na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru, kolona pokračuje až na 19. kilometr. Tam je to také na půl hodiny, plný je i příjezd po D5 z Plzně. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí před Libereckou až před Bulovku. Od sjezdu na Březiněvé zdržení je tam asi 20 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov opatrně u sjezdu na Vršovice. Stojí tam dodávka a v prostředním pruhu začíná se tvořit kolona. Dál se potom zastavuje za sjezdem na Krč, kolona se táhne přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. Jižní spojka ještě jednou, tentokrát směrem na Černý most, tam se zastavíte za Barandovským mostem, kolona pokračuje až ke sjezdu na Brno, tam stojí ve sjezdu osobní auto. A ve spojovací směrem do Libně se sune kolona před omezením už z Českobrodské, celé je to na zhruba 25 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude výtvarník, básník a boxer Rostislav Osička.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Zanedlouho zprávy v půl a Tamara. Tamaro, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak řidiči, je to tady i dneska. Voláte, apel je tu.
2: Obligátní téma, denní svícení, vzadu nic. Teď se blížím k D8, začíná housnout mlha zřetelně a samozřejmě hodně aut zadu nesvítí. Tak to prosím vás řekněte.
0: No ne, to jste si řekl sám.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Ministři spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO a šéf obrany Jaromír Zuna za SPD se dnes sejdou s prezidentem Petrem Pavlem. Společně proberou kandidáty ke jmenování do generálské hodnosti. Prezident jmenuje vojáky a příslušníky bezpečnostních sborů pravidelně dvakrát ročně, 8. května a 28. října. V Říčanech u Prahy končí stavba nové okružní křižovatky v Říčanské ulici. Jde o důležitou spojnici mezi městem a dálnicí D1. Od pátku má být kruhový objezd v plném provozu, zatím je v režimu předběžného užívání. Mladá Boleslav dokončuje rekonstrukci hlavní budovy knihovny na třídě Václava Klementa za víc než 22 milionů korun. Modernizace se týká zejména veřejných prostor, upravují se oddělení pro dospělé i děti a vstupní vestibul. Knihovna se znovu otevře 1. říjnový týden. Na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha dnes koncertuje stoletý symfonický orchestr Českého rozhlasu. Pod taktovkou šéfdirigenta Eliase Grandiho uvede ve světové premiéře dílo současného skladatele Jana Kučery. A dnešní počasí. Čekáme polojasno až jasno ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne naměříme 21 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Nehoda na 16. odbočky na Hopšovice, po nehodě dvě osobní auta, policie na místě, průjezdné souběžně v obou směrech s opatrností, na místě kratší kolony. Problémy ale třeba na 101. Kdo jedete z Mudletic směr Říčany, tak velmi opatrně na přemostění.
2: Na mostě přes dálnici stojí porouchaný auto, takže kamiony musí čekat, aby ho mohli objet. Takže ten kruhák, jak se přijíždí od Pražského okruhu, jakoby by stará silnice od Jesenice, tak tam to úplně skolabovalo. Takže...
0: A nejen od Jesenice, ale vlastně i od Pražského okruhu, tak velmi opatrně na cestách, kdyby něco, volejte zelenou vlnu 800 553 553. Proč stojíte ve 100-kilometrové koloně na 101 u Modletic, vlastně před nájezdem na okružní křižovatku a potom dál směr Říčany, teď už to víte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 8.33, přidáváme Evu Farnou, Karla Zicha a taky něco na téma taxi.
1: Taxikářům hrozí při cestách do zahraničí obvinění z převaděčství, pokud jejich zákazník není v šengenském prostoru legálně, jenže to je věc, kterou řidiči nemůžou kontrolovat.
0: Tak s podrobnostmi za chvíli v reportáži.
4: Mám prostě

0: Ladí terénní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Pojďme k dopravě. Ale abych byl úplně přesný, Komora provozovatelů taxislužby varuje řidiče před jízdami do zahraničí s klienty, kteří pochází ze států mimo šengenský prostor. A pokud cizinci pojedou bez potřebných povolení, může hrozit řidičům postih za převaděčství. Podle Komory takových případů v celé Evropě dost přibývá.
1: Přišel pán, řekl, jestli ho vemu do Drážďan, já říkám, že jo. Domluvili jsme se na nějaký standardní ceně, což bylo nějakých 200 euro a vyrazili jsme do Německa.
2: Začíná vyprávět příběh pan Petr, který v Praze řídí taxi víc než 20 let. Před nějakou dobou vzal do auta pár z Iránu a vezl ho do německých Drážďan.
1: Za hranicema hned mě vlastně zastavili policisti německý a tam vlastně si vzali tyhle ty lidi. Potom přišli pro mě s tím, že mi dali ale Češku na telefonu. Já jsem jim vysvětlil, že jsem taxikář, že jsem je vezl prostě normálně na taxametr. A ona, jo, jenom jim tam podepište nějaký formuláře a jeďte domů.
2: Následně mu z Německa přišel trestní příkaz.
1: Tam je napsáno, že jsem věděl, že nemají právo vstoupit do Německa, jo, což jsem samozřejmě nevěděl. A že teda mám zaplatit asi 5000 euro pokutu a vlastně bych dostal podmínku.
2: V současnosti se brání u německého soudu. Ví i o dalších případech, kdy kolegy v Praze na Florenci oslovili cizinci ze zemí mimo šengenský prostor. Komora provozovatelů taxislužby proto všechny řidiče varuje, aby si podobnou zakázku dobře promysleli, říká její prezident Arnošt Drost.
3: Já vůbec nemůžu vědět, jestli ten dotyčnej má, nemá doklady v pořádku.
2: Případů lidí, kteří se po šengenském prostoru pohybují pomocí taxislužby nelegálně, podle něj přibývá.
3: Začínají dělat takový triky, jakože on přijede normálním autobusem na letiště i kufrem, chvíli tam pobyde a pak vyleze z té haly, když ho tam vidí nějaký řidič, no tak si myslí, že je to normální cestující, který přiletěl letadlem a prošel běžnou pasovou kontrolou.
2: Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky taxikáři nemůžou po klientech požadovat předložení dokladů, jako jsou víza nebo povolení k pobytu.
4: Řidič taxislužby v České republice nemá právo kontrolovat doklady, stejně jako by mu nepříslušelo posuzovat pravost jakýchkoliv jiných dokladů.
2: K opatrnosti nabádá i policie, říká mluvčí policejního prezidia David Šén.
5: Řidič vozidla si může své klienty vybírat a případně je také odmítnout, pokud se mu bude zdát osoba podezřelá.
2: Loni podle něj česká policie zjistila bezmála 11 000 osob při nelegální migraci. Za převaděčství v Česku hrozí trest 6 měsíců až 12 let vězení. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.

0: 8.46, než se rozloučím, taky něco k počasí, po ránu ve středních Čechách, místy mlhy nebo nízká oblačnost, jinak bude polojasno až jasno a ten dnešní den jinak docela dost slunečný. Na teploměru se ukáže 21 až 24 stupně.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Alena Zahradnická prozradí taky výhled. Prý nejteplejší středa.
2: Ráno bude mít vyšší teploty. Bude nejčastěji mezi 13 a 10 v těch minimálních teplotách a v maximech bychom se ve středu mohli dočkat hodnot na hranici letního dne 24 až 27 stupňů by to mělo být nejčastěji. Zase budou po ránu nějaké mlhy, ale už by jich nemělo být pravděpodobně tolik a zatahovat se začne až odpoledne, kdy se fakt začne zároveň spolu s frontou objevovat i déšť nebo na většině území přehánky, případně ojedinělá bouřka. Ono totiž ve středu bude přecházet studená fronta.
0: No to není všechno. A dál?
2: Ještě ve čtvrtek bude ovlivňovat východní části České republiky, za ní bude počasí proměnlivější a hlavně chladnější než třeba právě to středeční. V průměru, kdybychom chtěli říct, o kolik se ochladí, tak to ve středních Čechách bude asi o 7 stupňů Celsia.
0: Tak děkujeme pěkně.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz za Lochkovským tunelem až před Ořech mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, kolona se táhne už od sjezdu na Jesenici, zdržení pro osobní auto je okolo půl hodiny. V opačném směru tedy na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 26. kilometru, kolona pokračuje až na 19. kilometr k Ořechu. Tam je to také na půl hodiny, plný je příjezd i po D5 z Plzně. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí přes Libereckou až před Bulovku od sjezdu na Březiněve se zdržení asi 20 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov opatrně u sjezdu na Vršovice, tam stojí dodávka v prostředním pruhu, tvoří se kolona už od koryt, dál se zastavuje pak za sjezdem na Krč, kolona se táhne přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. Jižní spojka ještě jednou, tentokrát směr Černý most, tam se zastavuje hned za Barandovským mostem, kolona pokračuje až ke sjezdu na Brno, tam stojí stále osobní auto. A na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se táhne fronta z východní části okruhu už od Hradecké D11 k Europarku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
0: Poslouchejte naše další vysílání, o nic nepřijdete, s Ivetou Chlumskou už vůbec ne, navíc se na vás bude usmívat, i když bude říkat třeba mimořádně špatné zprávy. Nejen ty, ale především dobré, skvělé vám přinese v rámci středočeského dopoledne. Pojďme se rozloučit také s létem roku 2026, jde to i hudebně, třeba Věra Martinová má Atmosféra letních bouřek. Jo a jinak pozor, skoro úterně naladěná, ona to dopiluje, Denisa Hergeslová nabídne středočeské typy. Poslechněte si už za moment, já přeji skvělý den a zítra naslyšenou.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Půjčka, která může pořádně zamíchat osobním životem. V Hořovicích vás pobaví divadelní komedie Úvěr v hlavních rolích s Martinem Zounarem a Filipem Blaškem. Příběh vypráví o bankéři, jehož manželství se ocitne v ohrožení poté, co odmítne půjčku neodbytnému klientovi banky. Ten mu nabídne poněkud neobvyklou pomoc. Naučit ho svádět vlastní ženu. V Hořovickém společenském domě buďte v 19 hodin. Do Čáslavy přijíždí Prague Cello Quartet, čtveřice hudebníků, která violončela využívá k neobvyklým úpravám známých melodií. V Dusíkově divadle zazní v jejich podání filmové a muzikálové hity, skladby kapel Queen nebo Coldplay i klasická hudba. Koncert od 19 hodin doplní taky vtipné a edukační scénky. V Benešově se můžete vydat na cestu do pravěku se sourozenci Sekem a Zulou. Liduščino divadlo přivede na scénu jejich dobrodružství s brontosaurem Punťou, tygříkem Drábkem nebo medvědem Archibaldem, který se učí boxovat. Představení pro děti začíná v 17 hodin v Městském divadle na Poště. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ustalína, s dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Krása není hříchem, hříchem bývá přísný půl.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Jsem fajn, máš co si chtěla s tím já.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
4: Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje 2 ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria15.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
5: Sněmovna má nová pravidla jednání, začala platit protiobstrukční novela. Pražští hygienici dostali 2 ocenění za loňskou kampaň proti žloutence. Čekáme jasno až polojasno a odpolední maxima do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Hezké dopoledne. Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začíná platit novela jednacího řádu, která například omezuje čas pro navrhování změn pořadu schůze. Tím dnes poslanci tráví velkou část jednacích dní. Limit se bude vztahovat i na přednostní práva, tedy třeba i na předsedy stran nebo klubů. Naopak se prodlouží doba, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Změny jsou podle poslance ANO Radka Vondráčka potřeba.
6: Po těch letech, za těch 30 let, už ten jednací řád, podle kterému funguje, zastaral, je překonaný a i poslanci a poslankyně se k sobě chovají trochu jinak. Tam byl vždycky předpoklad, že základem všeho je dohoda a ta se ne vždycky podaří. Tak teď strukturujeme více debatu, budou limitována přednostní práva.
5: Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Dvojici ocenění v marketingové soutěži Zlatý středník získali pražští hygienici za loňskou kampaň proti žloutence. Plakáty upozorňující na důležitost očkování tehdy měly pomoci zmírnit největší žloutenkovou epidemii v metropoli za posledních 40 let. Hygienická stanice hlavního města Prahy získala cenu za projekt roku a za odpovědnou komunikaci, říká mluvčí hygieniku Petra Batok.
7: Největší odměnou pro nás není samotná cena, ale fakt, že kampaň reálně zafungovala v terénu. Výrazný nárůst pro očkovanosti a dnešní sklidnění situace jsou jasným důkazem, že otevřené informování má přímý dopad na ochranu zdraví Pražanů.
5: Usnadnit přístup k informacím z radnice má lidem v Benešově virtuální asistentka na telefonu. Zatím jsou běžní spíš takzvaní chatboti pro písemnou komunikaci. Asistentka dokáže samostatně zodpovědět běžné a opakující se dotazy. Informace přitom čerpá z webových stránek města a dostupných dokumentů. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Pazderová.
8: Lidé se asistentce dovolají mimo úřední hodiny, kdy není k dispozici pracovník úřadu. A i asistentka mluví i jinými jazyky. Zatím jsme zaznamenali jeden dotaz v angličtině.
0: Sport.
5: Fotbalisté Sparty jsou od včerejšího podvečera v Arménii. Kvůli velké vzdálenosti a dvouhodinovému časovému posunu odletěli fotbalisté Sparty do Jerevanu nezvykle už 2 dny před zápasem. Pražany čeká zítra večer úvodní duel v hlavní fázi Evropské ligy proti domácímu Araratu Arménia.
0: Počasí.
5: Čekáme polojasno až jasno. Dopoledne ještě místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne naměříme 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalíte za sjezdem na Sázavu. Na 34. kilometru se dojíždí do Kolony, ta se táhne až na konec omezení na 24. kilometr, zdržení asi na 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz za Lochkovským tunelem až před Ořech, zdržení 30 minut přibližně. A v opačném směru, tedy na D1, se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 26. kilometru. Je to také na půl hodiny, plný je příjezd po D5 z Plzně. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tolik zprávy a před námi už je středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
9: A já za celý tým, který středočeské dopoledne připravuje, přeji moc hezký den.
0: Středočeské dopoledne.
9: Ať je úterý plné pohody, dobré nálady i s příjemnou muzikou, kterou pro vás máme. Eric Clapton, taky Věra Špinarová, Václav Neckář, Dalibor Janda zapějí hned teď na úvod v té 9. hodině. A David Tuma, ten vzkřísil zapomenuté řemeslo. Představte si, že z paroží vyrábí pro muzea a filmaře předměty denní potřeby, jako jsou rukojeti nožů, jehly, knoflíky či hřebeny. A my vám ho představíme už za chvíli.
0: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 13,5 minuty máme po deváté. Ještě jednou krásné dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy vám přejeme. Teď se přesuneme do společnosti jednoho muže, který vzkřísil zapomenuté řemeslo. Z paruží se dříve vyráběly knoflíky, jehly, harpuny i ozdoby na oděvy a tohle historické řemeslo znovu právě oživil David Tůma. Získal za to titul mistr tradiční rukodělné výroby středu Českého kraje. Do dílny ve Světicích u Říčan, kde vyrábí rekvizity do filmu i muzejní exponáty, nahlédla naše redaktorka Bára Kvapilová.
1: Tohle je jelení paroch zrovna. Kupnu si ho do svěráku, vezmu si pilku.
2: David Tůma právě vyrábí knoflík.
1: Těch knoflíků z toho kousku bude několik, řekl bych, že 4.
2: Teď jsme v takové mini dílně, celá pravá strana kolem je plná paroží, kostí.
1: Tak, tady zrovna ty lepky, tak tady mám třeba kravskou, anebo losí tam mám a soba tam mám nějakýho tamhle vzadu taky.
2: Takže zásoba na vyřezávání.
1: Zásoba na vyřezávání, ale jak vždycky říkám, materiálu není nikdy dost, takže...
2: David Tůma přede mnou na stolku rozkládá různé předměty. Co to tady máme?
1: Já tady mám například přichystaný kostěný nebo parohový zároveň i některý hřebeny a například takový tkací jehlice.
2: Já na vás prozradím, že jste dostal ocenění Zlatý mamut za popularizaci archeologie. Vaší specialitou jsou předměty z paroží. Máte na to i nějaké zvláštní nástroje?
1: Používám k tomu různé nástroje, které nejsou úplně typické a ty nástroje vlastně většinou si nechávám teda dělat u kováře podle mýho vlastně nějakého návrhu. Jsou to různá rydla, skružidla a podobně. Hodně věcí se vlastně učím pokus omyl systémem. Určitě je to o zkoušení a trpělivosti, v tomhle případně hodně. Tohle jsou vlastně ochranná pouzdra na hřebeny. Ten hřeben v té době byla samozřejmě velice luxusní věc, ale aby si ji ochránili, protože byla určitě drahá. Mně to trvá třeba ten hřeben vyrobit i s tím zdobením, no... den a půl určitě, jo, plus to pouzdro.
2: Škoda, že naši posluchači to nevidí, protože ten hřeben je velmi jemný, vypadá prostě překrásně, jako pro princeznu.
1: A to ještě není hotov zrovna, protože nemá zdobení, on až potom vlastně vyzdobím ornamentem, tak vlastně ta krása jeho teprve vynikne, teďka je to v podstatě polotovar, ale už i tak začíná vypadat hezky a každopádně už funguje.
2: Lásku k archeologii má s vámi společnou vaše přítelkyně Lucie. Tady maličké kostičky, ano. To jsou hrací kostky, úplně miniaturní.
3: Ano, oni
2: to
3: hrací...
2: musí být asi těžké vyřezat.
3: No pro Davida určitě ano, obzvlášť tyto malinké. A když se ptají zákazníci, proč tyhle ty malinký, který nemají ani půl centimetru, proč stojí stejně jako ty velké, tak já jim vždycky říkám, protože ty Davida nejvíc bolí, protože si vždycky úplně do krve obrousí prsty, opravdu až tak, že nemůže třeba týden otevřít mobil otiskem prstu. A nikdo nám to nevěří, ale určitě by si to mohli zkusit.
1: Když dělám mini kostičky takový, tak tam vlastně je potřeba opravdu to brousit jakoby dojemná. Paroch je trošku měkčí, flexibilnější, když to kostce dá zlomit. Ona je tvrdá, je to spíš něco podobné jako sklu, řekněme.
2: Říká mistr tradiční rukodělné výroby David Tůma. Ze Světic Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já ještě doplním, že Davida Tůmu jste mohli potkat na řemeslných trzích na Křivoklátě v Berouně či během bitvy u Kolína.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli vás naučíme připravovat jablkové tiramisu. Tuhle pochoutku připravil podle výherního posluchačského receptu cukrář Vojtěch Vrtiška. A jen dodám, že jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. Tak se těšte!

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Vůně jsou příjemnou součástí našeho života. A když jim někdo rozumí a umí s nimi pracovat, může vzniknout něco povznášejícího. Jak se to dělá, nám přijde povyprávět parfumérka Jana Kubelová.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

Víte, že jsou drápské světničky na Mladoboleslavsku zbytky dřevěného skalního hradu, který pravděpodobně vybudovali husité? Později prý sloužily jako zásobárny nebo jako úkryt pro vesničany za 30leté války. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: z písní Za tebou, no a za vámi teď přichází něco dobrého a sladkého. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept z roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o jablkové tiramisu, původně od Kamily Jelínkové z Čáslavy. No a my se ho teď naučíme připravit s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. U přípravy asistoval Patrik Rozehnal a zjistil, že Vojta celý recept zmodernizoval a rozložil na základní suroviny.
1: A celé nám to bude sedět ve skleničce.
2: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
1: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
3: Pochoutkový rok.
2: Máme vysokou nádobu.
1: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
2: Teď přidáme sůl.
1: Dáme sůl, kukuřičný škrob, přidáme mouku a citronovou kůru.
2: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
1: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu.
2: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
1: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
2: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
1: Nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
2: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
1: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až půl centimetřík. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider.
2: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
1: A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme.
2: A ten citron, co nám zbyl?
1: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
2: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
1: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme a máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
2: Takové ty vinné. Tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
1: Vlastně jo, který jsme si upekli.
2: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Tohle je fakt koruna nějakého menu, kdyby to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
1: Ovocný až tropický.
2: Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
0: Je jasné, že tahle verze jablkového tiramisu nadchne každého. Recept cukráře Vojtěcha Vrtišky najdete na stránce pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě taky původní recept od paní Kamily Jelínkové z Čáslavy. A v neděli si připomeneme třetí nejlepší recept roku 2025 podle poroty. Půjde o dvoubarevné tvarohové řezy, které upeče kuchař Ivan Voduchocký.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: Poprvé si české korunovační klenoty mohli zájemci prohlédnout v roce 1929. Pak se čas od času ukázali ještě několikrát. Se současným prezidentem Petrem Pavlem si můžou zájemci české královské insignie prohlédnout každý rok. Právě dnes začíná jejich letošní výstava. A podrobnosti přidáme za chvíli.

Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Většinu roku zůstávají zamčené, ode dneška jsou ale české korunovační klenoty znovu vystavené na Pražském hradě. Večer je z korunní komory ve svatovícké katedrále vyzvedlo 7 klíčníků. Jako první si nejvzácnější české insignie prohlédnou školáci, v dalších dnech pak i ostatní návštěvníci. A na Pražském hradě máme teď reportéra Jakuba Vika. Jakube, hezké dopoledne.

0: dopoledne.
1: Hezké dopoledne z Vladislavského sálu. Klenoty už jsou tady připravené v čele sálu ve speciální bezpečnostní vitríně. Kolem ji samozřejmě hlídají ozbrojení vojáci. V té vitríně na podušce se střapci leží svatováclavská koruna s drahokamy a vedle bohatě zdobené královské žezlo a jablko, tedy původně osobní insignie Ferdinanda I. Výjimečně je letos vystavené taky zlatě prošívané korunovační roucho s takzvaným hermelínem, tedy kožešinou z hranostaje. Ty první 4 dny si vše budou moct prohlédnout pouze školáci. K tomu se registrovalo přes 300 školních skupin. První z nich přišla před chviličkou, tedy v 9 hodin. Od soboty 19. září do pondělí 28. září se pak výstava otevře veřejnosti, a to opět zdarma.
0: Jakube, praktická otázka, jak se na výstavu korunovačních klenotů dostat?
1: Vstup do Vladislavského sálu je z 3. nádvoří Pražského hradu. Opět se dá očekávat, tak jako v těch minulých letech, že o návštěvu bude velký zájem. Fronta se tak potáhne přes býčí schodiště do jižních zahrad. Právě do nich budete muset projít brankou z Hradčanského náměstí a zařadit se tam na konec fronty. Důležité je, že všichni návštěvníci budou muset strpět bezpečnostní prohlídku, takže velká zavazadla určitě nechte doma. Klíčová informace pak je pro rodiny s malými dětmi. Podle zprávy Pražského hradu z provozních a bezpečnostních důvodů není možné pustit dovnitř kočárky a vlastně ani zmíněné jižní zahrady a býčí schodiště nejsou bezbariérová.
0: Jakube, loni se doprovodná výstava zaměřila na osud královských insignií během druhé světové války. Co to bude letos?
1: Letos má výstava podtitul Habsburkové 500, tedy 500 let od jejich nástupu na český trůn. Seznámí vás s osudy korunovačních klenotů od Ferdinanda I. Habsburského až do konce 18. století. Uvidíte cestu českých korunovačních klenotů od jejich uložení na Karlštejně přes přesun do Vídně během 30-leté války až právě po slavnostní návrat do Prahy v roce 1791. Ostatně právě tehdy se staly jedním z novodobých symbolů české státnosti, historické kontinuity a národní identity. Provedou vás tím třeba panovnické portréty a další dobová vyobrazení spojení korunovačních klenotů s habsburskou monarchií. Jedna historická drobnost na závěr. Svému účelu naše korunovační klenoty naposledy posloužily před 190 lety. Konkrétně to bylo 7. září 1836, kdy byl inaugurován českým králem Ferdinand Dobrotivý. Jeho nástupce František Josef I. ani poslední rakouský panovník Karel I. korunováni nebyli.
0: Říká Jakub Vik z Pražského hradu. Děkujeme za informace. Hezký den a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
2: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Zůstaňte i nadále ve Společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. My vám totiž za 13 minut nabídneme další zprávy s Tamarou Kocourkovou. A pak se dozvíte, že silničáři otevřeli severní část obchvatu Rakovníka. Stavba pomůže řidičům i přetíženému centru města. Podrobnosti přidáme, tak si na ně počkejte a hezký den.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Maso prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Policie zasahuje v kanceláři nymburského starosty. Podle žalobců prověřuje veřejné zakázky. Bude slunečno a odpolední maxima do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Hezké dopoledne. Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale můžou mít ještě doma zamražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července. Detektivové zasahují v kanceláři nymburského starosty Tomáše Macha ze sdružení Nymburk s klidem. Informaci nymburského deníku potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami, jak řekl pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
2: Národní centrála proti organizovanému zločinu provádí na více místech České republiky úkony trestního řízení v souvislosti s prověřováním trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a dalších majetkových a souvisejících trestných činů.
1: Mluvčí nymburské radnice Marta Svobodová uvedla, že nesmí poskytovat žádné informace. Nové parkoviště můžou využívat řidiči v pražských Bubnech. Vejde se tam 35 aut. Nevyužívaný pozemek mezi ulicemi Bubenská a Nikolase Vintna propůjčil magistrát městské části, říká mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.
3: Parkoviště pro více než 35 aut mohou využívat držitelé dlouhodobého parkovacího oprávnění pro zóny placeného stání na území Prahy 7. Provozovatelem parkoviště je 7. městská část, prostor není hlídaný a parkoviště je otevřeno nepřetržitě. Sport.
1: Čeští tenisté se začali připravovat na kvalifikační utkání s Američany. V Libeňské hale v Praze budou v pátek a v sobotu bojovat o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Tým Spojených států musel udělat změnu na soupisce. Vypadli z ní 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. V české nominaci jsou singlisté Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva a deblisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl. První tréninky si pochvaloval kapitán Tomáš Berdych, který ještě jako hráč zažil i zatím poslední utkání slavné soutěže před 13 lety.
4: Pojďme nežít jenom z historie. Myslím, že tady máme hezký příběh jako hezkýho zápasu. Musím říct, že všechno od pondělí začíná jako v dobrým módu, nic se nehasí, takže doufám, že to takhle i zůstane. Pokud se nebude muset hasit nějaká krizovka, tak už není potřeba asi do toho nějak sahat.
0: Počasí.
1: Čekáme polojasno až jasno a odpoledne naměříme 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na D5 se z Prahy ve směru do Plzně jeďte opatrně za sjezdem na Zdice. Na 30. kilometru se zastavuje, fronta se táhne až do omezení na 34. kilometr. Tam řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu, zdržení asi 15 minut. A na pražském okruhu směrem na letiště se táhne fronta hlavně kamionů od sjezdu z D1, ta pokračuje až za tunely. Tam stále regulují vjezdy, navíc v Lohkovském tunelu stále stojí osobní auto v pravém pruhu. Místy se zastavují také osobní auta, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy pokračuje středočeské dopoledne a s vámi je stále Iveta Chlumská.
5: A jsem s vámi ráda. Hezký den všem.
0: Středočeské dopoledne.
5: Kolegyně Jarka Vykoupilová a dnešní Babské rady potěší hlavně milovníky hořké čokolády, tak jestli máte rádi, buďte u toho. Silničáři otevřeli severní část obchvatu Rakovníka, stavba pomůže řidičům i přetíženému centru města. Podrobnosti přidáme za chvíli a příjemná muzika, ta už je nachystaná. Petr Kolář, Helena Vondráčková, teď Eláni a vy se mějte, jak jen nejlépe to půjde.
0: Do české dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 15 minut po desáté, tak ještě stále přejeme krásné dopoledne v naší společnosti. Prozradíme, že tisíce metrů kabelů, desítky tun asfaltu i stovky stromů. Tak vypadá nově otevřený severní úsek obchvatu Rakovníka. Stavba má pomoci nejen řidičům, ale i dopravně zatíženému centru města. Dříve než řidiči se na silnici podívali lidé na kolech i koloběžkách.
1: To nebude tak průjezdný přes město, že nebude tolik kamionů.
2: Stavbu nového obchvatu Rakovníka oceňuje třeba paní Helena.
1: Že se bude lépe jezdit.
2: Já koukám, že jste přišla s vnoučaty. Vnoučka tady má takovou tříkolku, starší vnouček, který má koloběžku. Jdete se projet po obchvatu?
1: Ano, jsem vymyslel vnuk.
2: Na nově otevřenou silnici se ještě před příjezdem prvních aut přišel podívat i pan Václav. Také jemu stavba pomůže.
3: Až bude, tak to hodně pomůže. To, že my bydlíme na druhém konci města, takže nebudeme muset přes centrum a pěkně si to objedeme potom po fotu. Zrychlí nám to cestu domů.
2: A stejně to vidí i paní Etela, která jezdí z Rakovníka do Řevničova.
4: Když pojedeme ze Řevničova, tady je Spily, tak to můžeme vzít tady tudyma. To bude kratší.
2: Řidiči si ale na celý obchvat budou ještě muset počkat. Silničáři totiž otevřeli jeden ze tří úseků. Hotové jsou tak momentálně dva, říká ředitel krajské správy a údržby silnic Aleš Čermák.
5: Máme celkově 1,8 km stavby druhé silnice druhé třídy. My vlastně nejsme ve finále a budeme pokračovat další etapou v následujících letech, až se nám ji podaří dopřipravit, majetkoprávně vypořádat a sehnat finanční prostředky. A samozřejmě na to navazující i obchvat Lišan a doladíme celkovou tu koncepci silnic druhých tříd okolo města Rakovník.
2: A dodává, že obchvat budují 20 let.
5: Celkově se obchvat Rakovníka buduje od roku 2006. My jsme si převzali stádiu projekční přípravu někdy po roce 2015. Dopřipravili jsme etapu B3, na které v současné době stojíme, a ještě nás čeká etapa B1, která je pro město o něco důležitější, nicméně celkově to zapadá do té koncepce, kterou zde tvoříme.
2: Stavba severní části obchvatu Rakovníka stála zhruba 170 milionů korun. Je na ní několik kruhových objezdů a křižovatek i jeden most. Popisuje Kamil Hrbek, provozní ředitel společnosti Froněk, která silnici stavěla.
6: Most měl tři pole, délku 45 metrů, na něm bylo spotřebováno 1000 kubíků betonu a 130 tun oceli, přeložky sítí. Kanalizace 4x asi 300 metrů, vodovod 5x taky 300 metrů, veřejné osvětlení 4 km kabelů, 54 lamp, vysokotlaký přeložky plynu 400 metrů, vegetační úpravy, tráva asi 5 fotbalových hřišť, 10 000 keřů, 700 stromů.
2: Obchvat nepomůže jen řidičům. Jeho hlavním cílem je podle mluvčí Rakovníka Kateřiny Hradilové odlehčit dopravou zatíženému centru města.
7: Nejde jen o novou silnici, ale především o úlevu pro město a jeho obyvatel. Část transitní dopravy se přesune mimo zastavěné území, což může znamenat méně hluku, emisí a větší bezpečí v ulicích. Zároveň ale potřeba říct, že trasa B3 je důležitý krok, na který musí navázat i další část obchvatu, trasa B1. Teprve dokončení celého systému může přinést Rakovníku skutečnou výraznou úlevu od transitní dopravy.
2: Poslední část obchvatu by silničáři mohli začít stavět v roce 2028. Z Rakovníka Richard Webs, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Navzdory hříchům a Petr Kolář, a jestli mezi vaše hříchy patří hořká čokoláda, tak nepropásněte babské rady už za chvíli.

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude výtvarník, básník a boxer Rostislav Osička.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Hlas Mouky na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Máte rádi hořkou čokoládu? Chtěli byste ji třeba ještě vylepšit? No, tak jste tady správně. Jarka Vykoupilová prozradí čím.
1: Babské rady.
2: Hlavní složkou hořké čokolády je kakao. To pozitivně ovlivňuje stres i regulaci krevního tlaku. Platí přitom, čím vyšší obsah kakaa, tím více pozitivních účinků na zdraví. Podíl kakaa v klasické hořké čokoládě je nejméně 47%. Hořká čokoláda je vhodná pro sportovce, a to během kondičního tréninku. Je totiž prokázáno, že zlepšuje výkonnost. Konzumace kvalitní tmavé čokolády působí jako prevence vzniku srdečních onemocnění. A co takhle popíjet horkou tmavou čokoládu? Dva malé šálky denně výborně účinkují na kondici vašeho mozku a snižují riziko spojené se ztrátou paměti u starší generace. Rozpuštěnou čokoládu můžete smíchat s arašídovým máslem, dochutit kajanským pepřem nebo řízným chili. Rychlou energii dodá čtvereček hořké čokolády, který si necháte rozpustit na jazyku. A to bez výčitek, že děláte něco nezdravého. Je to naopak.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Valdemar Matuška nebo teď Ilona Čáková a za chvíli také pohled do kalendáře. Kalendárium a Petr Jungmann. Tak se těšte a hezký den.
3: Když

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasat!

0: Michal David s písní Každý mi tě lásko závidí a já se dívám do kalendáře. 15. zářijový den máme, závidět můžeme jménu Jolana, slaví totiž svátek a je zajímavé, toto jméno má více verzí výkladu, že na jménem Jolana může třeba zářit jako pochodeň nebo být spravedlivou soudkyní. Ovšem vždycky bude nositelkou nevšedního jména. Tak Jolči, Jolany přejeme všechno nejlepší. Muzikálová a operetní zpěvačka Pavla Břínková slaví den narozeninový a taky herec Jan Hájek. Jaké další události v minulosti přineslo dnešní datum, ví Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 15. září. Svátek má Jolana. To se vykládá buď jako varianta jména Helena, tedy světlo pochodeň, anebo z maďarského Joleán, tedy správná dívka. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Světice a patronka země české, kněžna Ludmila, byla zavražděna v roce 921 v noci na 16. září. To je 1105 let. Vrazi jí povolili uprostřed noci jen krátkou modlitbu. Poté ji na Tetínském hradišti uškrtili. Ostravský řetězový most přes Ostravici se zřítil před 140 lety v roce 1886. Právě po něm mašírovala škadrona Hulánu a nezrušila krok, ale mohli za zřícení 92 metrů dlouhého mostu jen vojáci. Traduje se, že most byl silně skordovaný i vinou štamgastů z okolních hospod, kteří si tam chodili ulevovat. Tanky nasadila poprvé na bojištích první světové války anglická armáda před 110 lety v roce 1916 v bitvě na Somě. Stroje na smrt získaly svoje jméno tank, tedy z angličtiny nádrž podle svého tvaru. Slovo tank bylo krycím

0: svém projektu. Naše největší sázková kancelář společnost Sazka byla založena v budově nakladatelství Olympia v Klimenské ulici v Praze před 70 lety v roce 1956. A kolikže peněz se Sazkou dnes Olvinem protočí? Loni překročili hrubé tržby z loterijní a sázkové činnosti hranici 14 miliard korun. Na výhrách bylo vyplaceno 12 miliard. Největší ekologická organizace světa Greenpeace vznikla před 55 lety v roce 1971. Ten den vypluli na rybářské lodi Phyllis Cormac pod jménem Greenpeace aktivisté směrem k Aljašce zabránit jaderným pokusům. Nová Škoda 105-120 byla slavnostně představena na brněnském strojírenském veletrhu před 50 lety v roce 1976.
1: Takové jsou automobily značky Škoda.
0: 105-ky a 120-ky byly ještě v roce 2002 nejčastějšími auty na našich silnicích. Před 105 lety se v Tuřanech narodil Jura Karásek ze seriálu Slovácko sa nesúdí.
2: Taký starý kotrmelec, však já mu to přeju.
0: Oldřich Velen. 80 slaví dvě obrovské osobnosti světa filmu. Americký herec Tommy Lee Jones a režisér Oliver Stone. 70 má dneska hlas mnohých slavných songů Mikea Oldfielda, rodačka ze skotského Glasgow Maggie Reilly. Já přeju hezký den.
3: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
4: Za 13 minut úderem 11. nabídneme další zprávy s Tamarou Kocůrkovou. Po 11. se dozvíte, že přes 300 historických pohlednic z Votická a okolí nabízí k prohlédnutí vlastivědné muzeum ve Votickém klášteře. Výstava návštěvníkům ukáže místa regionu, která se v průběhu let výrazně proměnila. A my vás tam po 11. pozveme. Tak si na to počkejte a hezký den.

Víte, že kostel svatého Jakuba v Církvici na Kutnohorsku patří mezi nejvýznamnější románské sakrální stavby na území České republiky? Osada Jakub pravděpodobně kdysi stála na svatojakubské cestě do Santiago de Compostela ve Španělsku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě. Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu A můst losí Odysea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Policie zasahuje na Nymburské radnici. Začala výstava korunovačních klenotů, nejprve ji uvidí školáci. Bude slunečno a odpolední maxima do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Hezké dopoledne. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu od rána zasahují na městském úřadě v Nymburce. Informaci nymburského deníku potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vyšetřovatelé mají podezření na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Přítomnost kriminalistů na radnici potvrdila taky mluvčí Nymburka Marta Svobodová.
4: Nemůžu podávat vůbec žádné informace, nezlobte se. To mohu potvrdit, ano, jsou zde na radnici příslušníci policie.
3: Národní centrála proti organizovanému zločinu podle pražského vrchního státního zastupitelství provádí prohlídky na více místech v Česku. Přístavbu dalšího patra základní školy v Čerčanech komplikuje počasí. Při bouřce a vydatném dešti na konci prázdnin do budovy kvůli odkryté střeše zateklo. Voda poškodila třídy ve druhém patře, které nemůže škola využívat. Rozsah škod a jejich obnovu budou dnes řešit od 18. hodiny zástupitelé obce.
5: Škola nemůže využívat 6 tříd, které dešť poškodil. 2 třídy se učí v náhradních budovách, další jsou v provizorních prostorách ve škole. Aby se zatečení do budovy neopakovalo, nechala obec nad celý pavilon umístit s pomocí jeřábu speciální stan. Z Čerčan Věra Hájíková, Český rozhlas.
3: Školáci si ode dneška můžou na Pražském hradě prohlédnout korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti jsou vystaveny ve Vladislavském sále. Včera odpoledne je z korunní komory ve svatovítské katedrále vynesli zástupci státu, města Prahy a katolické církve.
6: 7 klíčníků jeden po druhém odemkli malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy, od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté Sparty jsou od včerejšího podvečera v Arménii. Kvůli velké vzdálenosti a dvouhodinovému časovému posunu odletěli fotbalisté Sparty do Jerevanu nezvykle už 2 dny před zápasem. Pražany čeká zítra večer úvodní duel v hlavní fázi Evropské ligy proti domácímu Araratu Arménia. Počasí. Čekáme polojasno až jasno, zpočátku na některých místech zvětšená oblačnost, která se během odpoledne postupně rozpustí. Později večer začne oblačnosti od západu opět přibývat. Naměříme 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalíte za sjezdem na Benešov. Na 19. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje nesouvisle až ke sjezdu na Pražský okruh. Zdržení je asi 20 minut. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most překáží osobní auto s defektem před Europarkem. Kolona se táhne už z východní části okruhu od nájezdu z Novopatské. Pro osobní auta je to asi na půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A Zprávy v 11 otevřely poslední hodinu dnešního středočeského dopoledne. Stále vás provází Iveta Chlumská.
7: A čím ji naplníme, ptáte se?
2: Středočeské dopoledne.
7: Třeba informací o tom, že taxikářům hrozí při cestách do zahraničí obvinění z převaděčství, pokud jejich zákazník není v šengenském prostoru legálně. A taky přidáme samozřejmě informaci o tom, že 300 historických pohlednic z Votická okolí nabízí k prohlédnutí vlastivědné muzeum ve Votickém klášteře a příjemná muzika, ta je samozřejmostí. Abba, kapela Lucie, Petr Spálený, Jelen, Míša Tučná a vy se mějte moc hezky.

0: Hezké úterní dopoledne, stále ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy vám přejeme. Pojďme se teď podívat na soukromou sbírku pohlednic z rodiny Zimových. Nabízí totiž jedinečnou příležitost nahlédnout do proměn votického regionu v průběhu staletí. Vidět na nich můžete velkou povodeň v Popovicích v roce 1906 nebo sérii pohledů na Konopiště. Na výstavu vás teď pozve naše reportérka Elena Chomátová.
1: Ve votickém klášteře probíhá výstava soukromé sbírky pohlednic rodiny Zimových. Více k ní říká kronikářka Jana Špačková.
2: Sbírka obsahuje několik tisícovek pohlednic. My jsme ty pohlednice skenovali ve vysoké kvalitě celé 2-3 měsíce a bylo jich skutečně kolem 1500. Sbírka rodiny Zimů je velmi výjimečná tím, protože kromě těch pohlednic, které zachycují naše Voticko nebo vůbec celé Benešovsko, tak obsahuje ucelené soubory pohlednic císaře Františka Josefa I. a také následníka trůnu Františka Ferdinanda de Este nebo unikátní pohledy na Konopiště.
1: Jak se podle pohlednic proměnilo město Votice a okolní obce během posledních 100 let?
2: Stejně asi jako všechna města a obce v republice se za posledních 100 let ty místa proměnila velmi zásadně. Když si uvědomíme, že i v té nejmenší vesnici byla škola, byl tam nějaký obchod, dnes jsou ty naše obce vlastně takřka bez školy, obchody jsou soustředěny právě v obci s rozšířenou působností Votice, tak ta proměna je poměrně zásadní.
1: Některé z vystavovaných pohlednic dokonce zachycují klíčové momenty.
2: Série pohlednic z Popovic, kterou tu máme vystavenou, zachycuje velkou povodeň z roku 1906. To je taková už zapomenutý historický mezník lokální, kdy následkem silné průtrže mračen se v roce 1906 protrhly hráze rybníků na potoce Chotýšanka. A to jak v Jankově, tak vlastně v Popovicích. A ta valící se voda, která se valila po té Chotýšance, tak napáchala jenom v Popovicích mnoho škod, odnesla tam pilu, kůlnu a zmařila hned několik životů.
1: Výstavu Voticko na starých pohlednicích si budete moci přijít prohlédnout až do 30. prosince. Elena Chomátová, Český rozhlas Střední Čechy.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: A za chvíli o tom, že taxikářům hrozí při cestách do zahraničí obvinění z převaděčství, pokud jejich zákazník není v šengenském prostoru legálně. Jenže je to věc, kterou řidiči nemůžou kontrolovat. Za chvíli si povíme víc.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: O revoluční metodě v zubním odvětví. Vytrhnout nemocný zub a hned nasadit implantát.
2: V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý.
1: O pokročilé parodontitidě a zubních implantátech s panem doktorem Janem Šmídem.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Řeka v plamenech a Honza Kalousek na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Máme 2:12 a teď se dozvíte, že komora provozovatelů taxislužby varuje řidiče před jízdami do zahraničí s klienty, kteří pochází ze států mimo schengenský prostor. Pokud cizinci pojedou bez potřebných povolení, může hrozit řidičům postih za převaděčství. Podle komory takových případů v celé Evropě přibývá.
1: Já jsem měl pronajatý štafl na hlavním nádraží autobusovým na Florenci. Přišel pán, řekl, jestli ho vemu do Drážďan. Já říkám, že jo. Domluvili jsme se na nějaký standardní ceně, což bylo nějakých 200 euro. Pán si pak přivede nějakou paní a vyrazili jsme do Německa.
2: Začíná vyprávět příběh pan Petr, který v Praze řídí taxi víc než 20 let. Před nějakou dobou vzal do auta pár z Iránu a vezl ho do německých Drážďan.
1: Za hranice má hned mě vlastně zastavili policisti německý a tam vlastně si vzali tyhle ty lidi. Potom přišli pro mě s tím, že mi dali ale Češku na telefonu. Já jsem jim vysvětlil, že jsem taxikář, že jsem je vezl prostě normálně na taxametr, tak jak se má. A ona jo. Jenom jim tam podepište nějaký formuláře a jeďte domů.
2: Následně mu z Německa přišel trestní příkaz.
1: Tam je napsáno, že já jsem měl neznámého spolupachatele, s kterým jsem se smluvil a že jsem věděl, že nemají právo vstoupit do Německa, jo, což jsem samozřejmě nevěděl. A že teda mám zaplatit asi 5 000 euro pokutu a vlastně bych dostal podmínku, která by se mi propsala i sem do Česka.
2: V současnosti se brání u německého soudu. Ví i o dalších případech, kdy kolegy v Praze na Florenci oslovili cizinci ze zemí mimo schengenský prostor. Komora provozovatelů taxislužby proto všechny řidiče varuje, aby si podobnou zakázku dobře promysleli, říká její prezident Arnošt Drost.
3: Já vůbec nemůžu vědět, jestli ten dotyčnej má, nemá doklady v pořádku.
2: Případů lidí, kteří se po schengenském prostoru pohybují pomocí taxislužby nelegálně, podle něj přibývá.
3: Začínají dělat takový triky, jakože on přijede normálním autobusem na letiště i s kufrem, chvíli tam pobyde a pak vyleze z té haly. Když ho tam vidí nějaký řidič, no tak si myslí, že je to normální cestující, který přiletěl letadlem a prošel běžnou pasovou kontrolou.
2: Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky taxikáři nemůžou po klientech požadovat předložení dokladů, jako jsou víza nebo povolení k pobytu.
4: Řidič taxislužby v České republice nemá právo kontrolovat doklady, stejně jako by mu nepříslušelo posuzovat pravost jakýchkoliv jiných dokladů, například oprávnění k pobytu, víz a podobně, nebo rozhodovat o tom, jestli je něčí pobytový status platný.
2: K opatrnosti nabádá i policie, říká mluvčí policejního prezidia David Šen.
5: Taxi je služba, která není nároková, tedy řidič vozidla si může své klienty vybírat a případně je také odmítnout, pokud se mu bude zdát osoba podezřelá. A to platí nejen při zakázce přeshraničního transportu, ale i v rámci České republiky.
2: Loni podle něj česká policie zjistila bezmála 11 000 osob při nelegální migraci. Za převaděčství v Česku hrozí trest 6 měsíců až 12 let vězení. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Katapult s písní Blues v Hořovicích, v Čáslavi nebo v Benešově se dneska můžete dobře pobavit a Denisa Hergislová přidá podrobnosti.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Půjčka, která může pořádně zamíchat osobním životem. V Hořovicích vás pobaví divadelní komedie Úvěr v hlavních rolích s Martinem Zounarem.

0: Kubíkem a Filipem Blaškem. Příběh vypráví o bankéři, jehož manželství se ocitne v ohrožení poté, co odmítne půjčku neodbytnému klientovi banky. Ten mu nabídne poněkud neobvyklou pomoc. Naučit ho svádět vlastní ženu. V Hořovickém společenském domě buďte v 19 hodin. Do Čáslavy přijíždí Prague Cello Quartet, čtveřice hudebníků, která violončela využívá k neobvyklým úpravám známých melodií. V Dusíkově divadle zazní v jejich podání filmové a muzikálové hity, skladby kapel Queen nebo Coldplay i klasická hudba. Koncert od 19 hodin doplní taky vtipné a edukační scénky. V Benešově se můžete vydat na cestu do pravěku se sourozenci Sekem a Zulou. Liduščino divadlo přivede na scénu jejich dobrodružství s brontosaurem Punťou, tygříkem Drápkem nebo medvědem Archibaldem, který se učí boxovat. Představení pro děti začíná v 17 hodin v Městském divadle na Poště. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: A je to tady 12. hodina za 12 a půl minuty. Polední zprávy pro vás chystá Tamara Kocůrková, po 12. je nachystaná příjemná muzika. A i dneska ráda k písničkám přidám vaše vzkazy. Číslo naší SMS brány 90 01 04. Přijímá vaše SMSky, pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text a odesílejte tak, ať se zpráva vejde do jedné SMSky, ať k nám dorazí úplná. Když se chcete rozepsat, tak raději přes webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Dobrou chuť k obědu a krásné úterý.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: politik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Kriminalisté zasahují na radnici v Nymburce, mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami. Taxikářům při jízdách za hranice s klienty ze zemí mimo šengenský prostor hrozí postih za převaděčství. Bude slunečno a odpolední maxima do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Hezké poledne. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu od rána zasahují na městském úřadě v Nymburce. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami. Na místě je náš reportér Ondřej Mikušek.
2: Já jsem dorazil na radnici krátce po 10. hodině a úředníci tady normálně pracují. Mluvčí Nymburka Marta Svobodová mi ještě před chvílí potvrdila, že zásah stále pokračuje, ale detektivové nejsou uniformovaní, proto ani ona sama neví, kolik jich tady je. Další podrobnosti uvádět nemůže, nicméně vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek Českému rozhlasu sdělil, že kriminalisté mají podezření na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Zasahují proto v kanceláři starosty Tomáše Macha z uskupení Nymburk s klidem. Vyšetřovatelé podle pražského vrchního státního zastupitelství provádí prohlídky i na dalších místech v Česku. Z Nymburka Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Před jízdami do zahraničí s klienty ze zemí mimo šengenský prostor varuje komora provozovatelů taxislužby. Za převoz lidí bez platných dokladů hrozí řidičům postih za převaděčství a vysoké pokuty. Podobných případů v celé Evropě podle komory přibývá. Podle jejího prezidenta Arnošta Droda taxikáři přitom nemají právo kontrolovat povolení k pobytu, víza ani jiné doklady cestujících.
3: Jako normální řidič taxislužby já nemám žádnou právní povinnost ani pravomoc kontrolovat zákazníkům doklady nebo platný víza. Zákazník, pokud ho o to jenom slušně požádám, vůbec není povinen mi něco takového ukazovat.
0: Pražská Libeň si připomene 100 let od narození spisovatele Arnošta Lustiga. V 17 hodin odhalí u základní školy Palmovka pamětní plastiku, která odkazuje na místa spojená s jeho dětstvím. Následovat bude v nové libeňské synagoze výstava prací místních žáků inspirovaných Lustigovým autobiografickým románem Dům vrácené ozvěny. Program zakončí čtení z Lustigových knih.
1: Sport.
0: Českou mužskou volejbalovou reprezentaci čeká večer zápas v ikonické hale Pala Panini proti domácím Italům. Český tým už má zajištěný postup do osmifinále turnaje. Univerzál Patrik Indra bere utkání s úřadujícími mistry světa jako výjimečnou šanci.
4: Je to splněný sen nás všech, hrát proti mistrům světa u nich doma, vyprodaný hale, atmosféra bude určitě elektrizující. My se budeme snažit hrát náš volejbal a určitě se neuspokojíme s tím, že si půjdeme zahrát nebo že si to jdeme užít, prostě půjdeme za vítězstvím.
0: Zápas začne krátce po 21. hodině.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasné až jasné, později večer začne oblačnosti od západu opět přibývat. Naměříme 21 až 24 stupňů, zítra čekáme oblačno až zataženo a teploty do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D5 se z Prahy ve směru do Plzně opatrně za sjezdem na Zdice na 30. kilometru se zastavuje, fronta se táhne až do omezení na 34. kilometr zdržení do 15 minut. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most stojí nepojízdné osobní auto v levém pruhu před Europarkem. Kolona je tam asi na 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly polední zprávy a teď už jsou to vaše písničky se vzkazem. Slovo má Iveta Chlumská.
5: Hodina příjemné muziky právě začíná. Hezké poledne.
1: Písničky se vzkazem.
5: Já jsem nachystaná, mám muziku připravenou a jistě dodáte vaše vzkazy. Číslo naší SMS brány stále stejné, přes toho opakuji 90 011 04, pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo mi napište elektronicky přes webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
1: Písničky se vzkazem.

Vladimír Mišík s písní Jedno hubky na úvod písniček a vašich vzkazů. Mám tu od vás první, milá Izabelko, přeji ti vše nejlepší k 20. narozeninám. Hodně štěstí a zdraví a ať se ti splní všechna přání. Tak napsala mamka a my se rádi k mamce připojíme a Izabelce přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky a posíláme Karla Gotta s písní Jdi za štěstím.

0: písničky se vzkazem.
1: Jsou tu stále písničky a vaše vzkazy k tomu na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Píšete dál, krásné chvíle plné pohody, přejeme i veto vám a všem přátelům. Dnes písnička, ať potěší všechny dříve narozené, osamělé, nemocné a všechny, co jim nemá kdo dát zahrát. Všem přejeme hezký den plný pohody a zdraví, to od srdíčka přejí dvě Jarmily.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Písničky se vzkazem.
1: Pokračují písničky Vaše vzkazy k tomu. Písničku bych rád poslal mojí manželce Jolance k dnešnímu svátku a popřál všechno jen to, co si ona sama přeje. S láskou, Slávek.
2: Andělům otrhalo ráno křídla.

0: Písničky se vzkazem.
1: Máme minutu po půl jedné, stále na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy vám dělají polední společnost Písničky a vaše vzkazy. Píšete mi dál, přeji klidné úterý vám do studia i všem věrným posluchačům. A dnes prosím pro radost a dobrou náladu zahrát Aničce, Jarmelkám, Janinám, Věrám, taky Evě Kozderkové, napsala z Rakovníka Veronika a já všechny zdravím a přeji pohodový den.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Vůně jsou příjemnou součástí našeho života. A když jim někdo rozumí a umí s nimi pracovat, může vzniknout něco povznášejícího. Jak se to dělá, nám přijde povyprávět parfumérka Jana Kubelová.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy. Písničky se vzkazem.
2: Další písnička bude pro Aničku z Kutné Hory, Květu, Romana, Pečinkovi, Janiny, Jarku z Kladna, Jarmilky, Líbu, Vendy, Marušku, Zdendu, Jindru, Světlu, Drahušku. Napsali si oni Stáňa a Alča.

Bílou javou nás svezla tedy Věra Špinarová. My si dáme ještě jeden vzkaz a píseň k tomu. Prosíme, zahrajte pro radost písničku Bukovským, Janě a Janině do Podmok, Jindře do Benešová, Pečínkovým do Rakovníka. Přeji si Květa a Roman z Vysoké. Tak všem hezký den.

Je v tahu zpíval Petr Kotwald, no je v tahu polední hodina písniček a vašich vzkazů za 10 minut 13. bude odbíjet a zprávy přinese do studia Tamara Kocourková. Hostem Alex Minářové bude výtvarník, malíř, básník a bývalý československý reprezentant a trenér boxu Rostislav Osička. Nenechte si ujít jejich povídání, mějte krásné úterý a zítra po deváté budu se na vás těšit.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Policie zatkla 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice, prověřuje její veřejné zakázky. Lávky nad dálnicí D6 na Kladensku silničáři opravovat nebudou, kraj by chtěl přemostění zachovat. Bude slunečno a odpolední maxima do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Hezké odpoledne. Kriminalisté zasahují v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zadrželi 3 lidi. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vojenské nemocnice Andrea Rimkevič-Hájková. Zadržení podle ní pracovali nebo stále pracují jako náměstci ředitele nemocnice. Policie podle Rimkevič-Hájkové provádí také na 11 místech domovní prohlídky.
4: Kriminální služba vojenské policie dnes na několika místech České republiky provádí úkony trestního řízení v souvislosti s podezřením na rozsáhlou trestnou činnost hospodářského charakteru, mimo jiné v oblasti veřejných zakázek ústřední vojenské nemocnice. Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
3: Nemocnice s policií spolupracuje víc, ale zásah komentovat nechce. Středočeský kraj chce zachovat lávky nad dálnicí D6 u Velké Dobré na Kladensku. Uzavřelo je z technických důvodů ředitelství silnic a dálnic. To tvrdí, že je přemostění v havarijním stavu a rekonstrukce není kvůli nejasným majetkoprávním vztahům možná. Podle hejtmanství i obce jsou ale přemostění klíčová pro tamní obyvatele, pokračuje mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda.
5: Lávky nad D6 chceme zachovat kvůli přímému a také rychlému propojení mezi Velkou Dobrou a Družcem. Klíčové je to především pro místní obyvatele. Alternativní trasy jsou totiž delší o několik kilometrů. Po jedné z lávek navíc vede turisticky značená trasa a také cyklostezka.
3: V bytovém domě v pražské Bubenči dělníci opravili 12 sociálních bytů. Bydlet v nich budou třeba nízkopříjmové rodiny nebo oběti domácího násilí. Stavební práce za necelých 17 milionů korun začaly na přelomu května a června letošního roku. V budově vznikne také poradna Centra sociálních služeb Prahy, pokračuje tamní ředitelka Monika Korábová.
6: My vybíráme skutečně ty vhodné klienty nebo klientky, které jsou schopné takového způsobu života v samostatném bytě, protože zatím obývají třeba azylové domy a obývají je třeba řadu let. Sport.
3: Čeští hokejisté vstoupí do nové sezony v pražské O2 aréně. Ve čtvrtek 5. listopadu se v zápase Euro Hockey Tour utkají se Švédskem. O dějišti informoval Český svaz ledního hokeje. Souboj se Švédy bude zároveň premiérou nového realizačního týmu vedeného hlavním koučem Zdeňkem Motákem.
0: Počasí.
3: Odpoledne bude polojasné až jasné, později večer začne oblačnosti od západu opět přibývat. Naměříme 21 až 24 stupňů, zítra čekáme oblačno až zataženo a teploty do 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí nad Labem se brzdí u zdib, pomalu se jede v obou pruzích, příčinou zdržení je porouchaný kamion na začátku k Belské, kousek za sjezdem z Cínovecké, blokuje pravý pruh, a na D5 se z Prahy směrem do Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou, na 6. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 8. kilometr, tam zasahují u nehody. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
7: Rány uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na konti má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi boxer, bývalý československý reprezentant, ale také malíř i básník Rostislav Osička. Ještě to někoho překvapí, či zarazí boxer, rváč a pak malíř a spisovatel?
1: No, napsal jsem knížku, to je pravda. Ale nejsem spisovatel.
0: Tak básník, dobře.
1: Ani nejsem básník, i když básně píšu. Mám jich asi přes 20 napsaných, ale nejsem básník. Já se k ním neřadím.
0: Čili jste boxer a řadíte se k malířům?
1: Jo. Už jsem ve svazu umělců. Už jsem oficiálně v DOXu ve svazu umělců, takže jsem malíř.
0: Tak já položím otázku ještě jednou. Jestli ještě někoho překvapí ta kombinace boxera, drsňáka, rváče a malíře?
1: No, oni si na to zvykají, že už jsem malíř, jelikož mám asi kolem 50 výstav po České republice. Od roku 2002 vystavuji. Takže 24 let.
0: Tak to by k čtvrt století vašich výstav chtěl něco speciálního. Nezamíříte do zahraničí třeba?
1: No, ano, děkuji. Plánuji výstavu na Slovensku. A možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
0: Na čem to závisí?
1: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
0: A kdo boxuje, tak co?
1: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to hubené.
0: Má něco společného box a malování?
1: I box je taky vnitřní boj. Neustále. Tam je obrovská zátěž psychická. A v malbě taky. Jako když se to, když dostanete ten obraz před sebe, to vlastně obraz je, namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postranních negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí jako zaujmout a pracovat na sebe.
0: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj, kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to malování? Dá se to vůbec porovnat?
1: No já například, když třeba jsem na mistrovství světa z přátelných armád na Kubě, Havaně, a boxoval jsem mistrem světa, olympijským vítězem, to byl fenomenální boxer Černoch, samozřejmě byl černý, ale viděl jsem, že nemám šanci vyhrát, ale chtěl jsem s ním udělat zápas důstojný. No a to se mě napůl povedlo, napůl nepovedlo. Takže ono to srovnání je velmi těžký, ale v tom boxu tam jdou rány, která vás může uzemnit. A v tom malování vás neuzemní rána. Tam maximálně obraz kazíte a pak jdete dál. Ale něco malinko je tam podobného.
0: Tak a kdy se to malování přetaví v radost, vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší?
1: Ano. Dobrá otázka. Když už jsem ten obraz zmáknul a vím, že už jsem za to hranici, že už vím, že tam bude něco, už se to tam mě to rysuje a je tam ta poenta a vím, že jsem nad tím obrazem zvítězil a už to nesmí zkazit.
0: Říká Rostislav Osička, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal boxer a malíř Rostislav Osička. My jsme v minulém vstupu se porovnával box a malování. Teď to pojďme rozdělit. Začněme u toho boxu. Vy se mu stále věnujete, jen ale jako trenér už.
1: Ano, jsem jako trenér. Samozřejmě hýbat se musím i já, pořád, neboť to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sebe pracovat, i když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak, jak jsem, já jsem dříve vydržel to nemožného strašně moc. Tak teďka bych to asi už nedal, jsou roky, tady přijdou, ale myslím si, že to pořád tam něco zůstalo. Nějaká ta vůle a ta odolnost.
0: Když jste s boxem začínal, tak ten práh bolestivosti už jste měl vysoko, nebo jste si na ty rány a na tu bolest zvykal? Tělo si zvykalo?
1: Dobře, já jsem totiž se bál kdysi jako kluk rány. Dělal jsem zápas, hodně jsem zápasil, běhával jsem, delší trátě a ty rány jsem se bál, tak jsem se vlastně tím, že jsem začal boxovat v 15, jsem se odnaučil bát rány.
0: A to byl ten důvod, proč jste začal boxovat?
1: Ne, byl to důvod, že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo a chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Jsme hodně zápasili, zápolili jsme spolu a tím, že jsem to dával, tak jsem si vlastně na to zvyk. A pak jsem šel do oddílu do Hodonína, kde jsem začal boxovat a tam byla cikánská jedenáctka. Oni byli vyspělí, ti kluci, cikáni. A vždycky nám dávali najevo, že jsou lepší. A tak já jsem řekl, ne, jednou je všechny porazím. A to se taky stalo.
0: A to se také stalo. A dostal jste přeci jenom potom během toho aktivního, během té aktivní kariéru, těch zápasů, nějakou ránu, která vás překvapila tou intenzitou a tou bolestí, kterou vám způsobila?
1: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vypne, vás to vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
0: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
1: Nikdy mě nevypla. Nikdy, ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál. Nikdy mi nevypla.
0: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
1: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal bych u toho.
0: Proč?
1: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobíjí na zemi, tak to vlastně úmyslně zraňuje.
0: Byl jste se někdy podívat na nějakém zápase?
1: Byl jsem i pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, znám, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport je to není sport, disciplína bojová. Je komplexní.
0: A co ženy a box?
1: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu s ženskou jako krocán vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, pyšně. I mysleli by, ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe, anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
0: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
1: Ženy, to jsou ženy, žena přece mi to jemné stvoření, žena ani květinou, jak se říká, a aby si rozbíjeli obličej a ono se to pak mění, pak ona začne vypadat jako nějaký ranař a přece nikdo nechce mít vedle sebe ženu, která má rozbitý ciferník.
0: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence, a extraliga vlastně jakoby vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás jí bylo ze Slovákama 12, takže to vysílala Česká televize, přenosy byly a to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká a myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je, no.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že jo, za nás byla větší dřina, ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhaní do ringu někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřenesl z té své kariéry,
1: to
0: neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky, na uvolnění, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už má v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi a ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků.
0: Jakmile vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak je trénuje, jak se rozptiluje a není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. Olympijský, první z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem. Jo, to byly prostě zápasy úžasné. Tam byl nějaký Epeios, který bojoval se svým soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z poten tekla po věznicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to byla historie první KO. Tak to popisoval Homer. Sám Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: Ano. No a pak se box utopil v krvi vlastně, jako ti Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama, železnýma hrotama, aby si ulížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali anály, utopil se ve vlastní krvi a probudil se až v roce 1721 ve Staré Anglii.
0: To má historii, má velmi dlouhou historii.
1: To je hluboká historie, opravdu hluboká. Já znám i ty případy, kdy se nám vlastně bojovalo, to chci říct, za té moji vernisáži, aby věděli, že ten obraz, který se bude dražit, teďka prozrazuji, má takový příběh zajímavý, kdy a o tom řeknu až potom, až později.
0: Budeme o tom mluvit, ano. Určitě. Za malou chvíli. Naším hostem je Rostislav Osička.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem boxu bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl. Nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
1: Já jsem se, jelikož jsem boxoval za uhelný sklady, ne, to byla Dukla Olomouc ještě. A musel jsem odejít z armády pryč a vyhodili mi z nároďáku. Byla to mimořádka, bylo to v době sjezdu. To si nikdo nemohl dovolit v době sjezdu se dát facku nějakému novinářovi nebo někomu z novinářské přízně. Tak jsem teda přestoupil do uhelných skladů. Jelikož u armády jsem skončil, šel jsem do uhelných skladů Praha. No a tam jsem si ještě odboxoval extraligový zápasy a další dva profi. Jsem si zkusil až po skončení kariéry. Protože to za mě za socialismu nebylo, profi box, tak jsem si to ještě líznul, jsem to vyzkoušel. Jeden jsem vyhrál zápas, druhý jsem prohrál. Nebo jsem usítil, byl jsem nějaký přetrénovaný. Špatně jsem načasoval formu, to je další věc. A viděl jsem, že už do ringu 40-letý chlapík nepatří.
0: A to už bylo tedy po revoluci, takže dva zápasy jste ještě zvládl po 89.
1: Ano, a je fakt, že to bylo, to už jsem měl 305. zápas. A to už bylo hodně. To tělo dostalo fakt zabrat.
0: V kolik té boxeři vlastně obvykle končí kariéru?
1: Když začne dříve, končí dříve, když začne později, končí později.
0: Takže
1: to tělo a taky, jaký má zápasy, jak je zatížený, já jsem teda asi ničemu nevyhýbal, těch zápasů bylo hodně silných, těžkých, mezinárodních, jo, v Koreji, severní, u Kim Il-sena, na Kubě, u Fidela Castra, ještě za kým seděl tam nahoře, díval se na nás, měl ve vojenským, byl to vlastně revolucionář, Che Guevara takový. No, zajímavý to bylo, hodně zajímavý. A zápasy těžký.
0: Takže box vás přivedl nebo umožnil vám také cestovat?
1: Hodně jsem cestoval, no.
0: Ale také třeba i zahrát si ve filmu? I to vám
1: taky, přinesl taky, box? Taky, to jsou ti různý filmy byly. Já jsem dělal s kaskadérama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. Já z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval, jsem si trochu zahrál, Masaryk, První republika, Pěstě, mě kamarádo, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film, no, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstě, myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
0: Ano, boxerský. Ano, Marek Vašut
1: to zahrál špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
0: No vy jste ho naučil, no, přiznejte to.
1: S Jardou Tomsou. Jarda Tomsa byl trenér, já jsem byl jeho sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
0: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
1: Více než půl roku.
0: Půl roku intenzivních příprav?
1: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako, myslím si, že to byl jeho velký výkon.
0: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
1: Jo, jako cílevědomý, hrozně, on má hrozno, taky měl, ta vůle tam byla, vůle, jak kdyby měli do ringu, do skutečného.
0: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
1: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. A dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat a tak proto taky zveme jako komentátora a je prostě fajn, Marek je dobrý.
0: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
1: Taky, tak se nás to spojilo.
0: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, bývalým boxérem, dnes malířem. Vy už máte na kontě desítky výstav po celé republice. Jak jste zmiňoval, chystáte se i do zahraničí. Teď vás čeká vernisáž, čeká vás výstava na podzim. Jak velká a kde?
1: Ano, tak ta výstava na podzim bude 15. října v galerii Lapidarium v Rámové 6 na Praze 1. A tam asi představíme asi 50 pláten. Tematika bude část vážná a část bude veselá, aby se ty lidi taky přišli na jiné myšlenky a nebyli z toho zdeprimovaní z té mý výstavy. Ale je třeba ukázat tu pravdu.
0: Tu pravdu, že, jak jste říkal, jsou tu i vážná témata, která jsou ta vaše. Co je na vašich obrazech zachyceno?
1: Tak je tam, jsou tam týraní zvířat v kravíně. To je nechutné, to byla skrytá kamera, to dva studenti natočili, viděl jsem to v televizi na Dvojce, no to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový, sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi, pak jsou tam ryby v sítích, moři, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají, želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u Aljašských břehů a ten ničí tu faunu, flóru a to je opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený tě Europou a ty různý tyto ptactvo mořské, tak to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje. Tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. Hmm. No, pak je to Haiti, tsunami, různé války na Ukrajině, to tam mám taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se

0: do toho vstoupil a taky mal hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože on jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nevíme. Tak to je.
1: A možná, nebo řekla bych, že asi ani vědět nebudeme.
0: A to je dobře, protože asi bychom se chovali jinak. A teďka tam, kdo se chová, či nevím, jak to dopadne dobře, tak ten bude vysvobozen.
1: A myslíte na to?
0: Jo, taky.
1: V každodenním životě?
0: Dost, často.
1: A podle toho se chováte?
0: Jo, myslím, že člověk má být na světě užitečný a neškodit a neobližovat a pomáhat.
1: Tak my jsme trochu zamluvili toho Marka Vašuta, ale hned ho zmíníme v tom posledním vstupu. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Juta, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bychom to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž, je plánována na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěsti ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tu vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáži bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů do 30. listopadu. Ano, bude to do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem už řekl, tematicky vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma,
1: aby
0: i
1: si lidé
0: téma
1: vybrali.
0: O tom, o těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko. A dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko a ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím. Ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu, právě jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci. Bylo to pěkná výstava, plný sál lidí. Příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky. Nebo Slovensko.
0: Když jste v tom procesu malování, tak jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost, a jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, to jste řekl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu, já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstanu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí, tak co, tak no, obraz tak můžete
1: čekám,
0: zahodit?
1: Čekám, to ne, tak buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím ho ke zdi, otočím ho, nedívám se na ně a pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které máme?
1: No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to vlastně vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselý, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovní, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal a to tam, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl, Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Armáda zítra začne s průzkumem lokality na Šumavě, kde podle ministra životního prostředí jsou sudy s nebezpečnými látkami. V Benešově můžou lidé získat informace z radnice po telefonu od virtuální asistentky. Bude jasno až polojasno večer s přibývající oblačností. Nejvyšší teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Českému rozhlasu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Hlaváč vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
2: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany mi navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
0: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Usnadnit přístup k informacím z radnice má lidem v Benešově virtuální asistentka na telefonu. Zatím jsou běžní spíše takzvaní chatboti pro písemnou komunikaci. Asistentka dokáže samostatně zodpovědět běžné a opakující se dotazy. Informace přitom čerpá z webových stránek města a dostupných dokumentů. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Pazderová.
3: Lidé se asistentce dovolají mimo úřední hodiny, kdy není k dispozici pracovník úřadu. A i asistentka mluví i jinými jazyky. Zatím jsme zaznamenali jeden dotaz v angličtině.
0: Takzvaný voice bot umí rozeznat dokonce 150 jazyků. Pamětní desku Arnošta Lustiga dnes odpoledne odhalí na Palmovce v Praze 8. Připomínat bude stoleté výročí od jeho narození. Český spisovatel a publicista se ve svých dílech věnoval holokaustu a získal několik ocenění. Narodil se v prosinci v pražské Libni v roce 1926, zemřel v roce 2011. Plastika bude umístěná na budově základní školy Palmovka. Sport. České volejbalisty čeká večer čtvrtý zápas ve skupině mistrovství Evropy. V Modeně nastoupí s jistotou postupu do osmifinále proti domácím Italům. Univerzál Patrik Indra bere utkání s úřadujícími světovými šampiony jako výjimečnou událost.
4: Je to splněný sen nás všech, hrát proti mistrům světa u nich doma, vyprodaný hale, atmosféra bude určitě elektrizující. My se budeme snažit hrát náš volejbal a určitě se neuspokojíme s tím, že si půjdeme zahrát nebo že si to jdeme užít, prostě půjdeme za vítězstvím.
0: Zápas začne ve 21 hodin a 5 minut. Počasí. Odpoledne bude jasno až polojasno, později večer začne oblačnosti od západu přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 na trase z Prahy do Plzně začíná nesouvislá kolona za Královým dvorem na 22. kilometru. Odtud k omezení před Žebrákem pojedete v osobním autě zhruba 25 minut, kamiony výrazně déle. Na 33. kilometru zůstávají v pravém pruhu silničáři. A na dálnici D8 z Ústí do Prahy se kolona natáhla až na úroveň Klíčan na 3. kilometr. Na začátku k Belské směrem do Hloubětína kousek za sjezdem z Cínovecké v pravém pruhu překáží porouchaný kamion. Český za Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už začíná středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Hezké úterý všem.
1: Středočeské odpoledne.
5: Řidičská abeceda už za chvíli poradí, jak správně projet kruháčem. Cukrář Vojta Vrtiška pak vyrobí jablkové tiramisu. A dáme si i písničky, které nestárnou s Vabim Daňkem, Gary Halliwell a Žlutým psem.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Středočeské odpoledne nabízí osvěžení pravidel silničního provozu. Dnes nám Václav Drážek ze Zelené vlny vysvětlí, jak vyjet z levého pruhu na kruhovém objezdu.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
2: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
3: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
2: A jak je to tedy s tím výjezdem?
3: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

jo jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať se na hocou spíší si najmout dám. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší si najmout dám. Jo-ho-ho. Ahoj!

Kde chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucanský šípy najmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já.

0: ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho ho.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: A s Českým rozhlasem Střední Čechy jdeme mlsat. Patrik Rozehnal a cukrář Vojtěch Vrtiška už jsou připraveni předělat vítězný recept pochoutkového roku 2024, původně od Kamily Jelínkové z Čáslavy. Jablkové tiramisu.
1: A celé nám to bude sedět ve skleničce. Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
2: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery. Tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citrónu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
3: Pochoutkový rok.
1: Máme vysokou nádobu.
2: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
1: Teď přidáme sůl.
2: Přidáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru.
1: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
2: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu.
1: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
2: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
1: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
2: Nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčnej.
1: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
2: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až půl centimetřík. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider.
1: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
2: A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme.
1: A ten citron, co nám zbyl?
2: To je kůra, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
2: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné. Takže co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
2: Vlastně jo, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Tohle je fakt koruna nějakého menu. Když by to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
2: Ovocný až tropický.
1: Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
2: Určitě, moc máme.
0: Tak tolik její jablkové tiramisu. Všechno najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Příště vytvoří kuchař Ivan Vodochodský dvoubarevné tvarohové řezy.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: sebe.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Region Express.
1: Cestující v Praze můžou potkat nově polepenou tramvaj, která vyzývá chodce k opatrnosti. Kampaň s názvem 3 sekundy, to je easy, spustila dnes společnost Ropid, která organizuje dopravu v hlavním městě a středočeském kraji. Byl u toho i náš reportér Petr Kastner. Hezký den.
2: Hezký den.
1: Petře, jedna tramvaj, která upozorňuje chodce na nebezpečí, po Praze už jezdí. Má na sobě i napsané pomyslné skóre počtu chodců, kteří střet s tramvají nepřežili. Proč přichází Ropid s další kampaní?
2: Nová tramvaj má oslovit hlavně mladé lidi, konkrétně v rozmezí 11 až 19 let. Celá je polepená černou barvou s různými grafikami. Je na ní například nakreslený přechod, sluchátka a telefon. Asi nejčastěji se pak objevuje nápis Vidím, slyším, jdu. To je heslo, kterým by se měli řídit nejen mladí lidé. Právě uvědomění si těchto kroků by mělo zabrat pomyslné 3 vteřiny, které ale můžou zamezit fatální nehodě. Podle ředitele Ropidu Petra Tomčíka není cílem zakazovat používání telefonu ani sluchátek, ale spíš přimět děti ke krátkému zastavení a zpozornění.
1: Co dalšího je součástí kampaně, kromě popsané tramvaje?
2: Je to třeba simulátor přijíždějící tramvaje, který jsem si mohl osobně vyzkoušet. Dostal jsem sluchátka, ve kterých hrála hlasitě hudba. Za zády jsem měl velký reproduktor, ze kterého zněl zvuk přijíždějící tramvaje a na vedlejší obrazovce, kterou jsem ale neviděl, se pak ukazovalo, jak blízko je ta přijíždějící tramvaj. Člověk musí zvednout ruku ve chvíli, kdy tramvaj uslyší. Osobně jsem jí zaznamenal asi 4 vteřiny před pomyslnou srážkou. To je tedy velice krátký čas na uskočení a to dodám, že jsem se opravdu soustředil. Tento simulátor si budou moct vyzkoušet děti na různých veřejných akcích po Praze a taky na některých místních školách. Součástí kampaně budou i krátká videa na sociálních sítích nebo nápisy a kresby v ulicích.
1: Závěrem ještě, na kterých místech v Praze se stává nejvíce nehod chodců a tramvají?
2: Mezi nejproblematičtější patří úsek mezi zastávkami IP Pavlova a Štěpánská. Právě tohle místo patří každoročně mezi ta, kde je sražených chodců nejvíc. Opakovaně ale lidé vstupují pod tramvaj taky na zastávkách Florence nebo Anděl. Dopravní podnik hlavního města upozorňuje, že tramvaj s lidmi může vážit až 60 tun. Její brzdná dráha je tak násobně delší než třeba osobního auta. Za deště nebo mrazu se pak ještě prodlužuje.
1: Říká reportér Petr Kastner. Děkujeme za informace, naslyšenou.
2: Přeji hezký den a naslyšenou.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě? Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu A můst losí Odysea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: Hodin.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Český rozhlas připravil systém pro informování lidí v krizových situacích. Policie zasahuje na radnici v Nymburku. Zítra bude převážně oblačno, odpoledne a večer s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Český rozhlas vytvořil systém pro vysílání v krizích. Ve spolupráci s hasiči, policií a záchrannou službou připravil pro lidi zvukové návody. Třeba při povodních, požárech, haváriích nebo blackoutu. Pro mimořádné situace chystá celkem až 22 scénářů. Český rozhlas chce o podobných mimořádnostech informovat posluchače co možná nejrychleji, říká ředitel zpravodajství Ondřej Suchan.
4: My jsme si nastavili dva limity. Jeden je do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut přes den, případně do 60 spuštění plnohodnotného speciálního vysílání, včetně všech servisních informací.
2: Český rozhlas mimo jiné s českými radiokomunikacemi testuje nový systém varování obyvatel. Ten v krizových situacích lidem sám spustí rádio, přeruší běžný poslech nebo přeladí na radiožurnál. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu od rána zasahují na městském úřadě v Nymburce ve Středočeském kraji. Informaci nymburského deníku potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vyšetřovatelé mají podezření na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Přítomnost kriminalistů na radnici potvrdila taky mluvčí Nymburka Marta Svobodová.
5: Nemůžu podávat vůbec žádné informace, nezlobte se. To mohu potvrdit, ano, jsou zde na radnici příslušníci policie.
2: NCOZ podle pražského vrchního státního zastupitelství provádí prohlídky na více místech v Česku. Slovenští hygienici nalezli v lahvích vody Natura žíravinu. Půllitrové lahve jemně perlivé vody měly být plněny v Česku. Informoval o tom Slovenský úřad veřejného zdravotnictví s tím, že testovaná voda měla vysoké pH. Zjištěné pH 14 znamená podezření na přítomnost silně alkalické žíravé látky. Konzumace takové vody může vést k chemickému poleptání dutiny ústní a trávicího traktu. Úřad nařídil mimořádné kontroly a vyzval spotřebitele, aby uvedenou vodu nepili. Výrobek může být i na českém trhu. Podle hygieniků se podezření týká šarže s datem spotřeby do 27. listopadu letošního roku. Sport. Hokejový obránce David Němeček skončil po 6 letech v extraligové Spartě. Nově bude hrát finskou nejvyšší soutěž za IFK Helsinki, kde podepsal smlouvu do konce sezóny. Finská liga se hraje od začátku září. Nejvyšší česká soutěž začne v 18 hodin soubojem Karlových Varů s Třincem. Počasí. Později večer čekáme od západu přibývání oblačnosti. Zítra pak bude oblačno, ráno ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně před Žebrákem na 33. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Jede se tak pouze levým a kolona narůstá. Výrazně se zpomaluje za Královým dvorem na 22. kilometru. Zdržíte se zhruba půl hodiny. A na silnici 330 v Pístech na Nymbursku dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Po zprávách pokračuje Středočeské odpoledne s Pavlem Kučarou.
6: Dobré a ještě lepší úterý s námi.
7: Středočeské odpoledne.
6: Počasí pro polovinu září už za chvíli předpoví meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Představíme robota, který vyřídí vaše záležitosti na městském úřadě v Benešově, a herec Martin Písařík nás dnes zasvětí do genetiky. Písničky, které nestárnou, zahrají Elán, Miraj a Xindl X.
7: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: prací ve středních Čechách.
1: Meteoroložka České televize Alena Zárybnická zde. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne přeju.
1: Tak máme polovinu září. Jaké počasí převládá?
2: No, odpovídající kalendář, řekněme, minimálně co se týče těch dnešních maximálních teplot. Vešli jsme se většinou do 25 stupňů Celsia. K teplejším lokalitám patří tradičně Dobřichovice, Husinec, Řeš nebo taky Průhonice. Naopak, pokud budeme hledat nižší teploty, tak je to třeba Ondřejov, kde je kolem 20 stupňů.
1: Jak se nám ochladí během noci?
2: Na 14 až 11 stupňů Celsia bude oblačno, ve východní polovině kraje zpočátku polojasno nebo skoro jasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy.
1: Jaká bude středa?
2: Většinou oblačná, ráno tedy s těmi ojedinělými mlhami, ale během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti postupně až na zataženo a odpoledne a večer se na většině území kraje vyskytne déšť nebo přehánky, případně i bouřky. Teploty budou ještě před frontou 24 až 27 stupňů.
1: Říkáte před frontou, čili čekáme změnu?
2: Ano, bude přicházet právě ve středu odpoledne a v noci na čtvrtek fronta. Za ní už pak ve čtvrtek odpoledne budou maxima mezi 18 a 21 stupni Celsia. Takže se docela ochladí.
1: Děkujeme za informace, příjemné odpoledne.
2: I vám všem naslyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Hornické muzeum v Příbrami vzniklo už v roce 1886. Rozlohou areálu a počtem expozic je největším hornickým muzeem v České republice. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
1: Krasavče!

0: Právě teď pro vás vysíláme středočeské odpoledne. Umělá inteligence stále častěji pomáhá lidem v hledání informací na webových stránkách obcí a měst. Celkem běžní jsou takzvaní chatboti. V Benešově začali využívat dokonce AI asistentku, se kterou můžou lidé telefonovat. Zkusila to i naše reportérka Věra Hájková. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Věro, jak tedy přesně ta virtuální asistentka na telefonu funguje?
1: Tak lidé se jí dovolají v době, kdy nejsou úřední hodiny, tedy když se nemohou doptat skutečných úředníků. Její číslo je 312, 821 a 3 jedničky. Virtuální asistentka dokáže samostatně zodpovědět běžné a opakující se dotazy. Informace přitom čerpá z webových stránek města. Pokud narazí na složitější požadavek, zaznamená potřebné údaje a předá je příslušnému pracovníkovi k dalšímu řešení. Co je určitě zajímavé, tak komunikuje i v cizích jazycích, pozná jich 150.
0: Ty jsi to vyzkoušela, na co ses jí ptala?
1: Ano, já jsem si s ní povídala včera večer. Co mě pobavilo, tak asistentka se představí jako Bobina. Ptala jsem se na to, kdy skončí demolice táborských kasáren. Odpověděla mi přesně to, co v pátek na tiskové konferenci na městě, že to bude během letošního podzimu. Pak jsem se třeba ještě ptala, kdy otevřou Benešově zrekonstruovanou knihovnu, tak jsem se dozvěděla, že to bude 23. září. No a zkusila jsem pak i takový test, jestli se nedá s Bobinou povídat i jen tak. Ptala jsem se jí, jak se má. Odpovědi jsem se ale v tomto případě nedočkala.
0: Víš, kolik dotazů už tato AI asistentka Bobina vyřídila?
1: Tak s virtuální hlasovou asistentkou se spojilo za první měsíce na 30 lidí. Ptali se prý hlavně na finanční záležitosti nebo třeba i na to, jak vyřešit pokutu za nezaplacené parkování. Od dubna lidem radí na webu města taky chatbot, jmenuje se opět Bobina, aby se to nepletlo, a komunikuje tedy písemnou formou. Od dubna Bobina řešila už skoro 4000 písemných dotazů. Jinak chatboty má už většina radnic a ukazuje se prý, že výrazně šetří čas úředníků, že to, co by lidé od nich zjišťovali po telefonu, vyřeší právě virtuální asistenti.
0: A nám to všechno řekla nevirtuální Věra Hájková. Děkujeme pěkně, hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: O revoluční metodě v zubním odvětví. Vytrhnout nemocný zub a hned nasadit implantát.
2: V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý.
1: O pokročilé parodontitidě a zubních implantátech s panem doktorem Janem Šmídem.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Středočeské odpoledne jde pomalu, ale jistě do finále. Martin Písařík se nám dnes přemění alespoň na chvilku v genetika.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je

0: Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Víc od nás a o nás najdete na webu stretnicechy.rozhlas.cz. Úterním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Sejdeme se už za okamžik v Humoriádě s Jiřím Ptáčníkem, tak se s námi bavte i dál.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Brandýse nad Labem a Neratovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Medicine Man.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí, více než loni. Policie zatkla 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice, prověřuje její veřejné zakázky. Zítra bude převážně oblačno, odpoledne a večer s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Na českých silnicích zemřelo o letošních prázdninách 100 lidí. To je o 12 více než před rokem. Třetina z obětí byli motorkáři, oznámila to dopravní policie. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod, bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě policisté odhalili přítomnost alkoholu v necelých 6% případů.
2: Máme méně dopravních nehod vlivem alkoholu a to, co je pro nás ještě důležitější, tak máme i méně tragických dopravních nehod vlivem alkoholu a máme méně zraněných. Právě v souvislosti s dopravními nehodami, kde byl řidič nebo kdo by měl být řidič pod vlivem alkoholu.
0: Nejčastější příčinou nehod bylo nevěnování se řízení, nejtragičtější pak nepřiměřená rychlost. Kriminalisté zasahují v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zadrželi 3 lidi. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vojenské policie Andrea Rimkevič-Hájková. Zadržení podle ní pracovali nebo stále pracují jako náměstci ředitele nemocnice. Policie podle Rimkevič-Hájkové provádí taky na 11 místech domovní prohlídky.
3: Kriminální služba vojenské policie dnes na několika místech České republiky provádí úkony trestního řízení v souvislosti s podezřením na rozsáhlou trestnou činnost hospodářského charakteru, mimo jiné v oblasti veřejných zakázek ústřední vojenské nemocnice. Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
0: Nemocnice podle mluvčí Andrej Štorchové s policií spolupracuje. Víc ale zásah komentovat nechce. Na Mladoboleslavském hradě můžou lidé vidět novou stálou expozici věnovanou venkovu od 70. let 18. století do poloviny 20. století. Muzeum Mladoboleslavska tak nabízí pohled na lidovou architekturu, život na venkově, práci na statku a zvyky. Nechybí ani unikátní vyšívané lidové čepce. Pokračuje Nikola Samcová, mluvčí Středočeského kraje, pod který muzeum patří.
4: Návštěvníci nahlédnou do života na Mladoboleslavském venkově těsně po prusko-rakouské válce a epidemii cholery, a to prostřednictvím fiktivních vzpomínek skutečného sedláka Josefa Kabeše ze Skalska. Vedle autentických sbírkových předmětů využívá instalace také modely, animace a další interaktivní prvky.
0: Za novou stálou expozici a úpravu prostor zaplatilo Středočeské hejtmanství přes 3 miliony korun.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno, ráno ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna buďte opatrní za sjezdem na Velké Popovice. Na kilometru 18,5 havaroval kamion. Stojí v odstavném pruhu, zlehka ale zasahuje i do pravého. Navíc je označený pouze výstražným trojúhelníkem a okolo se pohybuje řidič. A na D1 o kus dál směr Brno budete brzdit těsně za sjezdem na Benešov na 21. kilometru. Pomaleji pojedete až do zúžení na Šmejkalce. Šťastnou cestu!
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kdo končí?
6: Končí, končí.
7: Já mám nalíkají.
8: Slyšte z toho strudana.
9: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
10: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
11: Ahoj, ahoj, já jsem tady velice rád, jsem rád, že jsem dokvačil, nebo spíš, že jsem dojel a tak jsem naštvaný na to, jak to funguje, jak to nefunguje, ten provoz, že musím říct jeden vtip, za který možná budou nějaký sankce, ale doufám, že ne. Víš, co by se stalo, kdyby se za krádež v České republice sekali ruce? Neví. V parlamentu by se hlasovalo pedálama.
10: Už jsme všichni připraveni na luxusní pobavení.
1: Humor já.

0: Ilona Čáková a La Isla Bonita. Písnička o nádherném ostrově. Jirko, toužil si být, nebo si možná i byl, co já vím, na nějakém takovém nádherném ostrově?
1: Já jsem toužil být na ostrově právě teď, když jsem se měl.
0: A s tou dopravou nepřestane.
1: Došel pěšky všude. A ne v Praze, kde to je za hranicema hrůzy.
0: No tak když si všichni pořídí auta, tak jak se tu máme hnout?
1: No tak já si pořídím vznášedlo, do zadku si strčím vrtuly a budu tady na to tata.
0: Koupíš si na MHD a všude dojedeš.
1: No to já si nemusím kupovat, já jsem tak starý, že já mám a můžu jezdit.
0: On to má zadarmo a nevyužívá to.
1: No využívá, ale ne vždycky.
0: Dobře.
1: Jako to je na mý, jako vůli, ne?
0: Jestli, dobře.
1: Jak se rozhodnu,
0: nejsme tady v žádné debatě, jsme tady v zábavném pořadu.
1: No tak proč to takhle vedeš?
0: Já jsem začal ostrovem krásným.
1: Myslíš?
0: No ty jsi to odvedl zase do pražských ulic.
1: Já jsem se vrátil k tomu, co mě trápilo na začátku, to snad můžu, nebo ne?
0: Nebo ne. Tak a jdeme na první výběr, kdo ano. To bude a co to bude.
1: Dáma v manželství, pan sanitr chce svůj tácek a ještě další souničky uslyšíme pana Jana Pivce.
2: Dnes je krušno býti manželkou, kde kdo manželku poškozuje. Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vnikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli. Sakra. Kechtá se pan dědoch na vrátiv se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány. Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, rač nepoznávat ji, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční. Noční. Tak napíšeme noční košilka a tadyhle nějaká paráda z krep žoržetu s krajkovinou a tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je, to bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je, to zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky. Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky. Nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen ber se pan dědoch domů. Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku. Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi odstl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání. Já, dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je krušno.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Pivec, budeme tu mít první souboj. A to souboj klasiků, dá se říct, protože proti panu Pivcovi z našeho archivu vylovíme Miroslava Moravce s Václavem Postráneckým. Tak posluchači si rádi vyberou SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo na telefonu 731 800 900. Jirko, ty jsi se potkal s někým z těchto umělců?
1: S Mirkem Moravcem i s Vaškem Postráneckým jsem se potkal docela často. S panem Pivcem ne, toho jsem samozřejmě potkával, když jsem chodil do divadla, do Národního divadla, kde on byl úžasný. Já si myslím, že to byl jeden z nejlepších českých herců vůbec. No, to byla radost se dívat na něj, protože a kromě toho samozřejmě, kromě Národního divadla, úžasný inscenace, které běžely v televizi, tak to byla nádhera. Zaplať pámu, zůstali zachovaný.
0: A možná pan Moravec teď mě napadá, když slyším tvůj hlas, tvůj guru?
1: Tak to bych,
0: to bych se vůbec
1: ani jako k tomu nesnažil přiblížit, to ne. On byl jako opravdu velmi strnou. Ikona. On tedy tvrdil, protože někdo se ho ptal, takže to jako není pomluva, někdo se ho ptal, jak to, že má tak krásný hlas, a on říkal, že to chce galony whisky a jako tuny cigaret. No,
0: to přijde pěkně draho.
1: No,
0: a na zdraví se to možná taky pak podepíše. No, nevím, jestli to stojí úplně za to.
1: Je to možný, ale v každém případě jako na ten hlas to mělo vliv dobrý.
0: Mm-hmm. Teď si dáme písničku muže, kterého po hlase také jednoznačně poznáme, a song se jmenuje Mistr zkratky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Tady je humoriáda, Jiří Ptáčeník s námi ve studiu jako host. Aktuální výběr pro dámy a pány a možná chlapce i děvčata u rádia je Jan Pivec nebo Miroslav Moravec s Václavem Postráneckým. A Jirka si vybavil něco úžasného od pana Pivce?
3: Ano, to mi naskočilo v momentě, kdy o něm byla řeč. Úžasná televizní inscenace nebo televizní film Láska jako trám. Režíroval to František Filip a kromě Jana Pivce tam hrála paní Jiřina Šejbalová, Bohuš Záhorský, Mařenka Rosulková a další a další. Bylo to úžasný, protože byl to příběh lidí, já to nebudu vyprávět, protože to se musí vidět, to by nebylo ono, ale oni byli opravdoví mistři. Oni slaví zlatou svatbu a teď se prostě dostaví, jeden i druhý dostanou nevhodné dárky. No ale jak to řešit, to je prostě, o tom to je a to je neskutečná paráda.
2: Takže až uvidíme v programu někde Lásku jako trám, tak se určitě podíváme. Děkujeme za tip, teď budeme poslouchat tipy našich posluchačů na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ptáčníka.
3: Ano, já vás taky.
2: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Pivce.
2: Máme zapsáno, Honzo.
3: Děkujeme.
4: Zbytek ne, díky.
3: I vám, naschle.
2: Naslyšenou, tak kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčíka. Dobrý den, pane Ptáčíku.
3: Dobrý den, já vás taky moc zdravím.
5: Děkuji, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne, přeje posluchačka Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: V nestenčené míře přejeme totéž.
2: Nestenčená míra, to je zajímavý pojem. Dobré odpoledne, kdo dál je tu?
3: Dobrý den.
6: Z Prahy 8, ale z Přehovoří. No, stenčená míra, ono už je zajímavý, to neustále, že je podvečer, ale nechme to být. Pana Ptáčíka zdravím. Já bývalý televizák taky.
3: Ano, dobrý den.
6: A podepisuju to s tím Láskou, jako tam, že jeho dceru, pana Pivce, tam hrála spolužečko mojí mámy, Růženka Merunková, a to celý je nádherný, opravdu nádherný.
3: Ano.
6: Pan Filip o tom i krásně vyprávěl v jedných hovorech s panem Horníčkem, takže opravdu, to byla ještě doba, kdy se to dobře napsal, dobře narežíroval, že?
3: To by souhlasil, tak, ano.
6: A byl bych pro pak i pana Pivce, protože to se musí poslouchat.
3: Dobře.
6: Zrovna já s tím vyjadřováním se musím krotit, když ho slyším mistr v oboru. Mějte se rád.
2: Výborně, děkujeme.
3: Vy si mějte nádherně, naschledanou.
2: Naslyšenou. Sečítáme všechny dorazivší hlasy sem k nám do dnešní humoriády. No a pan Pivec bude pokračovat o dámě v slzách.
7: Všude se ukládá o život. Dnes nutno předvídat i neuvěřitelné, má-li člověk holý život zachránit. Hodnej člověk to byl, naříká vdova paní Hrcmanová. Moc hodnej bejval můj neboštík. Jednou jsme taky byli spolu a to jsem si dala kapra. Takovýho nemoc tlustýho, ne bahnitýho, takovýho akorát, jen se rozsejpal. Vzdychla. A velký charakter to byl. Moc velký charakter bejval neboštík. To jsme byli na vejletě a nebylo k dostání než karbanátky. Ale všecka čest byly ohromný. Přiměřeně housky, pepře, hořkých mandlí i zázvoru. Ono se řekne, že zázvor není pro žaludek zdravej. Ale já vám povídám. A vdova se rozplakala. Škoda jeho. Věčná škoda neboštíka. To byl mužskej. Víte, kolikrát slyším různý dámy, jak prej si pochutnají u cukráře. To já nemůžu.
8: Já takhle kousek masa a půl litru černýho. Škoda, nepoštík. Škoda takovýho člověka.
7: Vdova pláče a pan Vrtilip rozjímá. Aha, jistě chudáka sežrala. Nutno dát pozor. Však já tě, vdovo, prostuduju. Jen mluv. Vdova slzí.
8: Takhle paprička, kdyby byla. Malá paprička. Malininka.
7: Dejte pokoj v Praze s papričkou, odpovídá pan Vrtilip. V Českej Třebovej mají papriku. Tam mají svý vlastní pěstění.
8: Tak salám, šeptá vdova. Kousek salámu, jen tak na oblíznutí.
7: Pan Vrtilip odpovídá. Kdyby jsme byli v Brně, tak beze všeho. Opečenej salám, to je tam ohromná specialita. Ale tady to nedovedou.
8: Tady mají dobrý párečky, co?
7: Dychtí vdova.
8: Křupavý páreček s houskou.
7: Pan Vrtilip mávl rukou. Dobrý párky mají v Lužnej Lišanech. To je na Rakovnicku. Vdova supěla.
8: Tak alespoň rohlík, slaný rohlík, suchej. Hergot, já bych jich zprásla 20.
7: Pln opovržení, praví pan Vrtilip. Kam vás vede? Tady a rohlík. To jsou píďata, a ne rohlíky. Jo, dobrý rohlíky mají v Dušníkách. Takový dlouhý, propečený a jak voněj. Tam to je vůbec pekařský kraj. Vdova zakoulela očima. Ale pan Vrtilip prudce povstal. Aha, říkal si v duchu. Sežrala neboštíka a už zase koulí očima. Ale já ti, vdovo, prchnu. A tak se zachráním. Já se mám ještě moc rád. Máš mě vidět, vdovo. Před okresním soudem pro přestupky byl pan Vrtilip odsouzen pro nedodržení slibu manželského do vězení na 14 dní. Ale dnes všude se ukládá o život a má-li člověk holý život zachránit, aby předvídal všecko. Je to pořád lépe, než zmizet v jícnu vdovy.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a náš host Jirka Ptáčník, a ten je na řadě se svým dalším výběrem. Koho nabídneš posluchačům?
2: Pokud vám to vyhovuje, tak si dopřejeme hasičskou osvětu, první část showbiznisu a uslyšíme Richarda Genzera a Michala Suchánka.
3: Dovolte, abychom využili volného vysílacího času na trochu osvěty. Prosíme diváky, aby omluvili zhoršenou kvalitu inteligence. Je léto a v tomto období jsou lidé často náchylní na požáry víc než jindy.
4: Proto si hned na úvod heslovitě připomeneme, co všechno o ohni a požáru víme.
3: Opakujte po mně. Není kouře bez ohně.
4: Není kouře bez ohně.
3: Jaký oheň, takový požár.
4: Jaký oheň, takový požár. Oheň je nejlepší kuchař.
3: Oheň je nejlepší kuchař.
4: Kam vítr, tam oheň.
3: Kam vítr, tam oheň. A bez ohně do lesa neles.
4: Bez ohně do lesa neles. A proto jsme tu my, soukromí hasiči, abychom vám v boji s tímto živlem pomohli.
3: Proč by pořád měl všechno hasit stát, když nám stejně nejvíce požárů zakládají soukromníci nebo rodiče s dětmi?
4: Proto jsme se rozhodli založit soukromou hasičskou firmu Pantenol SRO.
3: Světlu zdar, dýmu zmar.
4: A tato firma vás naučí, že oheň je úplně normální živel, jako vy, jako já, nebo jako tady kolega. Tak snad jen o něco teplejší než on.
3: Ano. Abych mohl práci požárníka vykonávat co nejlépe, snažím se ohni maximálně přizpůsobit. Veškerý svůj volný čas trávím v sauně a udržuji si chronický zápal plic, při kterém se dostavují opravdu vysoké teploty.
4: S ohněm se naučíte vycházet, pakliže budete dodržovat námi vypracovaná pravidla hořícího provozu, která jsou vypracovaná v námi vypracované brožuře. Nyní přistoupíme k brožuře. Bod číslo 1. Při požáru zásadně nepropadat panice. Hoří? Dobrá, svět se kvůli tomu nezboří. Pakliže hoří zatím jenom u nás doma, snažíme se oheň ututlat.
3: Otevřeme všechna okna do kořán, abychom vytvořili průvan, a doufáme, že vítr oheň sfoukne.
4: Jestliže nás sousedé začnou upozorňovat na oblaka dýmu, který se valí z oken, odbědeme je pro tento případ pečlivě nacvičenou takzvanou obranou větou. Obraná věta zní, předvedu. Máma zase spálila buchty, ona se je snad nikdy nenaučí.
3: V krajním případě můžeme použít i takzvanou větu útočnou, která zní, zalez, dětku.
4: Teď, když jsme uklidnili sousedy, by jistě každý ohňový amatér volal nás hasiče.
3: Chyba. V tomto stádiu je požár ještě v trenkách. Promiňte, v plenkách, takže bychom vám byli doma stejně na nic.
4: Tak to byl bod číslo 1, který najdete v kapitole Kdo se je oheň, sklízí požár.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Richard Genzer a Michal Suchánek a jejich hasičská osvěta. Můžeme v tom pokračovat, nebo nastoupí Jiří Krampol a poví nám o Pepovi Fouskovi, tak jak to říkal Alexandru Hemalovi. A heleďme se, koukejme se, další pán z hlasatelny televizní je tady.
2: Ano, ano, připraven. Ano, podívejme.
1: Kamarádili jste se?
2: No je, samozřejmě, on byl moc fajn, on psal služby a tak a byl velmi charakterní. Já můžu říct jednu takovou příhodu, my jsme v té době losovali čísla ve Sportce a Saša psal služby jako hlasatelně a taky samozřejmě to losování. A já jsem s jednou kolegyní točil takový ty upoutávky na vysílání a přišel jsem, bylo to brzo ráno, od 8 hodin jsme točili a já jsem se vrátil ze zájezdu ve 3 hodiny v noci a tak jsem jako trošku zazýval. Říkal, co pak, ty jsi flámoval? Já jsem říkal, ne, já jsem byl na zájezdě a tak. Říká, jo. No a ten Saša mi potom říká, víš, co se stalo? Ta kolegyně přišla a říkala mi, hele, on je Jirka unavený, já bych vzala nějaký to losování za něj. Ono tenkrát za to byly docela takový jako celkem laskavý peníze, no takže to samozřejmě bylo malá domů. A on na to odpověděl velmi přesnou věc, řekl, to by mi musel říct Jirka sám.
1: Aha, nebudeme jmenovat tuto kolegyni, určitě, ne, samozřejmě. Ne. Není to ani jedna, co chodí do humory. Já.
2: Ne, to v té, v žádném případě. No ale opravdu ne,
1: máme
2: to, jsou, bezva, to jsou bezvadný holky, ty by tohle to neudělali.
1: No, samozřejmě.
2: Jsou velmi charakterní, milí holky a tohle, tohle myslel by se nedopustili. Já si myslím, že tahle ta dáma zapadla.
1: Dobře, necháme to být. Děkujeme za historku z československé televize.
2: Tak, a české taky.
1: Připomenu onen výběr, tak tedy Richard Genzer, Michal Suchánek, Ačko, humor mezera A, to je ta správná SMS. Humor mezera B je SMSka pro pana Krampola s panem Hemalou. Tak si vyberte na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
4: Dnešní Humoriáda pokračuje dalším soubojem. Aktuálně vybíráte mezi Richardem Gensenem s Michalem Suchánkem a Jiřím Krampolem s Alexandrem Hemalou. A nebo B, ptáme se i vás na telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Ptáčníka. Přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
5: Také my vám.
6: No, to je potřeba v dnešní době. A jedině Krampola, nic jiného.
4: Máme zapsáno, děkujeme.
5: A zdravíme do Čerčan.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Logaři.
5: Tak, tady to bude Petr z Moravy. Někdo?
7: Právě. Ano. Tady Petr Zezdounek.
4: Ano.
7: Zdravím Juru a Pavla.
5: Ano,
7: a také zdravím humorédnici Růženu, která vždycky nám přeje hezký večer a dobré ráno.
4: Mm-hmm.
7: A dál bych si tého Krampola.
4: Máme zapsáno. Ano. Mějte se hezky i vy.
5: Naschledanou.
4: Pozveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak to bude?
5: Dobrý den. Haló. Špatně vás slyšíme?
4: Je tam někdo?
5: Je tam někdo?
4: Je tam naše ozvěna, ale tak to nebudeme poslouchat, my se známe, že? Tak další, prosím, dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Ještě jedno, Honzo Vlkavý.
4: No, výborně.
8: A chlapi, určitě tentokrát hlasuji pro pana Krampola u panu Fouskovi.
4: Děkujeme.
5: Dobře.
4: Naslyšenou.
5: Naschle.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
9: Haló, tady pejskar ze Dvora Králové.
5: Jo.
9: Moje pejsanda vás zdraží.
5: Slyšíme.
9: Vás zdraví.
5: Ano, velmi
9: tak
5: výrazně.
9: Zdravím oba dva humoristy do rádia.
4: Děkujem.
9: Tady komika jeho svět. Dáváme pana Krampoula.
5: Ještě nám řekněte, co to je za pejska.
9: To je křižečka.
5: Aha.
9: Vypadá to jako zmenšená labradorka.
4: A je to správná žena, je pěkně upovídaná. Ano.
5: Ještě nám to přeložte, co nám sděluje.
9: Abych tak blbě nekecal.
4: Jo, takhle.
9: Že jsem ukecanej, tak mě sprdla teďka.
5: Dobře.
4: A dává taky Bčko, jo? Tak děkujeme.
5: Děkujeme moc, naschledanou.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
10: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i pana Ptáčníka.
5: Ano, já vás taky.
10: Jste se zasmáli s pejskem. A já bych byla určitě pro pana Krampola. Přeju vám krásný zbytek dne a obzvlášť hezké podzimní dny. Zbytek léta.
5: Prosím. My vám přejeme tež.
10: Mějte krásně, chlapci.
4: Děkujeme, mějte se.
5: Vše dobré, naschle.
4: Tak, sečteno, podtrženo, Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi bude vyprávět. Z pořadu do důchodu jedině ve třetí nápravné skupině.
11: No, ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci. A některý ani mě jako neřek, jo. Já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF. A Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil kamion, který ve Zvězně, z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fouskův známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. Pojá, no neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a teď ten dav ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle a Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pojá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a pověděl, on je hrozně ješitnej a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, pá, o 6, kamaráde. A víš proč? Já pám, ne. My jsme se přestěhovali. Já pám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou, povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pán Fousku, nech si ty fóry, jako, to nemá cenu, tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl, pán, ale jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijedeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravat, jako, jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelný. A přišla tam taková mladá, hezká holka, já pám, dobrý den, na pá, dobrý den, Fousek pá, dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistila, povídá, a jak to víte? Na pá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
12: Tak tolik Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi z

0: diváci to nevidí, tak je to o naštvání samozřejmě. Mm-hmm. No.
1: Tak.
0: Takže se to dá překlenout.
1: Ano, koho pobavíme, nebo kým pobavíme naše posluchače v závěru, už jsem naznačil Jiří Krampol nebo Bohumil Bezouška. Hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro vaše SMS, a nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak zpíval nám se Kvantofy písničku Z kamaráda do deště. Prý si místo toho Vaculíka měl hrát ty, Jirko.
2: No, tak, takhle prosím vznikají pomluvy.
1: Ano, to bylo něco pro bulváre, se toho chytnou, pěkně si napíšou. A my jdeme vyhlásit vítěze závěrečného kola. Tak Jirka asi tuší, kdo pak nám to vyhrál.
2: No, netuším.
1: Netypoval bys? Dobře.
2: Typoval bych Božu Bezoušku, ale možná se pletu.
1: Pan Bezouška bývá hodně vtipný, ano. Ale tentokrát posluchači měli zájem o Jiřího Krampola, o Pepovi Fouskovi. Takže fajn. Mu dáme přednost.
3: To má krásný věc, já si jenom si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehda jeli na nějaké vystoupení, a to bylo v Bratislavě a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaký takový jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval a tam bylo několik dětí a tím už byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou. Jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci. No,
4: no on má... On má...

0: Má takový, on dostal od Šimka, dostal takový starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vzjela, jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás Pupu a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černý, teď toho mrožáka, teď ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšerný, strašně světej, že a ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou, prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom Pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fousek povídá, tady nikdo není, pane. Povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já, pán, no dovolte, já se s Lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jed, jediný tam byl na té terase a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal dvojky červenýho na jedce normálně, zmrzlinu si dal jako všecko, koňák jako tohleto. Povídá, a co děláte, pane? Fousek povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte. Jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Pojá, no jo, a co teďka budete dělat? Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy.
1: No a Jiří Ptáčník jako správný humoriádník přidá ještě nějaký ten fórek?
2: Ale jo. Jo, slyšel jsem, líbil se mi, doufám, že se bude líbit i vám. Policejní služebna zazvoní telefon a v telefonu zoufalá žena volá a říká: Policie České republiky, ano, prosím, prosím vás, mě se do bytu dostal sexuální maniak. Aha, prosím vás, i hned v pondělí si ho musíte odvést.
1: Tak parlamentem to začalo, policií to končí. Děkujeme za návštěvu.
2: Ano,
1: Jiří Ptáčník. I Pavel Kučera se loučí. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Závadná šarže minerální vody Natura v Česku podle hygieniků není. Lávky nad dálnicí D6 na Kladensku silničáři opravovat nebudou. Kraj by chtěl přemostění zachovat. Zítra bude převážně oblačno, odpoledne a večer s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Nebezpečná šarže jemně perlivé minerální vody značky Natura se v Česku nevyskytuje. Informovali o tom hygienici. Reagují tak na informace ze sousedního Slovenska, kde hygienici v jedné provozovně u Bratislavy našli láhev, která obsahovala vodu s velmi vysokým pH. To podle nich ukazuje na přítomnost žíraviny. Podle šarže kontrola zjistila, že láhev měla být plněná v Česku. Středočeský kraj chce zachovat lávky nad dálnicí D6 u Velké Dobré na Kladensku. Uzavřelo je z technických důvodů ředitelství silnic a dálnic. To tvrdí, že je přemostění v havarijním stavu a rekonstrukce není podle nejasných majetkově právních vztahů možná. Podle hejtmanství i obce jsou ale přemostění klíčová pro tamní obyvatele. Pokračuje mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda.
2: Lávky nad D6 chceme zachovat kvůli přímému a také rychlému propojení mezi Velkou Dobrou a Družcem. Klíčové je to především pro místní obyvatele. Alternativní trasy jsou totiž delší o několik kilometrů. Po jedné z lávek navíc vede turisticky značená trasa a také cyklostezka.
0: Senioři z Prahy 7 se můžou přihlásit na jazykové kurzy. Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny a italštiny pro ně bude zdarma. Zájemci se budou moct registrovat v pátek od 9 hodin v centru Elpida. Lekce jsou pro lidi starší 60 let, kteří trvale bydlí v městské části, říká její mluvčí Martin Vokuš.
3: Výuka bude probíhat ve skupinách vždy o počtu maximálně 10 účastníků. Registrace na kurzy bude omezena na jeden jazykový kurz na osobu. Sport.
0: Čeští volejbalisté nastoupí na mistrovství Evropy už s jistotou postupu do osmifinále proti domácí Itálii. Pro Čechy je to předposlední utkání v základní skupině. Hrát se bude v ikonické hale v Modeně. Na zážitek se těší i smečař Lukáš Vašina.
4: Se strašně moc těšíme, protože jak máme informace, tak zase tady hala Palapaniny bude vyprodaná a jak jsme koukali na ty zápasy domácích Italů v televizi, tak to bude neuvěřitelná atmosféra. Zase se utkat s týmem ze světové špičky, vlastně s mistrama světa z minulého roku. Těšíme se na to, teď dobře zregenerovat, připravit se a se ničeho nebát a jít do toho.
0: Zápas Česka s Itálií začne ve 21 hodin a 5 minut. Počasí. Zítra bude oblačno, ráno ojedinělé s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přeháňky, ojedinělé i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na silnici 7 u Slaného je po nehodě obnovený provoz v Kyvadlově. A v Praze na jižní spojce cestou na Smíchov naberete zdržení v koloně od magistrály přes Ucpaný most a do Břízkou pojedete k Mrázovce více než půl hodiny. Na začátku Barandovského mostu navíc v pravém pruhu překáží porouchané osobní auto. Na místě už je ale odtahová služba. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná Den v kraji s Pavlem Kučarou.
5: Krásné úterní odpoledne.
1: Den v kraji.
5: Dnes se podíváme třeba za kajakáři na jezeře, se školáky na korunovační klenoty a na rozhlasové symfoniky v premiéře po 100 letech. A přidáme písničky, které nestárnou Richarda Millera, Dalibora Jandy a Karla Gutta.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy. Lenka Vokatá pro vás sleduje události 15. září.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu od rána zasahují na městském úřadě v Nymburce ve Středočeském kraji. Vyšetřovatelé mají podezření na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Vojenská policie zadržela 3 lidi z Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Všichni pracovali nebo stále pracují jako náměstci ředitele. Policisté prověřují veřejné zakázky a mají podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. V Praze začala fungovat přes 2 kilometry dlouhá silnice, která propojila městské části Lochkov a Slivenec na jihozápadě metropole. Vznikla přestavbou staveništní komunikace vybudované při výstavbě Pražského okruhu a náklady na ní vyšly na necelých 30 milionů korun z DPH. Řidiči tak podle zástupců města nebudou muset využívat místní komunikace vedoucí přes obytné oblasti, což uleví místním obyvatelům a zvýší bezpečnost. Reportáž z místa nabídneme ještě v této hodině. Zastupitelé Čerčán se budou od 18 hodin zabývat komplikacemi s přístavbou dalšího patra základní školy. Při bouřce a vydatném dešti na konci prázdnin do budovy kvůli odkryté střeše zateklo. Voda poškodila třídy v druhém patře, které tak škola nemůže využívat. Pamětní desku Arnošta Lustiga před malou chvílí odhalili na Palmovce v Praze 8. Připomíná stoleté výročí od jeho narození. Plastika je umístěná na budově základní školy Palmovka. A na Pražském hradě jsou ode dneška znovu vystavené korunovační klenoty. Jako první si nejvzácnější insignie mohli dnes prohlédnout školáci. Podrobnosti od nás uslyšíte za necelou půl hodinu.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: dnešním dni v kraji máme zajímavý případ. Policisté a inspektoři prověřují okolnosti poškození 20 lodí při závodě kajaků na řece Jizeře v Benátkách nad Jizerou. Podle závodníků a trenérů někdo z majitelů elektráren úmyslně manipuloval s výškou vodní hladiny. Ta při závodě ve slalomu v polovině srpna klesla o 50 cm.
1: Koukáme na fotografie těch poškozených lodí, jestli to vidím správně, tak to jsou spodky.
2: Ano, jsou to dna lodí, ty lodě bouchaly zadkama o lomový kámen.
1: Organizátor závodu Libor Polák. To poškrábané poznám, to uprostřed je co?
2: To je díra skrz. 7 až 10 cm prasklina v kompozitním materiálu. No tak cena té lodě, když je nová, tak je kolem 60-70 tisíc.
1: Kolik těch lodí je poškozených?
2: Zhruba kolem 20 lodí.
1: Dá se nějak odhadnout škoda?
2: 50 až 75 tisíc.
1: Proč se ten závod nezastavil, když jste viděli, že lodě dřou?
2: Tak zaprvé je velmi obtížné zastavit rozjetý závod, protože musíte se snažit zachovat stejné podmínky. A za druhé, než ten závod zastavíte, tak při startovním intervalu kolem 40 vteřin vám tam určité penzum lodí projede, ať chcete nebo nechcete.
1: Předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček popisuje, jak hladina vody kolísala.
3: Z nějakých 3-4 kubíků den předem se zvedla najednou hladina na 14 kubíků, aby během hodiny to kleslo na 1 kubík a to vydrželo zhruba 5-6 hodin. Takže obrovský rozdíl 50 cm rozdílu hladiny.
1: Vodáci se obrátili kvůli incidentu na policii, potvrzuje Petr Ptáček.
3: Někdo musel manipulovat na jezu, které jsou výše proti proudu.
1: Nad Benátkami nad Jizerou je 8 malých vodních elektráren. Podařilo se kontaktovat 3. Všichni říkají, že s případem nemají nic společného. Středočeská policejní mluvčí Barbora Šnévajzová potvrzuje, že případ šetří.
4: Kolegové ve věci provádí potřebná šetření, aby zjistili, zda se nejedná o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku.
1: Česká inspekce životního prostředí zkoumá, jestli pokles hladiny nemohl ohrozit živočichy. Pokračuje mluvčí inspekce Tomáš Hulan.
5: Podnět týkající se výrazného snížení průtoku Jizery v Benátkách nad Jizerou Česká inspekce životního prostředí obdržela. Na jeho základě provedla místní šetření v dané lokalitě, v rámci kterého inspekce zahájila i kontrolu dodržování zákona o vodách. Tato kontrola nebyla dosud ukončena.
1: Inspektoři nedokáží přesně odhadnout, kdy kontrolu dokončí. Z Benátek nad Jizerou Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Vůně jsou příjemnou součástí našeho života. A když jim někdo rozumí a umí s nimi pracovat, může vzniknout něco povznášejícího. Jak se to dělá, nám přijde povyprávět parfumérka Jana Kubelová.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Jste s námi na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Řidiči můžou nově jezdit po silnici mezi Pražským Slivencem a Lochkovem v jeho západní části hlavního města. Úsek dříve využívali dělníci při budování Lochkovského tunelu. Teď by měl pomoci snížit počet projíždějících aut v městských částech. Někteří řidiči se díky silnici dostanou rychleji do práce.
1: Silnice zkrátila cestu na dálnici třeba panu Filipovi, který žije v Lochkově.
2: Já jezdím hodně jako na dálnici, že jo, buď to jedu na Plzeň nebo dolů na tunely. Pomohlo tady to, pod Lochkov najedu prostě na dálnici, že jo, a tady to, protože bydlím nahoře v Lochkově, že jo, tak je to pro mě jednodušší.
1: A pomohla i obyvatelce Slivence, paní Petře, která tudy jezdí do práce.
3: Využívám a když si zavřu, tak vždycky nadávám. Takhle přes Lochkov, tímhle směrem, jako by bych jela k cementárně, jo, takže tam potom to strhnu a je to výborná zkratka na ten okruh.
1: Podle Zbyňka Klíra z investičního odboru pražského magistrátu bude také díky silnici městskými částmi projíždět méně aut.
4: Má pomoc k odlehčení dopravy tady v té oblasti Lochkov, Slivenec, Velká Chuchle zejména, částečně Radotín. Odlehčí teda místním komunikacím v těchto městských částech. Náhradně může sloužit jako objezdná trasa při investičních akcích v okolí.
1: A dodává, že město za její vybudování zaplatilo přes 20 milionů korun.
4: Cena byla pro investora příznivá, opravdu byla výrazně nižší než předpokládaná hodnota. Jednalo se o 24 milionů 600 tisíc korun bez DPH, což je na úsek dlouhej 2,3 kilometru, širokej 6-7 metrů, bych řekl slušná částka.
1: Silnici dříve využívali dělníci při stavbě Lochkovského tunelu, říká Petr Myslivec, ředitel závodu dopravní stavby Západ společnosti Světelsky.
5: Větší části se tady dělali, opravdu jsme na vyrovnané bilanci kubatur, to znamená ta vozovka kopíruje ten původní stav, což je velice dobře, že to projektant takhle udělal, a víceméně pouze konstrukční vrstvy a asfaltové souvrství. Na základě projektové dokumentace, jak jsem říkal, tak se pouze odfrezovaly ty stávající vrstvy, šlo se do konstrukční vrstev dolů, to znamená, to se odbouralo a zpátky už se jenom stavilo.
1: Dělníci se podle něj nesetkali se závažnými problémy.
5: Tím, že to nebývala vyloženě nějakým způsobem vytížená, protože to bylo uzavřeno oficiálně. Nebyli tady řidiči, kteří neukáznění, nikdo nenarušoval ten průběh. Je to vždycky podstatně jednodušší stavět v úvozovkách v poli, než samozřejmě stavět někde ve městě, kde prostě se potýkáte s logistickými problémy, s dopravními problémy.
1: Vedení Lochkova a Slivence chtějí, aby se silnice jmenovala nad Lochkovem. Návrh musí ještě projednat místopisná komise a radní hlavního města. Richard Webs, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Český rozhlas Střední Čechy je rádio, které právě teď posloucháte. Ode dneška jsou české korunovační klenoty znovu vystavené na Pražském hradě. Včera večer je z korunní komory ve svatovítské katedrále vyzvedlo 7 klíčníků a dnes začala jejich výstava ve Vladislavském sále hradu. V těchto dnech můžou klenoty obdivovat školáci, od víkendu pak i další návštěvníci.
1: Stojíme před zabezpečenou vitrínou, ve které na podušce leží svatovátslavská koruna a také žezlo a jablko. A jsem tady s památkářem Petrem Chotěborem. Zaměřme se na to nejdůležitější, tedy jenom na tu korunu. Ona je velmi zdobená drahými kameny.
2: Je tam 96 drahých kamenů, převažují modré safíry a červené spinely. Koruna je zajímavá tím, že ten zlatý plech, který tvoří ty čtyři součásti vrcholící velkými liliemi, tak je úplně hladký a má pouze zesílený okraj. Není tam žádná reliefní výzdoba rytá, prostě je to neuvěřitelně moderní, já bych řekl. A hlavní důraz té výzdoby je na ty drahé kameny, které se jakoby vznášejí, nejsou přisazené přímo na tom zlatém plechu.
1: Od úterního dopoledne se ve Vladislavském sále střídají školní skupiny. Celkem se jich registrovalo přes 300 z celého Česka. Hned první den přišly třeba žákyně arcibiskupského gymnázia v Praze.
3: My jsme se těšili hlavně, že je to teda místo výuky, ale máme jako celá třída rádi vlastně dějepis a většina z nás nikdy nebyla na klenotech.
1: No a když to vidíte, tak co vás napadne jako první, co na to říkáte?
4: Musí to být těžký na hlavě.
3: Je to taková jako velká prostě snůška té historie na jednom místě.
1: Doprovodná výstava k 500 letům od nástupu Habsburků na český trůn popisuje osudy klenotů od onoho roku 1526 až do konce 18. století. Tehdy se staly jedním z novodobých symbolů české státnosti, historické kontinuity a národní identity, popisuje kurátor výstavy Štěpán Vácha.
5: To je doba vlastně počátku národního obrození, že se opravdu probouzí česká společnost, zájem o český jazyk, o české dějiny. A právě ty korunovační klenoty se stávají tím naprosto jako srozumitelným symbolem pro tu tehdejší společnost, že to je něco, co sahá ke Karlu IV., opravdu k té středověké minulosti toho Českého království.
1: Do pátku je výstava vyhrazená školám. Od soboty až do svátku svatého Václava se budou moct přijít podívat i ostatní. Vstup do Vladislavského sálu je ze třetího nádvoří, odkud povede očekávaná fronta přes Bíčí schodiště do jižních zahrad. Praktické informace dodává kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.
6: Doporučujeme, aby návštěvníci přišli takzvaně na lehko, protože probíhají kontroly u vstupu a rodičům doporučujeme, aby přicházeli bez kočárku.
1: Loni výstavu navštívilo přes 50 000 lidí. Letos správa hradu počítá s podobným zájmem. Jakub Vik, Český rozhlas.
7: Den v kraji.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes připomene své kulaté sté jubileum v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, a to ve znamení nové energie a mladých talentů. Pod taktovkou šéf-dirigenta Eliase Grandiho uvede orchestr světovou premiéru skladby Jana Kučery.
1: K mé velké radosti Socher už moje skladby hrál v minulosti, takže už tu zkušenost mám a vždycky to je pro mě velká čest a radost, protože s tím orchestrem jsem spojen v podstatě už od svých studentských let, kdy mě tehdejší šéf-dirigent Vladimír Válek dal tu šanci s orchestrem spolupracovat.
2: Popisuje skladatel téměř 25letou historii, která ho spojuje s rozhlasovými symfoniky.
1: Ty motivy občas přijdou i na ulici, tak vytáhnu telefon, záznamník, co si zabroukám, a potom přijde taková ta práce u stolu, kdy je potřeba takzvaně vysedět a ten motýlek třeba zpracovat

0: prasí ve středních Čechách.
1: 20 stupňů v Ondřejově a 25 v Dobřichovicích naměřili meteorologové během dnešního odpoledne. Jak teplota klesne v noci a co nás čeká zítra, nám teď poví Alena Zářivnická, meteoroložka České televize.
2: Na 14 až 11 stupňů Celsia bude oblačno, ve východní polovině kraje zpočátku polojasno nebo skoro jasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy.
1: Jaká bude středa?
2: Většinou oblačná, ráno tedy s těmi ojedinělými mlhami, ale během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti postupně až na zataženo a odpoledne a večer se na většině území kraje vyskytne déšť nebo přehánky, případně i bouřky. Teploty budou ještě před frontou 24 až 27 stupňů.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Pavel Kučera vás provede i středočeským večerem, začíná už za chvíli, mějte.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
5: Na čištění půdy na Šumavě bude stát muset najmout specializovanou firmu, řekl to ministr obrany Zuna. Hasiči v Liběchově mají na stanici nové zázemí. Zítra bude převážně oblačno, odpoledne a večer s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Část sanace znečištěné půdy na Šumavě bude muset dělat specializovaná firma, řekl to ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Průzkum a analýzu území u Zhůří na Klatovsku provede armáda spolu s hasiči. Následný odvoz, uložení a likvidaci toxického materiálu ale podle Zuny bude muset zajistit specializovaná firma. Armáda k tomu totiž nemá vybavení a specializaci, říká Zuna.
6: Chemické vojsko je připraveno k tomu, aby dokázalo pracovat s bojovými otravnými látkami, ale něco jiného jsou průmyslové chemikálie. Zde má mnohem větší kompetenci hasičský záchranný sbor.
5: V Národním parku Šumava se podle Ministerstva životního prostředí nachází asi 1000 tun kontaminované zeminy a zhruba 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Nové zázemí mají na stanici dobrovolní hasiči z Liběchova na Mělnicku. Vedení radnice jim nechalo opravit sprchy, toalety a kuchyňku. Dělníci částečně přeměnili i kotelnu a sklep.
7: Radnice za modernizaci stanice zaplatila 620 tisíc korun. Příští rok začnou řemeslníci budovat garáž, která bude sloužit k parkování hasičské cisterny a osobního auta. Z Liběchova Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Cestující v Praze můžou ode dneška potkávat nově polepenou tramvaj. Chodce vyzývá k opatrnosti. Je součástí kampaně s názvem 3 sekundy, to je easy. Ta má upozornit hlavně mladé lidi s telefonem a sluchátky, aby dávali pozor na projíždějící vozy. Heslo kampaně je Vidím, slyším, jdu, říká Petr Tomčík, ředitel společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
8: Než někam vstoupím, tak samozřejmě se rozhlédnout, ideálně se zaposlouchat, respektive jestli ta tramvaj nepřijíždí, není tam náhodou druhá, ale netýká se to pouze tramvají, ale samozřejmě i autobusů.
5: Pražský dopravní podnik za letošní první pololetí eviduje 43 střetů tramvají s chodci. Zemřelo při nich jedno dítě. Sport. Hokejový obránce David Němeček po 6 letech skončil v pražské Spartě. Nově bude hrát finskou nejvyšší soutěž za IFK Helsinki, kde podepsal smlouvu do konce sezóny.
0: Počasí.
5: Zítra bude oblačno, ráno ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
5: Na dálnici D6 dejte pozor na kilometru 43,5 ve směru do Prahy. Na vozovce tam mezi jízdními pruhy leží kus blatníku z kamionu. Na dálnici D1 na kilometru 18,5 směrem do Brna blokuje pravý jízdní pruh porouchané nákladní auto. V Benešově v ulici Červené vršky se srazila 2 osobní auta. V Černošicích v ulici Vrážská havarovalo osobní auto do patníku. A v Praze těsně za sjezdem do Novopatské blokuje levý pruh nepojízdné osobní auto s přívěsem vozíkem. Fronta popojíždí z Průmyslové okolo 1/4 hodiny. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A naše vysílání pokračuje s Pavlem Kučerou.
10: Vydařený úterní večer.
9: Středočeský večer.
10: Za chvíli připomeneme, jak by vysílal rozhlas v krizi. Dále zjistíme, jak roste zájem o doučování dětí před přijímačkami a pozveme vás nejenom na noc literatury. Užijete si písničky, které nestárnou, s Erosem Ramazzotti a Bow Arrangers.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Jste s Českým rozhlasem Střední Čechy. Český rozhlas vytváří nový systém pro informování lidí v krizích. Společně s hasiči, policií a záchranáři se chystá na 22 scénářů. Konkrétně třeba na velké požáry, povodně nebo kybernetické útoky.
1: Třeba při výpadku mobilního signálu nebo elektřiny může být rozhlasové vysílání jediným zdrojem informací. Když totiž lidé nevědí, že jim hrozí nebezpečí, je to problém, říká ředitel hasičského záchranného sboru Petr Ošlejšek.
2: Právě tady tyto osoby mohou eskalovat celou tu mimořádnou událost. Díky jejich informování, popisování té situace vlastně můžeme zmírnit i ten dopad.
1: Od nahlášení třeba požáru nebo výbuchu se ověřená informace dostane do vysílání podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana do 13 minut.
3: Do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut spuštění plnohodnotného speciálního vysílání.
1: Při vysílání z krizových oblastí budou mít u sebe reportéři rozhlasu nově taky zásahové kufry s léky, bateriemi nebo zásobami jídla a pití. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
4: Středočeský večer.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mělníku a Kralupech nad Vltavou na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Středočeský večer. Doučování může výrazně zvýšit šanci dítěte na přijetí na vysněnou školu. Proto také zájem o něj roste. Potvrzují to všechny námi oslovené organizace, které nabízejí přípravné kurzy k přijímačkám i klasické doučování. Největší poptávka je po kurzech českého jazyka, matematiky a angličtiny. Ceny dlouhodobých kurzů se však pohybují v tisících korun a ne všechny rodiny si můžou takové výdaje dovolit. Pomoci mohou různé neziskové organizace.
1: Syn docházel na doučování do Člověka v tísni, protože jsme si nemohli dovolit vlastně placený, takže jsme to měli zdarma od nich, za což jsme moc vděční, protože mu to velice pomohlo. Po dlouhé nemoci se nemohl nějak jako navrátit do toho procesu té školy.
2: Popisuje paní Michaela z Prahy. Jejího syna doučovali v neziskové organizaci Člověk v tísni matematiku a fyziku, a to kvůli prospěchu ve škole. Pobočky má tato organizace po celém Česku a zájem o doučování je tak velký, že třeba v Praze jsou teď kapacity úplně plné. Popisuje vedoucí vzdělávacích služeb Člověka v tísni Adéla Pospíchalová a dodává, že práce s některými dětmi není vždy jen o školních předmětech.
3: Často pracujeme s dětmi, pro které už jenom to, že se jim někdo hodinu týdně pravidelně věnuje, tak už jenom to může být pro ně jako velká motivace, velký přínos. Máme radost i z toho, když to dítě se začne víc těšit do školy, když tam opadne nějaký strach z toho učení.
2: Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí i humanitární organizace ADRA. Jsou tam ale určité podmínky, pokračuje její mluvčí Vít Hněvkovský.
4: Je to na vlastně doporučení právě třeba OSPODu nebo třeba i jako ze školy dostaneme tip, jestli bychom neměli dobrovolníka, který by se ujmul vlastně toho doučování.
2: Dobrovolníci jsou pro neziskové organizace zásadní a bez nich by takové služby jen těžko poskytovaly. ADRA je hledá právě teď a zájemci se můžou hlásit. O něco levnější doučování než u komerčních poskytovatelů nabízí třeba taky pražské Salesiánské středisko mládeže, popisuje jeho mluvčí Eva Procházková.
5: Cena toho individuálního doučování je 3000 korun za rok.
2: Za komerční doučování rodiče zaplatí podstatně víc. Už od 90. let ho nabízí třeba společnost Zkoušky na nečisto, která žáky systematicky připravuje i na různé druhy přijímacích zkoušek, vysvětluje majitel firmy Petr Husar.
6: U nás dlouhodobý kurz, kde ty žáci začnou na začátku října a končí těsně před přijímacími zkouškami, stojí letos 6500, což vychází asi necelých 150 korun na vyučovací hodinu. Je to teda v nějaké skupince, kde těch žáků může být třeba 10 až 22, třeba 23.
2: Komerční doučování dětí nabízí třeba i portál hlídačky.cz, který doučování zařadil jako další službu k hlídání dětí. Doučování u hlídaček stojí průměrně asi 300 korun na hodinu. V Praze je cena vyšší a záleží i na domluvě s konkrétní lektorkou nebo lektorem. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: blízku.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Na Českém rozhlase Střední Čechy se teď hlásí Denisa Hergeslová o slovo.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Kladno bude patřit současné evropské literatuře. Koná se tu Noc literatury. Od 18 hodin nabídne putování mezi třemi místy. Divadelní kavárnou, kulturně společenským centrem Pod Třešní a půdou Středočeské knihovny. Ukázky z evropské literatury přečtou například herci Filip Cíl nebo Václav Werner Kraus. Každé zastavení doplní živá hudba, vystoupí například kapela Tiny Band. Během večera si budete moct projít celou trasu. V Červinkovském domě v Kolíně je do 1. listopadu k vidění výstava věnovaná chrámu svatého Bartoloměje, jedné z místních národních kulturních památek. Víc než 100 uměleckých děl zachycuje chrám v podání fotografů, malířů a dalších umělců, mezi nimi Josefa Sudka nebo Jaromíra Funkeho. Expozice představuje taky originální fragmenty parléřovských kružeb z chrámových oken nebo dosud nevystavené návrhy vitráží. Výstava v Červinkovském domě zároveň vybízí k návštěvě samotného chrámu, který stojí přímo naproti. V galerii Podvěží v Mladé Boleslavi vystavuje své obrazy Marcel Marek, frontman kapely Děda Mládek Illegal Band. Výstava s názvem Mercy představuje díla vytvořená digitální technikou. Autor při jejich vzniku kombinuje několik počítačových programů, aby zachytil své pocity a představy. Obrazy vznikají spontánně a každý z nich podle autora nese vlastní příběh a nahlíží do muzikantského nitra. Výstava potrvá do 3. října. Se samotným Marcelem Markem se můžete setkat ve středu 16. září od 17 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: A víc máme na webu střednicechy.rozhlas.cz. Pavel Kučera se těší zítra zase ve stejných časech. Pohodový večer a mějte se fajn.
1: Středočeský večer.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Taxikářům při jízdách za hranice s klienty ze zemí mimo schengenský prostor hrozí postih za převaděčství. Policie zadržela 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice, prověřuje její veřejné zakázky. Zítra bude převážně oblačno, odpoledne a večer s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Před jízdami do zahraničí s klienty ze zemí mimo schengenský prostor varuje komora provozovatelů taxislužby. Za převoz lidí bez platných dokladů hrozí řidičům postih za převaděčství a vysoké pokuty. Podobných případů v celé Evropě podle komory přibývá. Podle jejího prezidenta Arnošta Drozda taxikáři přitom nemají právo kontrolovat povolení k pobytu, víza ani jiné doklady cestujících.
2: Jako normální řidič taxislužby já nemám žádnou právní povinnost ani pravomoc kontrolovat zákazníkům doklady nebo platný víza. Zákazník, pokud ho o to jenom slušně požádám, vůbec není povinen mi něco takového ukazovat.
0: Vojenská policie dnes zasahovala v pražské ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech v Česku. Případ podle ní souvisí s podezřením na rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost. Kriminalisté zatím zadrželi 3 lidi.
3: Kauza se podle vojenské policie týká třeba veřejných zakázek právě v ústřední vojenské nemocnici. Mezi zadrženými jsou její současní i bývalí náměstci. Kriminalisté během dne provedli 11 domovních prohlídek, dodává mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič.
4: Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
3: Nemocnice podle mluvčí Andrej Štorchové s vojenskou policií spolupracuje. UVN spadá pod ministerstvo obrany a podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD je situace znepokojivá.
5: Je to výsledek toho, jakým způsobem ta nemocnice byla řízena v minulých letech.
3: Ve střešovické nemocnici vojenští policisté zasahovali už v květnu. Kvůli vystavení nepravdivé lékařské zprávy nebo podplácení pak obvinili 10 lidí. David Šalek, Český rozhlas.
0: Usnadnit přístup k informacím z radnice má lidem v Benešově virtuální asistentka na telefonu. Zatím jsou běžní spíše takzvaní chatboti pro písemnou komunikaci. Asistentka dokáže samostatně zodpovědět běžné a opakující se dotazy. Informace přitom čerpá z webových stránek města a dostupných dokumentů, pokračuje mluvčí radnice Markéta Pazderová.
6: Lidé se asistentce dovolají mimo úřední hodiny, kdy není k dispozici pracovník úřadu. A i asistentka mluví i jinými jazyky. Zatím jsme zaznamenali jeden dotaz v angličtině.
0: Takzvaný voicebot umí rozeznat dokonce 150 jazyků. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy ve třetím kole domácího poháru zvítězili na stadionu druholigového Třince 3-0. Počasí. Zítra bude oblačno, ráno ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D6 na 12. kilometru směrem na Karlovy Vary buďte opatrní, po krajnici jde chodec s batohem. A na cyklistu dejte pozor na dálnici D10 na 49. kilometru směrem na Turnov. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Český rozhlas vám přeje dobrou chuť. No a dáme si brinzové halušky, oblíbené jídlo. Nedávno jsem slyšel nějaký rozhovor s Taterem, mluvilo se tam o nich a zbíhaly se mi sliny, tak jsem poprosil, abyste právě brinzové halušky vybrala. Taky jste si je dala?
2: Dala jsem si je nedávno a mám je hrozně ráda.
1: No a brinzu na nich samozřejmě, kde se vzalo slovo brinza?
2: To je docela zajímavé, totiž tohle slovo ku podivu existuje třeba i v italštině, anebo v polštině, nebo v ukrajinštině, ale k nám přišlo ze slovenštiny a do té slovenštiny přišlo z rumunštiny. A to je otázka historického vývoje. Ve slovnicích se i píše, že je to staré pastýřské slovo. Tedy šlo o souvislost s pasením ovcí, někdy i koz nebo krav, a šlo samozřejmě o to, že se z jejich mléka vyráběl takový ten rozmělněný slaný sýr.
1: S výraznou vůní a chutí samozřejmě. A co ty halušky? Slangově se říká halucinacím halušky, ale to asi s tím nemá nic společného.
2: Ano, to slovo k tomu zjevně vedlo svou podobností, ale jinak slovo halušky samozřejmě v souvislosti s tou brinzou máme ho ze Slovenska, nicméně paralelně jsme to slovo převzali z polštiny, kde to byla zdrobnělina ve významu kulička nebo knedlíček. No a v té polštině ten původní výraz byl gala, galka, galka tedy zdrobnělina, gala jako koule, a šlo také o botanický název. Je to druh jedné vodní rostliny, která na těch částech, co jsou pod vodou, má přesně takové ty kuličky, hlízy.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

松尾。

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
1: Krasavče!

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Elacherat Hešukar Šuniben, Samrado Hojsan Adadživez Amensa. Pěkný večer. Dnes si budeme povídat s výtvarnicí Lucí Vlasákovou. Pro filmový romský festival IROV, který se konal v Praze, připravila výstavu portrétů inspirativních romských osobností z celého světa. Výstava představila 10 pláten. No a po písničce představíme Vlada Sendreje z kapely Sendrejovci.

0: Tak to byla kapela Rytmu Gitano a vy posloucháte Oroma Vakeren. Slovenská kapela Sendrejovci z Kokavy nad Rimavicou se věnuje tradiční romské hudbě a za roky svého působení vystupovala na Slovensku i v zahraničí. Jádrem kapely jsou manželé Janka a Vladimír Sendrejovi. Jejich hudba zaujala také filmového skladatele Hanse Zimmera, který je přizval ke spolupráci k hudbě k filmu Sherlock Holmes Hra stínů. Sendrejovci spolupracují i s dalšími slovenskými hudebníky a svojí tvorbou pomáhají uchovávat romskou hudební tradici.
1: Dnes zahráváme na velkých podiach a myslím si, že šíříme dobrou takovou tu hudbu, tu romsku, která znie na celém světě. To je temperament.
2: Co říkáte na to, že se ta romská tradiční hudba jakoby pomalu vytrácí a nebo se nechá ovlivňovat například umělou inteligencí?
1: Toto je zajímavá otázka. Podle mě přesně aj my cítíme to, že veľa Romů strašně jich zaujímá romský pop. Romský pop je hudba, kterou počúvame aj my, ale tým pádom u tých mladých sa stráca ta tradičná romská hudba. To znamená cymbalová hudba, alebo spev, ktorý sa spieva staré romské piesne. No, čo je zaujímavé, že neromovia nás počúvajú. Neromovia chcú tú romskú hudbu počuť, starú romskú hudbu, tradičnú romskú hudbu v tom našom štýle sendrejovskom. Romovia to nemajú veľmi radi, mladí, tých zaujíma rap a romský pop.
2: Tak jsou to mladí lidé a ano. Vy jste ti, kteří předáváte ty romské tradice, včetně vlastně těch romských krásných textů.
1: Zachováváme aj ten romský jazyk. Romský jazyk sa pomaly stráca v některých dedinách a mestách. Ale presne to, ten jazyk musí být zachovaný aspoň tou romskou starou hudbou, kde ty slova jsou o láske, o životě. Jasné, že my nemůžeme zatrácať tu mladosť, ten pohyb toho mladého štýlu. Jasné, aj my to počúvame, zopakujem sa. Ale musíme sa vrátiť aj k tým starým koreňom.
2: Dáváte šanci těm mladým lidem? S vámi také jsou jako hosté mladí romští zpěváci a zpěvačky.
1: Presne tak. My máme komunitné centrum, kde máme veľmi zaujímavý krúžok tanečný romských tancov a zaujímavé aj to, že spevácky zbor. Volá sa Čerchenora a tam presne nás zaujíma to, že vrátiť sa k tým starým pesničkám a tých mladých učíme staré skladby, staré pesničky. A tance je tiež zaujímavé, že tiež sa vytracajú tie staré romské tance slovenské alebo české a veľa mladých ľudí a súborov tancuje aj rumúnske už tance alebo ruské tance. Aj to je pekné, ale znova treba sa vrátiť tým koreňom. A my nemôžeme tak pracovať na sebe s tými vedúcimi krúžkami, alebo s tými vedúcimi súborov, alebo s tými manažermi kapiel, že stále budeme sa vrácať ruským nejakým. Alebo my máme slovenské, máme české tance, takže musíme to udržať a naozaj tie tradície pomaly sa môžu vrátiť tým mladým ľuďom, týmto štýlom.
2: Když se ohlédnete vlastně za vaší muzikou, přebíráte tradiční romskou hudbu a skládáte svoje vlastní texty a hudbu?
1: Tiež sa trošku modernizujeme s Sendrejovci, skládáme v poslednom čase nové veci, ale aj tak sa snažíme neromom spievať staré romské piesne. Veľa neromov pozná napríklad Opoštár Javel, veľa neromov pozná Duj, duj, dešu, duj. A keď my to zaspievame našim štýlom, neromovia sa bavia na svadbe.

0: V rámci festivalu IROV se v doprovodném programu konala vernisáž portrétů proslulých inspirativních romských osobností z celého světa. Výtvarnice Lucie Vlasáková je zachytila na 10 plátnech. Výstava se konala v Listově institutu Maďarském kulturním centru Praha. Na vernisáži natáčela Iveta Durdoňová. Jako první se představil Jimmy, syn Lucie Vlasákové, mladý talentovaný hudebník, působící v pražské formaci Django Olvej.
1: Jimmy, tobě je 10 let. Ty vyrůstáš v hudební rodině, kde tatínek se starším bratrem hrají na kytaru, hrajou jazz, Django Reinhardta. Ty jsi se přidal před rokem?
2: Ano, přidal jsem se. Mě to vlastně bavilo. Jsem hrál od mala, jenom brkal jsem.
1: Kdy jsi chtěl vystupovat se svým tátou a bratrem?
2: Před 2 lety. A vlastně jsem tam chtěl furt, i do Německa jsem chtěl. Tam se vždycky zajímalo, jak to tam vypadá.
1: Na Mezinárodním romském filmovém festivalu IROV na vernisáži obrazů ty jsi tam vystupoval s tátou a s bratrem.
2: Jako docela ty obrazy byly pěkný a dokonce jsem si chtěl některý nechat. Třeba toho Chaplina, toho Elvisa, to mám nejradši.
1: A jakou ty nejraději hraješ hudbu?
2: Nejvíc tak My Noble Blues a Love. No je to od Django Reinharda.
1: U mikrofonu mám Lucii Vlasákovou. Jsme na vaší vernisáži, kde vystavujete obrazy, které jste namalovala. Jak dlouho vám trvalo namalovat obrazy?
3: No tak na jeden obraz byl jenom týden, což pro mě teda jako hodně málo. A 2 měsíce jsem to dělala.
1: Kolik hodin trvá namalovat obraz třeba Chaplina?
3: Když počítám ty hodiny, mě to někdy trvá i 10 dní, jak 30 hodin, tak jako se k tomu dostanete, že máte rodinu, že jo, práci. Když vás vyrušejí, tak musíte zase jakoby naskočit na to, zase chytit nějaký ten. To se snad na hodiny ani jako nedá.
1: Jak dlouho vy malujete a kam jste se posunula?
3: Maluju od malinka. Co si pamatuju, tak jsem čmárala absolutně všude. Začínala jsem obkreslováním obrázku. A kam jsem se posunula, jsem se ani jako nikam posouvat jako nechtěla. Jo? Já jsem maluju sama pro sebe, protože mě to uklidňuje. Jsem tam jako v takovém v tom svém světě, nic jiného neřeším, že člověk si maluje.
1: Vy jste umělecká rodina. Vy malujete, oni hrají. Už váš nejmladší 10letý také hraje, vystupuje a jezdí s nimi do Německa, kde vlastně váš manžel má workshop.
3: Oni tam učí děti hrát, no, i ten malej učí. Už tam jezdí několik let, tak 5-6.
1: Chodíte vy s nima na jejich koncerty, vystoupení?
3: Tak když to mají tady v Praze, tak jo, to já se vždycky vecpu, jo, že se chci se bavit. Takže jdu. Doufám, že pojedu na to otvírání toho Django placu, že tam bude mít park Django, tak tam se jako chystám. Jejich manažer o to usluje už asi 4 roky, aby tam byl Django Reinhardta plac, taková jako vzpomínka na něho, bude tam mít i svoji sochu a bude to v Hildesheimu a oni ho vlastně otvírají, ale tenhle rok určitě ještě do Vánoc.
1: Tato vernisáž je vlastně součástí Mezinárodního romského filmového festivalu.
3: Je, no. Takže bude jezdit jako s tím festivalem ty obrazy, no.
1: Jaká byla pro vás nejnáročnější zakázka obrazu?
3: Nejnáročnější zatím bylo tohle, protože to bylo narychlo a já neuznávám jako čas, já mám svůj vlastní. Takže tohle to pro mě bylo asi nejnáročnější.
1: Vy jste říkala, že jste neměla moc čas na nic. Jak to vypadalo u vás doma? Jimmy, pomáhal si mamince?
2: Asi moc ne. Jen uklízení jsem pomáhal.
3: A jinak všichni museli být v pozoru, protože já jsem byla nervózní. Manžel Maře uklízel a byl ticho. A když nebyli doma, tak je to lepší.
0: To je z dnešního Oroma Vakeren vše. Palikara Uhojsanas Amenca a Čende Vleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Slovensko prověřuje nebezpečnou šarži balené vody. Na český trh se zřejmě nedostala. V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Slovenští hygienici oznámili, že v půllitrovém balení minerální vody Natura našli patrně žíravinu. V Česku šarže této vody není. Informovala o tom Česká hygienická služba. Podle ní výrobce tvrdí, že se jemně perlivá voda s datem spotřeby do 27. listopadu dostala jen na slovenský trh. Zástupce hlavního hygienika Matyáš Fošum řekl, že nebezpečná látka byla v jedné láhvi.
2: Mám potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev. Tím, že z té lahve se napilo 7leté dítě, které následně mělo zažívací potíže, pocit pálení v oblasti trávicího traktu a bylo obratem záchrannou službou převezeno do zdravotnického zařízení.
0: Ministerstvo zdravotnictví a hygienická služba podle Fošuma situaci aktivně monitorují. Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Informoval o tom olomoucký magistrát. Důvodem je velmi nízký průtok vody. Kvůli tomu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Pokračuje mluvčí města Lenka Jedličková.
3: Na jihu Olomouce se tyto vlivy v dlouhém úseku pod jezem opakovaně sčítají. Tentokrát je ale situace mimořádně závažná. Jde o stovky kilogramů uhynulých ryb a podle dostupných poznatků o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
0: Policie rozšířila pátrání po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. 38-letou ženu hledá i za hranicemi Česka v zemích šengenského prostoru. Pohřešovaná je už 13 dní, potvrdila moravskoslezská policejní mluvčí Eva Michalíková. Upřesnila, v jakém oblečení odešla.
4: Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, bežové boty, nadtkaničky a šedý batoh.
0: Policie nadále žádá o pomoc veřejnost. Lidé můžou jakékoliv informace související s pohřešovanou ženou oznámit na lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 246 ve směru na Ostravu stojí na krajnici porouchané auto. Opatrně na silnici 38 u Libenic na Kolínsku srazila se tam tři osobní auta a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. A na silnici 35 u Zašové na Vsetínsku je po nehodě dodávky s motorkou kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Rány uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na konti má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi boxer, bývalý československý reprezentant, ale také malíř i básník Rostislav Osička. Ještě to někoho překvapí, či zarazí boxer, rváč a pak malíř a spisovatel?
1: No, napsal jsem knížku, to je pravda, ale nejsem spisovatel.
0: Tak básník, dobře.
1: Ani nejsem básník, i když básně píšu, mám jich asi přes 20 napsaných, ale nejsem básník, já se k ním neřadím.
0: Čili jste boxer a řadíte se k malířům?
1: Jo, už jsem ve svazu umělců, už jsem oficiálně v DOXu, ve svazu umělců, takže jsem malíř.
0: Tak já položím otázku ještě jednou. Jestli ještě někoho překvapí ta kombinace boxera, drsňáka, rváče a malíře?
1: No, oni si na to zvykají, že už jsem malíř, jelikož mám asi kolem 50 výstav po České republice. Od roku 2002 vystavuji. Takže 24 let.
0: Tak to by k čtvrt století vašich výstav chtělo něco speciálního. Nezamíříte do zahraničí třeba?
1: No, ano, děkuji. Plánuji výstavu na Slovensku. A možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
0: Na čem to závisí?
1: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
0: A kdo boxuje, tak co?
1: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to hubené.
0: Má něco společného box a malování?
1: I box je taky vnitřní boj. Neustále. Tam je obrovská zátěž psychická. A v malbě taky. Jako když se to, když dostanete ten obraz před sebe, to vlastně obraz je, namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postranních negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí zaujmout a pracovat na sebe.
0: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj, kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to malování? Dá se to vůbec porovnat?
1: No já například, když třeba jsem na mistrovství světa z přátelných armád na Kubě, Havaně, a boxoval jsem mistrem světa, olympijským vítězem, to byl fenomenální boxer Černoch, samozřejmě byl černý, ale viděl jsem, že nemám šanci vyhrát, ale chtěl jsem s ním udělat zápas důstojný. No a to se mě napůl povedlo, napůl nepovedlo. Takže ono to srovnání je velmi těžký, ale v tom boxu tam jdou rány, která vás může uzemnit. A v tom malování vás neuzemní rána. Tam maximálně obraz kazíte a pak jdete dál. Ale něco malinko je tam podobného.
0: Tak a kdy se to malování přetaví v radost, vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší?
1: Ano. Dobrá otázka. Když už jsem ten obraz zmáknul a vím, že už jsem za to hranicí, že už vím, že tam bude něco, už se to tam mě to rysuje a je tam ta poenta a vím, že jsem nad tím obrazem zvítězil a už to nesmí zkazit.
0: Říká Rostislav Osička, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijal boxer a malíř Rostislav Osička. My jsme v minulém vstupu se porovnával box a malování. Teď to pojďme rozdělit. Začněme u toho boxu. Vy se mu stále věnujete, jen ale jako trenér už.
1: Ano, jsem jako trenér. Samozřejmě hýbat se musím i já pořád, neboť to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sebe pracovat, i když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak, jak jsem, já jsem dříve vydržel to nemožného strašně moc. Tak teďka bych to asi už nedal, jsou roky, tady přijdou, ale myslím si, že to pořád tam něco zůstalo. Nějaká ta vůle a ta odolnost.
0: Když jste s boxem začínal, tak ten práh bolestivosti už jste měl vysoko, nebo jste si na ty rány a na tu bolest zvykal? Tělo si zvykalo?
1: Dobře, já jsem totiž se bál kdysi jako kluk rány. Dělal jsem zápas, hodně jsem zápasil, běhával jsem, delší trátě a ty rány jsem se bál, tak jsem se vlastně tím, že jsem začal boxovat, v 15 jsem se odnaučil bát rány.
0: A to byl ten důvod, proč jste začal boxovat?
1: Ne, byl to důvod, že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo a chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Jsme hodně zápasili a polili jsme spolu a tím, že jsem to dával, tak jsem si vlastně na to zvyk. A pak jsem šel do oddílu do Hodonína, kde jsem začal boxovat a tam byla cikánská jedenáctka. Oni byli vyspělí, ti kluci, cikáni. A vždycky nám dávali najevo, že jsou lepší. A tak já jsem řekl, ne, jedno je všechny porazím. A to se taky stalo.
0: A to se také stalo. A dostal jste přeci jenom potom během toho aktivního, během té aktivní kariéru, kariéry a těch zápasů nějakou ránu, která vás překvapila tou intenzitou a tou bolestí, kterou vám způsobila?
1: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vypne, vás to vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
0: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
1: Nikdy mě nevypla. Nikdy, ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál. Nikdy mi nevypla.
0: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
1: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal bych u toho.
0: Proč?
1: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobíjí na zemi, tak to vlastně úmyslně zraňuje.
0: Byl jste se někdy podívat na nějakém zápase?
1: Byl jsem i pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, znám, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport je to není sport, disciplína bojová. Je komplexní.
0: A co ženy a box?
1: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu z ženskou jako krocán vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, pišně. Mysleli by, kdo ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe, anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
0: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
1: Ženy, to jsou ženy. Žena přece mi to jemné stvoření, žena ani květinou, jak se říká, a aby si rozbíjeli obličej a ono se to pak mění. Pak ona začne vypadat jako nějaký ranář a přece nikdo nechce mít vedle sebe ženu, která má rozbitý ciferník.
0: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence, a extraliga vlastně jakoby vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás jí bylo ze Slovákama 12. Takže to vysílala Česká televize, přenosy byly. A to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká a myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je, no.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že jo, za nás byla větší dřina, ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhaní do ringu někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřenesl z té své kariéry,
1: to
0: neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky, na uvolnění, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už má v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi a ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků.
0: Jakmile vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak je trénuje, jak se rozptiluje a není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. Olympijský, první z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem, jo, to byly prostě zápasy úžasné. Tam byl nějaký Epeios, který bojoval se svým soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z poten tekla po věznicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to byla historie první KO. Tak to popisoval Homer. Sám Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: No a pak se box utopil v krvi vlastně, jelikož ti Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama, železnýma hrotama, aby si ulížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali anály, utopil se vlastní krvi a probudil se až v roce 1721 ve Staré Anglii.
0: To má historii, má velmi dlouhou historii.
1: To je hluboká historie, opravdu hluboká. Já znám i ty případy, kdy se nám vlastně bojovalo, to chci říct na té moji vernisáži, aby věděli, že ten obraz, který se bude dražit, teďka prozrazuji, má takový příběh zajímavý, kdy a o tom řeknu až potom.
0: Budeme o tom mluvit, ano. Určitě. Za malou chvíli. Naším hostem je Rostislav Osička.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem boxu, bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl. Nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
1: Já jsem se, jelikož jsem boxoval za uhelný sklady, ne, to byl Dukla Olomouc ještě. A musel jsem odejít z armády pryč a vyhodil mi z nároďáku. Byla to mimořádka, bylo to v době sjezdu. To si nikdo nemohl dovolit, ve sjezdu se dát facku nějakému novinářovi nebo někomu z novinářské přízně. Tak jsem teda přestoupil do uhelných skladů. Jelikož u armády jsem skončil, šel jsem do uhelných skladů Praha, no a tam jsem si ještě odboxoval extraligové zápasy a další dva profi. Jsem si zkusil až po skončení kariéry. Protože to za socialismu nebylo, profi box, tak jsem si to ještě líznul, jsem to vyzkoušel. Jeden jsem vyhrál zápas, druhý jsem prohrál, nebo jsem usítil, byl jsem nějaký přetrénovaný, špatně jsem načasoval formu, to je další věc, a viděl jsem, že už do ringu 40-letý chlapík nepatří.
0: A to už bylo tedy po revoluci, takže dva zápasy jste ještě zvládl po 89.
1: Ano, a je fakt, že to bylo, to už jsem měl 305. zápas. A to už bylo hodně. To tělo dostalo fakt zabrat.
0: V kolik té boxeři vlastně obvykle končí kariéru?
1: Když začne dříve, končí dříve, když začne později, končí později.
0: Takže
1: to tělo, a taky, jaký má zápasy, jak je zatížený, já jsem teda asi ničemu nevyhýbal, těch zápasů bylo hodně silných, těžkých, mezinárodních, jo, v Koreji, severní, u Kim Il-sena, na Kubě, u Fidela Castra, ještě za kým seděl tam nahoře, díval se na nás, měl ve vojenským, byl to vlastně revolucionář, Che Guevara takový. No, zajímavý to bylo, hodně zajímavý, zápasy těžký.
0: Takže box vás přivedl nebo umožnil vám také cestovat?
1: Hodně ale, jsem cestoval, no.
0: Ale také třeba i zahrát si ve filmu? I to vám přinesl box?
1: Taky, to jsou ti různý filmy byly. Já jsem dělal s kaskadérama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. A z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval. Já si trochu zahrál, Masaryk, První republika, Pěstě, mě kamarádové, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film. No, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstě, tě myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
0: Ano,
1: boxerský.
0: Hlavní roli, ano, Marek Vašut
1: to zahrál špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
0: No vy jste ho naučil, no, přiznejte to.
1: S Jardou Tomsou. Já za tom jsem byl trenér, já jsem byl jeho sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
0: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
1: Více než půl roku.
0: Půl roku intenzivních příprav?
1: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako, myslím si, že to byl jeho velký výkon.
0: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
1: Jo, jako cílevědomý. Hrozně, on má hrozno, taky měl, ta vůle tam byla, vůle, jak kdyby měli do ringu, do skutečného.
0: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
1: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek, je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. A dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat a tak proto taky zveme jako komentátora. A je prostě fajn, Marek je dobrý.
0: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
1: Taky, tak se nás to spojilo.
0: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, bývalým boxérem, dnes malířem. Vy už máte na kontě desítky výstav po celé republice. Jak jste zmiňoval, chystáte se i do zahraničí. Teď vás čeká vernisáž, čeká vás výstava na podzim. Jak velká a kde?
1: Ano, tak ta výstava na podzim bude 15. října v galerii Lapidarium v Rámové 6 na Praze 1. A tam asi představíme asi 50 pláten. Tematika bude část vážná a část bude veselá, aby se ty lidi taky přišli na jiné myšlenky a nebyli z toho zdeprimovaní z té mý výstavy. Ale je třeba ukázat tu pravdu.
0: Tu pravdu, že, jak jste říkal, jsou tu i vážná témata, která jsou ta vaše. Co je na vašich obrazech zachyceno?
1: Tak je tam, jsou tam týraní zvířat v kravíně. To je nechutné, to byla skrytá kamera, to dva studenti natočili. Viděl jsem to v televizi na Dvojce. No to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový. Sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi. No a, pardon. A pak jsou tam ryby v sítích, moři, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají. Želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u aljaských břehů a ten ničí tu faunu, flóru a to je to opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený tou ropou a ty různý tyto ptactvo mořské, tak to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje. Tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. Hmm. No, pak je to Haiti, tsunami, různé války na Ukrajině, to tam mám taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se to špatně maluje, ale dávám do toho všechno, aby to bylo cítit, že to tam je.
0: Bolestivé a působí to bolest i vám v okamžiku, kdy to malujete?
1: Není mi to dobře, není, protože si vžívám do té situace, jak to tam asi funguje, jak to tam je ten moment. Abych to dal na to plátno, musím se s tím nějak zžít. A pak se o to odpoutat a zase malovat ty věci pěkný. Na to musím taky být naladěný.
0: Abyste to vyvážil.
1: A vyvážil, přesně, jak říkáte.
0: Nebyl jenom v té ponuré atmosféře. No, tak si to záměrně plánujete, že ty budu malovat vážný,
1: no, tak
0: závažný
1: mě to,
0: téma?
1: Mě to ten den, musí ten den být trošku zvláštní, abych to do toho stoupil a taky malu hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať se o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nic nevíme. Tak to je.
0: A možná, nebo řekla bych, že asi ani vědět nebudeme.
1: A to je dobře, protože asi bychom se chovali jinak. A teďka tam, kdo se chová, či nevím, jak to dopadne dobře, tak ten bude vysvobozen.
0: A myslíte na to?
1: Jo, taky.
0: V každodenním životě?
1: Dost často.
0: A podle toho se chováte?
1: Jo, myslím, že člověk má být na světě užitečný a neškodit a neobližovat a pomáhat.
0: Tak my jsme trochu zamluvili toho Marka Vašuta, ale hned ho zmíníme v tom posledním vstupu. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž, je plánována na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěsti ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tu vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáží bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů do 30. listopadu. Ano, bude to do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem mu řekl, tematicky vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma,
1: aby si lidé vybrali.
0: O tom, o těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko. A dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko a ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím. Ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu, právě jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci. Bylo to pěkná výstava, plný sál lidí. Příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky. Nebo Slovensko.
0: Když jste v tom procesu malování, tak... teď jsem se chtěla zeptat, jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost, a jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, ten, to jste řekl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu, já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstánu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí, tak co, tak obraz můžete
1: čekám,
0: zahodit?
1: Čekám, to ne, tak to buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím ho ke zdi, otočím ho, nedívám se na ně a pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které mám?
1: No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to vlastně vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselý, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovních, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal a to tam, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl, Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začala platit protiobstrukční novela. Kvůli akceleračním zónám chce přes 10 obcí ze Zlínského kraje žalovat stát. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat.
5: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
4: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Více než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Českému rozhlasu to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionů. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody z Dounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
6: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavěného území u naší místní části Měčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
4: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Cestující mezi Českou Lípou a Děčínem čeká od zítřka výluka na železnici. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil na svém webu krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků pojedou vždy dva náhradní autobusy.
7: Jeden bude z důvodu návaznosti v cílové stanici vyjíždět skoro o půl hodiny dříve, druhý ve standardním čase. Autobusy nahrazující rychlíky budou pomalejší, přijedou proto do cíle později. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránce iidol.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas. Sport.
4: Hokejisté Karlových Varů v prvním utkání nové sezóny Tip Sport Extraligy prohráli 0-2 s Třincem.
0: Počasí.
4: Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy došlo na 50. kilometru k nehodě osobního auta s nákladním. A na dálnici D1 na 44. kilometru směrem do Prahy stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Fernet. Alkoholický nápoj řadící se mezi kořeněné bitry. Černý švihák, lak na rakve, mačkané štěnice, fermeš, nafta, dech mrtvé milenky. Společně s tonikem pak oblíbený bavorák. To všechno je Fernet.
1: Co vám říká značka Fernet?
2: Alkoholický nápoj vyrobený v Česku.
3: No je to dobrý alkoholický nápoj.
4: Já ho ochutnávám velice často.
5: Alkoholu moc neholduji, ale ochutnala.
6: Ale není to, co bych si kupovala běžně.
1: A jakou má podle vás chuť?
2: Po bylinkách a pak má to různé příchutě.
5: Výraznou bylinou chuť s citrusem.
6: Záleží na příchuti, ale určitě výraznou po bylinkách.
4: Velice příjemně trpkou.
3: Takovou nahořklou.
0: Historie výroby alkoholu je předlouhá. Proces kvašení a destilace poznali lidé už před tisícovkami let. Na profesionální úroveň přivedli výrobu alkoholu arabští učenci v raném středověku. A dali mu jméno. Alkohol arabsky znamená duše vína. Do Evropy se dostal díky křižáckým výpravám. Kolébkou Fernetu je Itálie. Tamní mniši před více než 200 lety hledali lék na žaludeční potíže a další neduhy. Sbírali tedy bylinky, experimentovali s nimi a macerovali je v lihu. První zmínka o Fernetu je ale spojená s italským lékařem a bylinkářem Bernardinem Brancou. I on zasvětil život hledání zázračného likéru. Zkoušel smíchat aloe, hořec, rebarboru, mirhu, šafrán, peliněk, bezinky, heřmánek a další rostliny. Celkem jich prý bylo 40. V roce 1845 ve své domácí milánské laboratoři vyrobil bylinkový likér, který testoval na rodinných příslušnících a sklidil úspěch. Na pomoc si přibral své tři syny, Luigiho, Giuseppeho a Stefana, a zanedlouho si v Miláně otevřel vlastní lihovar a také prodejnu. Likér nazval Fernet Branca. K prvním zákazníkům, kterým zachutnala nová hořká senzace pana Branky, patřili příslušníci milánské smetánky. Pak se přidala vhodně zvolená reklamní kampaň, vyzdvihující medicínské účinky likéru a antiseptické účinky bylinek v něm obsažených, a jeho obliba začala růst. Manželka Brankova syna Stefana, Maria Scala, se také zapojila do propagace a cílila ji na ženy. Zdůrazňovala, že Fernet přináší úlevu při menstruačních potížích, podporuje chuť k jídlu a trávení, pomáhá od bolestí hlavy i břicha, léčí slezinu a dokonce zpomaluje stárnutí. Navíc tou dobou řádila v Itálii epidemie cholery, a tak paní Maria užívala bylinkový macerát jako prevenci proti hrozivé nákaze a pan Branca si dokonce domluvil v místním špitále možnost testování likéru na pacientech. A protože měl úspěch, dostal doporučení i do ostatních nemocnic. Původní lék se brzy přestěhoval z nemocnic do lokálů po celé rakouské monarchii. Historie českého Fernetu se ale začala psát až po jejím rozpadu, před necelou stovkou let. Návštěvu plzeňské likérky Božkov začneme společně s redaktorkou Světlanou Lavičkovou a Kristýnou Demelovou, vedoucí provozu Prádlo. Tam se odehrává to zásadní – míchání.
7: Tady na stolku jsou rozložené různé bylinky, krásně to tu voní, vypadá to tady trošku jako v lékárně. Paní Demelová, co všechno se do toho fernetu dává?
8: Dává se tam 14 různých druhů bylink, které všechny mají hodně hořčin. 14 bylin je směs tajná. Odtajnili jsme 6 druhů pro marketing, ale i tak nemůže každý namíchat fernet, když nezná přesný poměr těch 14 druhů.
7: Ale vy to namíchat umíte. Jste vázaná nějakým tajemstvím?
8: Jsem vázaná tajemstvím. Jsme v současné době dva, kteří známe tu recepturu.
7: To znamená, že vy dva třeba nemůžete být současně na dovolené, protože tady by se nemohlo míchat.
8: Je to tak, musíme chránit tu recepturu, takže jsme podepsali mlčenlivost.
7: Vy jste říkala, že jste odtajnili 6 bylinek pro marketing, odtajněte je i pro nás.
8: Jsou to ty bylinky, které vidíte tady, hodně známý je hořec žlutý. To je taková typická bylinka, která se používá hodně v likérnictví. Pak je to třeba zeměžluč, pomerančová kůra hořká, chininová kůra, heřmánek římský a čubet benedikt. Některé bylinky znáte určitě, ale některé jsou poměrně exotické a ne tak často používané.
7: Mně nejvíc exoticky zní ten benedikt čubet. Když se na to tadyhle podívám a přičichnu, tak moc to nevoní a vypadá to... No trochu jako rozšmelcované seno smíchané se slámou.
8: Je to druh bodláku, takže tam vidíte i takový ty drobný bodlinky. On opravdu nějak zvláštně nevoní, ale ta hořkost je u něj typická.
7: Součástí fernetu nejsou jenom bylinky, které se dají naškubat tady na našich českých, moravských a slezských stráních a lesích.
8: Hodně bylin je dováženo úplně ze zámoří, je to opravdu Střední Amerika, Asie, Čína, Severní Afrika. Tady ve střední Evropě, dá se říct, rostou asi jenom 4 druhy bylinek.
7: Můžeme se teď jít podívat do míst, kde ty bylinky skladujete?
8: Budeme se podívat a načuchat příjemné vůně.
7: Tady to už začíná intenzivněji vonět. Každá bylinka v jiném pytli jiné barvy a z jiného materiálu. Záleží na tom, jak jsou ty bylinky uskladněné.
8: V každém případě to nesmí navlhnout, takže se musí udržovat stabilní teplota a vlhkost, aby se byliny neskazily.
7: Na každé té hromadě jsou jedny ty bylinky?
8: Byliny jsou skladovány odděleně a ještě máme vlastně jeden sklad, kde se skladují celý byliny. Nakupujeme některý v celém stavu, takže kořeny, kůry a ty si potom řežeme těsně před tím nakládáním do lihového roztoku. Tyhle byliny, co tady vidíte, jsou už od dodavatele nařezaný, jsou to většinou ty naťové věci, tvrdý, dá se říct, ty tvrdý kořeny si řežeme před nakládáním sami. Poměrně je to i fyzicky náročná práce, těch bylin se tady ročně zpracuje 80 až 100 tun sušených bylin, takže je to poměrně velký množství za ten rok.
7: Když se takhle rozhlédnu po těch pytlích, tak jsem se těšila, že tady najdu nápis pomerančová kůra a další byliny a že třeba dojde k odtajnění. Tak to ne, to jsem se spletla.
8: Vzhledem k tomu, že se tady objeví i občas nějaký návštěvníci, tak právě aby nedošlo k takovému úniku, že by si někdo vyfotil název na těch pytlích, tak jsou všechny nápisy strhávány a víme jenom my, co v těch pytlích je. Každá dodávka se musí kontrolovat ještě předtím, než to potom sypeme do maceračních nádob, takže se kontroluje všechny fyzikální vlastnosti, které to má mít a hlavně třeba pro nás je důležitý číslo hořkosti, jestli to má opravdu tu hořkost, jakou očekáváme. Může se měnit vlivem počasí ta hořkost. Tohle všechno hlídáme.
7: Aby prostě ten fernet měl pořád stále stejnou chuť jako ten první uvařený.
8: Přesně tak. Je pro nás důležitý ten finální macerát, ne to, že se tam musí dát přesně 5,5 kg. Pokud to nemá hořkost, musí se tam přidat o něco víc té byliny.
7: Ale když tu bylinu objednáváte, tak přece teď všechny objednávky jdou přes počítač a tam by se dalo proniknout.
8: I tohle máme ošetřené. Nákup bylin je taky tajný. Dělám ho já přímo kontaktem s dodavateli.
7: No a odsud už ty bylinky jdou do té macerační místnosti?
8: Ano, odsud se sypou, buď přímo tady pod náma jsou otvory, tak tam se sypou suché byliny, zalije se 60% lihem a nechá se to minimálně 2 měsíce louhovat.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přemýšlíte o tom, kde se vzalo slovo fernet? Jedna z verzí se kloní k tomu, že v názvu máme hledat železo, latinsky ferrum. Druhá praví, že fernet je fernetem proto, že prapůvodní recepturu vynalezl švédský lékař Fernet Svedese, který pravidelně popíjel tuto hořkou bylinou lahodu a proto se dožil pozoruhodně vysokého věku 104 let. Což ještě nebylo nic proti jeho matce, která měla oslavit 112. narozeniny a otec dokonce 130. Tahle historka je sice milá, ale je prý bohužel vymyšlená pouze z reklamních důvodů. Jak se fernet dostal do české kotliny? Může za to pan Lionello Stock. Mladík, jehož rodina pocházela z Frankfurtu, ale usadila se na Jaderském pobřeží. Lionello se prý jednou procházel podél přístavu ve Splitu. Bylo mu teprve 18 a pozoroval lodě, které vyvážejí hroznové víno. A tu se mu v hlavě zrodila myšlenka. Co takhle místo révy vyvážet rovnou hotové víno? Spojil se s přítelem Karlem Kamisem a roku 1884 založili nedaleko Terstu firmu na výrobu vína a koňaku. Kamis a Stock. Podnikání se dařilo a lodě s jejich produkty brzy mířily do celého světa. Po skončení první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska ale začaly problémy. Dříve domácí trhy se staly zahraničními a export narážel na všemožné překážky. Celní poplatky, kvóty a tak dál. Ale nebyl by to Lionello, aby nedostal další nápad. Založí si v zemích bývalého mocnářství vlastní pobočky. Tím se všechno vyřeší. U nás mu oko padlo na Božkov. Od nepaměti tam byla oblíbená ovocná pálenice, kam své výpěstky svážili lidé ze širokého okolí. V roce 1894 Heinrich Planer pálenici přebudoval na malou výrobnu ovocných destilátů a dařilo se mu. Populární byla zejména pivní brandy, pálenka z pivní mladiny a sladiny. Díky nedaleké Plzni měl suroviny dost a dost. V roce 1914 továrna vyhořela a málem by zanikla, jenže v roce 1920 ji znovu postavil na nohy právě Lionello Stock. V Plzni Božkově založil dceřinou společnost nazvanou Stock Cognac Medicinal. Vyráběl likér podle receptury, kterou měl uloženou v sejfu a střežil jí jako oko v hlavě.
2: Prošli jsme dveřmi s nápisem macerace. Tady už jsou nerezové tanky. Stoupáme po schodech. Teď se otevřela káť. V ní je tmavá, voňavá tekutina, ale víc už nerozšifruju.
3: Určitě voňavá je hodně, ale cítíte taky hodně alkoholový výpary, protože je to 60% roztok, aby se ty byliny co nejlépe extrahovaly. Kdybyste ochutnala, tak ucítíte velmi intenzivní hořkou chuť. Pít se to nedá určitě, ale na ochutnání a na olíznutí určitě to stojí za to.
2: Takže když takhle ponořím prst, kalíšek bych toho nevypila, ale na olíznutí dobré. To je ten macerát.
3: Ano, to je macerát, což je bylinný výluh do alkoholu zastudena. Není to nějak zahřívaný a můžete mít macerát nejenom bylinný, ale třeba i ze sušeného ovoce, jakékoliv suroviny.
2: Když ten macerát leží v těch tancích, leží jak dlouho a jde potom kam?
3: Minimální doba louhování je 2 měsíce. Pokud je to tady déle, v podstatě se nic neděje, ten roztok už je nasycen. Po stažení z těch bylin se musí nechat ještě jemnej kal usadit. A celková ta doba, než to opustí areál prádlo, dá se říct, že minimálně 30 dní, než se dostane do Božkova.
2: Co se s tím macerátem děje, když odejde odsud z prádla?
4: Do Božkova k nám přijde už hotový macerát.
5: Dodává Petra Lišková, vývojář tekutin v Božkově.
4: Kde podle receptury, která už není tajná, tak se z něj vyrobí ten finální produkt Fernet Stock Original.
2: To jsi to řekl hezky, vyrobí, ale jak? To znamená, že se to namíchá s tím čistým alkoholem?
4: Daný poměr macerátu se přidá do melasového lihu, vody do barvy karamelem, přidá se trochu cukru, to vše se smíchá a zase se to nechává zrát další minimálně 2 až 4 měsíce. Stáčení do lahví následuje až poté, co zkušení senzorici vždy musí danou výrobní šarži fernetu uvolnit ke stáčení, tím, že ji nejdříve ve skupině 5 degustátorů prochutnají a až daná šarže získá ty správné senzorické vlastnosti, tak je teprve uvolněná do stáčení.
2: Cesta od těch pytlů, které jsme viděli tam v tom skladu bylinek, až k tomu fernetu do lahví je pěkně trnitá a dlouhá. Dlouhá jak? Kolem roku?
4: Kolem roku, to jste se strefila úplně správně. Záleží to taky na ročním období. V teplejších měsících k dozrávání dochází rychlejš než v zimních měsících, ale plus minus rok to vždycky je.
1: Jak Fernet Stock vznikl? Lionelo měl s konkurenční firmou Fernet Branca Distillery gentlemanskou dohodu. Stock nebude vyrábět hořké bylinné likéry, Branca nepůjde do výroby brandy, tedy alkoholických nápojů získaných destilací fermentovaných ovocných šťáv. Branca tuto dohodu porušil. A tak Lionelo v roce 1927 namíchal svůj první Fernet Stock. První výrobek Stocku Plzeň bez obsahu vinného destilátu a tím pádem i cenově dostupnější.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Fernet Stock. Žaludeční specialita chrání vaše zdraví. Zdravotnická ročenka československá 1935.
2: Už při uvedení na trh provázela Fernet Stock masivní reklama, což za první republiky rozhodně nebylo tak běžné jako dnes. Reklamní prospekt, a to dokonce v několika jazykových verzích. Neonové reklamy, malby na štítech budov, potištěné podtácky či účtenky v restauracích. Lionel Stock jako jeden z prvních také začal pro reklamu využívat rozhlasové vysílání a zorganizoval dokonce spotřebitelskou soutěž, jejíž vítěz získal motocykl značky Yava Ogar. A jestli pak jste věděli, že do reklamy se zapojili i Spejbl a Hurvínek. Po nástupu nacistů k moci museli Stock Plzeň opustit všichni neárijští zaměstnanci. Vedoucím výroby ale paradoxně zůstal Žid Arnošt Müller, mistr destilatér. Příčina byla jednoduchá. Němci sami nebyli schopni fernet vyrábět a pan Müller jako jediný tehdy znal recepturu. I pan Lionello, sám původem Žid, měl na mále, ale podařilo se mu nacistické řádění přežít. Po válce přešla likérka pod národní správu. V roce 1947 se nakrátko vrátila zpět do rukou italského majitele a Lionello Stock mohl opět výrobu Fernet Stocku rozjet naplno. To trvalo pouhý rok. Po komunistickém převratu byla firma znárodněna. Krátce na to pan Lionello zemřel. Bylo mu 82 let. V dobách plánovaného hospodářství nebylo nazbyt deviz potřebných k nákupu dovozových surovin. Zisky z výroby kvalitních lihovin byly využívány na dotování jiných, méně lukrativních oborů a tak se stal fernet za bolševika nedostatkovým zbožím. K největšímu nárůstu výroby mohlo dojít až po roce 1989. Mezi léty 1990 a 1997 se produkce zvýšila o 500%. Nedávno dostal likér novou láhev. Nižší, širší a poprvé za dobu existence hranatou. Nechybí ale letopočet 1927, od kterého se počítá historie Fernetu Stock. Vzhled lahve, etiket i nového loga odkazuje na základní hodnoty firmy. Řemeslnost, poctivost a ruční zpracování.
3: Z Božkova se Fernet vydá na svou cestu ke spotřebitelům. Kam vlastně?
4: Nejvíc samozřejmě ho konzumuje český a slovenský spotřebitel, protože to je tekutina, která se vyrábila už za Československa a lidé na to jsou zvyklí. Ale opustí i hranice našeho bývalého československého státu a část se toho prodává i v zámoří. Mimo Fernet Stock originálu ale vyrábíme i nemalé množství dalších příchutí. Velké objemy také si vyžaduje náš oblíbený Fernet Stock Citrus, který už máme taky několik let na trhu a teď nádherně vyladěný medem zjemněný Fernet Honey, neboli Fernet medový, který je skvělý pro hlavně ženy nebo lidi, kterým vadí na Fernet Stock originálu právě ta hořká chuť, tak ta je zjemněná tím medem. A potom jsme se ještě vydali další cestou, Fernet Stock Spiced, neboli kořeněný, kde jsme nepoužili jen tu těch 14 bylin toho základního fernetu, ale ještě jsme se vydali do té apotéky pro další bylinky a je to zase trošku nasládlý, není to tak hořké jako Fernet Stock originál, ale krásná, nasládlá, kořeněná, plná tekutina.
2: Kolébkou původního fernetu je Itálie, ale získal si velkou popularitu i v jiných zemích. Na Slovensku mají Armin Stark Fernet, který také nese jméno svého duchovního otce. V roce 1867 si v Liptovském svatém Mikuláši založil podnikatel Armin Stark lihovar a dal si za cíl vyrábět ty nejkvalitnější lihoviny z těch nejjakostnějších surovin. Na přelomu století už měl velký a moderní závod, který se proslavil i za hranicemi mocnářství. Jeho následovníci dodnes vyrábějí klasický fernet milánského stylu. Fernet Branca udělal díru do světa také v Americe, severní i jižní. Milují ho například v Argentině. Ročně ho tam prý vyrobí přes 25 milionů litrů. Třetina se prodá v Buenos Aires, kde frčí zejména v koktejlu s kolou. Píseň skupiny Vilma Palma e Vampiros Fernet con Coca v 90. letech kralovala argentinským hitparádám. Ve Spojených státech amerických byla poptávka tak velká, že si potomci doktora Branky v roce 1932 otevřeli v New Yorku továrnu na jeho výrobu. V době, kdy za velkou louží zuřila prohibice, se rozhodli vrátit k původní myšlence a fernet opět prezentovat jako léčivo. Tak byl likér jediným alkoholem, který se dal sehnat prostřednictvím lékáren. Prvenství ve spotřebě fernetu na hlavu dnes ve Spojených státech drží San Francisco. Celá čtvrtina celkového objemu se vypije právě tam. Kultovní podnik s názvem Airbar je prý dokonce místem s nejvyšší celosvětovou měsíční spotřebou fernetu na hlavu. Tam se však nemíchá s kolou, ale zapíjí se zázvorovým pivem. Pije se při divokých párty a osvědčil se prý i jako vyprošťovák.
4: Ideálně doporučujeme skladovat v pokojové teplotě a taky nabízet v pokojové teplotě, aby vynikly všechny vůně a chutě 14 bylinek. A určitě nedoporučujeme servírovat podmražený, protože naopak tam dojde k zániku tady těch výrazných chutí a vůní.
1: Doporučuje Zuzana Prokopová z marketingu.
4: A v dnešní době lidi často si rádi dají i trošku lehce vychlazený a toto servírování je v pořádku, ale při té pokojové teplotě pro ty fajnšmekry to vynikne určitě líp.
5: Pravda je, že fernet je nádherně aromatický, to znamená, že bych ho měla servírovat i v širších takových baňatějších sklenicích?
4: Určitě a ideálně trošku nechat odstát, aby se zase mohly všechny ty aromatické bylinky rozvonit a nechat si je pak vychutnat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas zprávy.
1: Armáda zítra začne s průzkumem lokality na Šumavě, kde jsou podle ministra životního prostředí sudy s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují na jižní Moravě opravy škod na řekách. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Českému rozhlasu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Hlaváč vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
2: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují v Jihomoravském kraji poslední opravy poškozených vodních toků. Povodí Moravy aktuálně připravuje k zahájení ještě 4 projekty. 2 na Dyji a 2 na řece Moravě. Jedním z důvodů zpoždění těchto staveb je taky nutnost zásahu do významného krajinného prvku. Podrobnosti přibližuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Ve dvou případech se jedná o složitější projektové dokumentace na zajištění průsaku hráze. Je to u Litrobrstřického potoku a u Polního potoku. A potom v případě řeky Moravy u Rohatce a u Vnorov se jedná o dokončovací práce na projektové dokumentaci s tím, že zahájení prací předpokládáme v příštím roce.
1: Jižní Morava patřila při předloňských povodních k méně zasaženým regionům. Povodí Moravy na celém svém území připravilo 108 projektů za téměř 3 miliardy korun. Víc než polovinu staveb už dokončilo nebo na nich pracuje. Policie pátrá po osobě, která na Semilsku odložila mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Podle informací médií se událost stala v Rovensku pod Troskami. Případ začali policisté vyšetřovat v neděli večer, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Oznámení jsme přijali na lince 158 krátce před 19. hodinou. V souvislosti s uvedeným případem můžeme dnes sdělit to, že se jednalo o mrtvého novorozence, který byl nalezen v kontejneru na odpad. Po osobě, která ho tam odložila, kraští kriminalisté intenzivně pátrají. Sport.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle i s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 245 směrem do Ostravy je odstavené porouchané osobní auto. A na dálnici D11 mezi 20. a 22. kilometrem směrem na Jaroměř je kvůli práci silničářů až do ranních 5 hodin uzavřený pravý jízdní pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Sliby se mají plnit a takto dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, o kterém jsem tu mluvil docela nedávno, jenomže to jsem jenom připomínal některé jeho literární drobničky. Jako skvělý vypravěč se spisovatel, prozaik a dramaturg Vladimír Kalina představí dnes poprvé.

0: s tím vánkem ve vlasech Markéta léta.
1: Pepe je modrý jako míčiny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
0: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
1: Vysoko na nebe, hluboko do polí, Markéta léta, přitom si zpívá.
0: Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se stmívá.
1: Zmizely splíny a přívaly pláč a s nima ty protivní přízraky z minula.
0: Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemi minula.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pamatuju si Vladimíra Kalinu z přednášek na vysoké škole. Jeho charisma a taky patřičné reakce dámské části naší třídy jsme mu všichni potichu i nahlas neskrývaně záviděli. Gentleman, s dýmkou, která k němu neodmyslitelně patřila i na těch přednáškách. Mistr povídky a skvělé poenty, jak ostatně dokázal už dřív v 60. letech v partě rozhlasových sedmilhářů, společně třeba s humoristou Zdeňkem Jirotkou a spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou.
2: Já si myslím, že na to musí mít člověk talent, umět zacházet se zvířetem. A někdo se narodí a prostě ten talent má. Ale trošku se bojím, že se to nedá naučit. Ale naše rodina, ku podivu, talent na tohle to neměla. A teď přišla válka a my jsme bydali v židovský čtvrti a všichni naši kamarádi a spolužáci byli židovský děti. A tak se stalo, že jedna rodina z protějšího domu, když šla do transportu, tak nám přinesla kanárka. Ta rodina byla velice bohatá a my jsme se tam chodili vždycky s úžasem dívat na to, že všechno, co oni měli, bylo to nejlepší, co se jaksi v té kategorii vůbec dalo sehnat. Když nábytek, tak nejlepší nábytek, když prádlo, tak nejlepší prádlo. A teď oni nám přinesli toho kanárka, bylo to hrozně smutný, ten kanárek byl albín. A když ho ta paní přinesla těsně před tím odchodem do transportu, tak říká, prosím vás, starejte se o něj, to je úžasně vzácný kanárek. No prostě v kategorii kanárků to byl taky nejvzácnější, co se tou dobou dalo sehnat. A ta paní říká, on velice krásně zpívá. No tak jsme toho kanárka měli doma, ale fakt je, že ode dne příchodu ten kanár byl úplně němej. On prostě nezavrněl. My jsme mu dávali všechno možné, co nám lidi říkali, že se kanáru má dávat, jenže jsme to jako obyčejně přeháněli. Takže ten kanár jen šíleně tloustnul. Ten už byl tak vypasený, že se nemohl udržet na bydle. A když spadl z bydla dolů, tak to vždycky pláclo. Ale vůbec se neměl ke zpěvu. Tak my jsme se samozřejmě snažili si to vysvětlovat a říkali jsme, a doví, jestli on opravdu někdy zpívala. To je třeba samička a tak dál. Ale teď ten kanár, kromě toho, že stloustnul, on se stal těžkým neurastenikem v naší rodině, protože my jsme pořád u té klece byli. Pořád jsme jako shledávali, že mu něco schází a ono mu opravdu začalo scházet. A k nám chodila taková stará babička ze sousedství. Tady, když k nám přišla poprvé, ona se pokládala za znalkyni kanárku, přišla v tom klobouku, nachýlila se ke kleci a v tom naše matka povídá, Ježíš Maria, tomu kanárovi je špatně, já to vidím, jak má bledej zobák a plác, ten kanár vomdlel. To bylo poprvé, co jsme viděli toho kanára vomdlit. A naše matka říká, to je strašný, teď my jsme toho kanára úplně zničili, ale úplně zničili. A ta babička říká, on asi teda nesnáší klobouky, tak nikdo nesměl přijít v klobouku k té kleci. No a já jsem si tehdy vydělala svoje první peníze a koupila jsem si za ně krásný klobouk z mašlí, takovej žirádňák a přihrnu se domů. Samozřejmě chtěla jsem, aby mě všichni obdivovali v tom klobouku a jenom slyším, jak oni na mě křiče, ať teda nechodím do pokoje, ale já jsem to přece jenom prosadila, vstoupím do pokoje, prásk. Kanár už ležel teda na zádech a tatínek se hrozně rozčil a říkal, vždyť to je opravdu i volický zdraví, já jsem taky div nevomdlel, když jsem tě v tom klobouku viděl. Tohle není možný a já už nikoho nechci taky v klobouku vidět. Ten kanár má pravdu, ten kanár reaguje úplně normálně na takový pitomosti, jako ty máš na hlavě. No zkrátka, my jsme toho kanára drželi až do konce války. On měl takový charakter, že nikdy ani nezavrzal. A protože jsme se stěhovali, tak maminka říkala, já už nemám to srdce toho kanára tahat do nového kvartíru. A chodili jsme do Majzlovy ulice k jednomu ševci, ten se jmenoval pan Radosta a byl toho jména hoden, protože měl plnou ševcárnu kanáru, který tak jásavě zpívali a on seděl mezi nima a přištipkoval boty a zpíval taky. Tak my jsme tohle kanára tlustýho, vomdlívajícího neustále. K tomu panu Radostovi zanesli. Hrozně jsme se mu vomlouvali, ještě jsme mu přinesli kilo semence. A mě takhle za půl roku napadlo se tam jít na toho kanára podívat. A přijdu tam a ten kanár Poletoval úplně volně po krámě, dokonce mohl i před krám sedl si na ten vývěsní štít. A ten kanár zpíval tak úchvatně, že si to nikdo neumí představit. Ten mohl jít rovnou teda na nějaký závody, ale krom toho, že tak nádherně zpíval, on se naučil za toho půl roku spoustu takových všelijakých kousků, jako že ten Švec, ten pán Radost, tam mu říkal, vybírej mi vešky, a ten kanár mu probíral takhle vlasy a porád lítal po tom krámě. No a já tím chci říct, že se tedy potvrdily dvě věci. Za prvé, že my jsme rodina, která vůbec nemá talent na kanáry, a za druhý, že ta rodina, která si ho koupila, obchodu rozuměla.
3: No. Výborně. A ta jeho reakce jenom velmi stručně. Jednou malíř Karel Vaca vykládal, že měli doma nějakého psa, a to, že byl fantasticky ostražitý hlídač, výborný, a ten, když uviděl neznámého člověka nebo vandráka, tak se tak rozčilil, že omdlel.
4: No já o zvířatech jednu. To se natáčela jednou na Barrandově pohádka. A byl tam prostě záběr, jak na takový malý zíce v ateliéru sedí kočka a měla koulit očima.
5: To je
4: a teďko donutit kočku, aby koulila očima, to je strašně těžký. Takže ráno se začalo natáčet. A teď si budete představit živě ateliér, tam je za kamerou někdo a spousta osvětlovačů a pomocného personálu. A pořád se točí jeden záběr, už to trvalo hodinu a dvě hodiny a tři hodiny a s kočkou dělali všechny možné kouzla, nalejvali rum a všechno našlo to. A kočka pořád seděla a jenom mouřila v oči a vůbec nekoulila. A chodil tam po ateliéru takovej stavěč a pořád prostě nevěděl, co tam s tou kočkou dělají. A už trvalo asi pět hodin, tak tam prostě přišel a povídá: co, prosím vás, pěkně chcete od té kočky? Oni povídají: prosím vás, pěkně jděte stranou, tady my děláme film a
5: umění.
4: Děláme tady umění a kočka má koulit očima. A on povídá: za pět piv. A oni říkají: tak povídají, no tak prostě za pět piv. Tam on pá, tak to zasviťte. Řekněte, kamera, šel k té kočce, chytí za vocas a roztočil jí, posadila kočce, koulely se oči, a když to skončilo, tak povídá: vidíte, ono se zvířatům musí rozumět.
2: Je
3: ten dovětek je krásný.
1: Teda řeknu vám, kdybych nevěděl, že Vladimír Kalina a Vladimír Svitáček, i když byli generačně docela blízko, tak od sebe navzájem neopisovali, asi bych věřil, že se i dobré historky kradou. Ale ať už to bylo jakkoliv, základem je přece pokaždé ten originální původní příběh, který Vladimír Svitáček vyprávěl takhle.
6: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU, a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést Malý kotě. Malý kotě mám rád a tam jsem udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, po jar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hrůze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně obrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbý nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Tak. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku, pod ten televizor posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

malé kotě, spalo v kotě, nehascotě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A necha, nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem to my ani slovy povědět nesvedem. Věř, že kotě, co spí v botě,

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Sedmiláři Dity Skálové našli i po listopadu 1989 své pokračování. Samozřejmě to už většinou nebyli ti původní vypravěči z konce 60. let, ale Vladimír Kalina jakoby nestárnul. Myslím, že i přes přísná bezpečnostní a protipožární opatření ho ta jeho dýmka neopustila ani v rozhlasovém studiu, kde byl hostem společně s veterinářem Jaromírem Svobodníkem, hercem Josefem Vinklářem a věhlasným českým porodníkem Antonínem Doležalem.

0: To je o režiséru Františkovi Vláčilovi, což je nesmírně zajímavá kumštýřská osobnost. A jednou, to už je před mnoha lety, byl filmový festival v Banské Bystrici, což byl takový festival, který v podstatě střihnul celé to období. A my jsme přijeli do Sliače, až nás ubytovali ve Sliači a jezdili pro nás autokárky na představení do Banské Bystrice. A František Vláčil přijel do toho Sliače a první, co udělal, je, že si na celou dobu objednal koupele. A protože dole byl výborný bar s takovou báječnou barmankou, tak v podstatě trávil celou tu dobu, aniž tušil, co se všechno odehrává v té Banské Bystrici. A přece jenom ten poslední den, když už bylo to závěrečné představení, tak se v něm hnulo svědomí a vyšel z toho baru na tu ulici a tam stála 603, u ní stál takový chlap v koženým kabátě. Tak ten Vláčil šel k němu a povídá: heleď, podívej, já jsem režisér František Vláčil a ještě jsem tady, už jsem tady týden, ale ještě jsem nebyl v tom Banské Bystrici, nemohl bys mě tam hodit? A ten jako chvíli mlčel a pak otevřel dvířka, ty nasedli a přišel šofér zase za volant a to byl ministr kultury.
1: Všechno a tím pádem i zoologická zahrada vyžaduje určitou údržbu a proto je tam určitá četa údržbářů, který udělají tu a tam opravu, tu a tam opravu a tak dál a tak dál. A bylo třeba svařit tady v tomto pavilonu šelem kus mříže, která už vykazovala vlastnosti, že by ztrácela na své pevnosti, tudíž, že by zvíře mohlo touto vytvořenou cestou tu klet nějakým způsobem opustit. A byl tam přivolený údržbář nebo nasazený údržbář, který si tam instaloval autogen, tu svářecí soupravu a svařoval. Samozřejmě předtím ta klec byla uvolněna, on byl v té kleci s tím svářecím přístrojem a svařoval. A mezi tím ty ošetřovatelé přepouštěli ty zvířata do venkovních výběhů a poněvadž si nějakým omylem popletli ty tahací dveře, kterým se říká šubry, tak vám otevřeli ten šubr, neboli ty padací dvířka, do té klece, kde údržbář Sochor svařoval tady tuhletu mříž. A jestli si pamatujete, na ten pavilon měl takový napřed palandy, ano, takový zvýšený a teď do té klece vstoupil statný samec jaguára a poněvadž viděl před sebou nějakýho člověka, tak se zarazil a s napětím to zvíře pozorovalo, co ten útržbář tam vyvádí. A mezi tím přišla do pavilonu skupina nějakých žen ze Slovácka s takovýma těma holínkama, s těma širokýma sukněma na zádech, takový, jak se to jmenuje, takový typ, co, nevím,
2: volány,
1: to není volán, takový ten divný ruksak, co se tam nosí na těch zádech. A teď stojí zděšeně před tou klecí a dívají se na toho údržbáře, jak tam svařuje a ta jedna se osmělila a říká: panko, za váma je lev. Jo, on to považoval za vtip, říkal: já vím, matko. Jo, a dál svařoval. Jo. A té ženě to nedalo, takže poněvadž považovala tu situaci za nebezpečnou, tak znovu na něj útočila tady touhletou otázkou a říkala: za váma je lev. Jo, a on znovu říkal: já vím, tak dělal hrdinu, jako svařoval. A když ta žena už po třetí na něj obrátila s touto otázkou, že za ním něco je, tak skutečně mu to nedalo a teď se otočil a byl několik metrů teda tváří v tvář tomuto statnému samci jaguára. A on pustil vám tady tu svařecí soupravu. Plavmo proskočil takovýma dvířkama, který měly rozměry zhruba asi takových 40 na 40 centimetrů, kterýma se vešel se tam úplně, takhle se sesul, sebral se a teď vycházel zcela otřesen tedy na tu chodbu a začal si stěžovat všem přítomným a říkal jim: když mě sem ještě někdo pošle něco spravovat, tak se mu na to a řekl jedno velmi nemravné slovo.
0: Ten vztah k přírodě, ten je zvláštní, protože řada lidí, kteří se dostanou do svého oboru jako A pokud jsou to teoretici, tak se samozřejmě vzdalují tomu životu přírody. To vám, pane profesore, hned můžu potvrdit na tom, že manžel spisovatelky Heleny Šmahelové byl profesor Trost, což byl filolog neuvěřitelně vzdělaný, který samozřejmě žil jenom ve své knihovně, ve svých přednáškách, ve svých problémech. A jednou jeho manželka ho v podstatě donutila, aby vešli do přírody. Tak vešli do přírody a to bylo na jaře a tam se objevily první sedmikrásky. A ona mu povídá, podívej, sedmikrásky. A on se tak dlouze na tu sedmikrásku díval a pak povídá, ano, to znám z Heineho.
2: Měli jsme takovou průvodci cizinců ve Španělsku, která mohla koukat z okna a dívat se na tu krajinu, kde jsme jeli. Ona namísto toho vyndala cestu do Španěl od Karla Čapka a četla toho Čapka nám všem. A já jsem si pak ptal, jestli to tam jako viděla, tu krajinu. A ona řekla, že ne, ale že jí to stačí, ta představa. Ale ona mohla tam koukat, ale jí stačila to jako ta představa. Já bych chtěl říct, víte, jednu věc, takovou trošku vážnější. Je taková věc, že na mnoze není pokládána medicína, fyzika, matematika za součást kultury. Jo? Že kultura je jenom chodit do divadla nebo na výstavy nebo, a není, takže normálně se lidé chlubí tím, že nevědí, co je první a druhá termodynamická věta. Jo? A kdyby teda jako někdo z těch fyziků řekl, že neví, kde je Van Gogh, no tak by řekli, no to je teda pěkný hlupák. Takže já bych jako chtěl říct, že já si jako vážím všech lidí, kteří něco umí. A každý umí jenom něco. A protože jste byli příliš vznešení, tak dovolte, abych to vzal na věci, které jsou naprosto nevznešené. Tak znova řečený mysliveček, když tam sloužil na ty patologii, tak si udělal hrubý žert ze svého kolegy z pilky, vzal psí exkrement, to je to, co psi ze sebe odstraňují, jo?
3: A ten
2: psí exkrement on vložil do formalinu, udělal z toho preparát a dal to tomu Spilkovi, aby se na to podíval. No a Spilka na to koukal, nevěděl, co s tím, nevěděl, kam to zařadit, tak to odnes panu profesorovi Hlavovi. Hlava to vzal, dostal to v sobotu, v pondělí potkal toho myslivečka a řekl mu, tak oni vole, podruhý až tomu volovi Spilkovi budou zase dávat psího, tak mě to napřed řeknou, protože já vůl stará jsem nad tím strávil celou neděli.

0: Já bych jenom ještě chtěl k těm figurkám vzpomenout mého strýce Emana, což byla taky povaha člověka, který nesmírně miloval tu chvíli života, který neměl to, co má většina lidí, že se pořád pachtí za určitým cílem a zapomíná na to, že v podstatě žije. A strýda Eman žil v podstatě každou minutou a byl to můj nejmilovanější strýda, kterýho jsem měl.
1: To vždycky jsou tohle takový strýdové.
0: A tenhle ten strýda Eman, když měl před první světovou válkou narukovat, tak neustále prosil dědečka, teda tatínka, že chce k námořnictvu. A tenkrát v tom Rakousko-Uhersku samozřejmě brali k námořnictvu lidi od moře. Samozřejmě. Proč by brali někoho z Prahy?
2: Od Vltavy.
0: No ale ten Eman neustále ho prostě lákali ty dálky a všecko. A tak dědeček prostě běhal po Praze, po všech těch místodržitelstvích, no ne, po armádě, že jo, všecko to bylo složitý a psal do Vídně a všecko. A pak se stal neuvěřitelný zázrak, protože někdy v tom 12. roce přišel strejdovi Emanovi povolávací rozkaz k námořnictvu. A strejda Eman nastoupil, vím, že mě maminka říkala, že se loučil u Wilsonova nádraží, se loučil s koněm, protože byl totálně opilý radostí. A tak prostě odjel na to moře a samozřejmě netušil, co to je námořnictvo. On nevěděl, že první, co ho čeká, je výcvik na školní plachetnici, kde takřka první den dostal službu na stěžni v tom koši a byla bouřka. Takže asi za měsíc přišel od strejdy Emana domů dopis, který začínal nádhernou větou. Tam bylo napsáno: milý tatínku, jak si běhal po těch všech úřadech, abych se sem dostal, tak to oběhni ještě jednou, aby mě dostali pryč. A tak nakonec se dostal na známou loď Viribus Unitis, že, což byla bitevní loď, reprezentativní. A potom, když se těsně před první světovou válkou potápěl baron Gauč, což byla taková známá loď, tak tam strejda nějak s tou lodí jeli jim na pomoc a v té chvíli tam strejda pochopil, že to je příležitost a poněkud začal hrát pomatenýho. Protože on skutečně zachraňoval ty tonoucí a říkal si, tak to mě taky čeká vlastně. Tak v podstatě využil toho a začal předstírat určitou duševní poruchu. Že? Takže byl superarbitrován, vrátil se z vojny, takže do první světové války nenastoupil a stal se telegrafistou na železnici. A tam strejda hned od začátku měl takovou malinkou kancelář, kde měl takový ten veliký mosazný telegraf s tím kolem, a se navíjel ten pásek a neustále ťukala morzeovka. A jak tam byl v takový té kopce, tak vlastně najednou se mu strašně začalo stejskat po tom moři. A ten strýda, jak měl tu kancelář, tak tam měl tři skříně. A jedna byla veliká. Takže ten strýda tu jednu skříň vyklidil, pak ji zamknul, zlomil klíč, takže už do ní nešlo nikdy vtáhnout. A tu bočnici proměnil v tajný dveře, který se dali na takovej malinký puntík otvírat. A v té skříni on si udělal malinký lehátko a zaved si tam elektřinu. A měl tam malinkou lampičku a měl tam přístroj, kterému se říká laterna magica. V podstatě diaprojektor. A když byl takový ten čas, kdy strejda viděl, že nikdo z těch oficiálů tam za ním nepřijde, tak stisknul ten puntík a zmizel v té skříni, zavřel ji. A protože tu stěnu těch dveří nalakoval na bílo, tak si tam pouštěl diapozitivy všech moří, který kdy viděl, anebo který neviděl, a prožil tam snad 10-15 let v tomhletom nádherným vězení a vždycky pak odpoledne vyšel z té své kanceláře, šel k parku u Wilsonova nádraží, tam na rohu prodávali kukuřici, tak si koupil pytlí kukuřice a šel krmit holuby a labutě a vždycky říkal, ta Praha taky není špatná.
2: Já jsem na Žižkově žil přechodně prostě 4,5 roku. Musím říct, že se mi tam strašně líbilo, že tam byli hrozně hodní lidi, ale já jsem tam neměl zapuštěný kořeny a proto jsem se tam moc chtěl přestěhovat, protože to prostě nešlo. Ale poznal jsem tam prostě báječný kluky, báječný chlapy, a oni mají zvláštní povahový rys, oni mají kromě vlastností, o kterých mluvil Vladimír, oni mají ještě jazykovou schopnost, no, kde se opravdu domluví. To není jenom žargon, to je nesmírný jazykový bohatství, protože oni třeba říkali, hochu, to byl včera nálet na Prahu, já povídám, a což znamenalo flám, jo? Nálet na Prahu, ze Žižkova nálet na Prahu. Já povídám, no a jak jste dopadli? On říkal, ale čiči, ani se neptej, granty lítaly jako vlašťovky. to je prostě, to je, že to nemůže nikdo vymyslet, to nemůže nikdo napsat.
3: Teďka má granty jiný smysl.
2: To ne, ano, to já vím, ale u nich, na Žižkově, že tam nikdo nepoužije, prostě když se řekne, to je bezvadný chlap, tak tam se neřekne. To je prýma chlap, to je senzační chlap. Říkaj, to je bourák, hele.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Proč to nepřiznat? Bál jsem se, jak budou ty historky Vladimíra Kaliny v rozhlase vypadat, když je nevypráví on sám a nemá vedle sebe tu partu posluchačů s rozzářenýma očima a hlasitým smíchem. A vidíte, když se ty drobné anekdoty ze života dostanou do správné ruky Pavla Soukupa, Miroslava Moravce a Milana Neděli, nemusíme se vůbec bát. Tak všechno dobré a ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Scénárista František Vlček byl nedostižný vypravěč. Častokrát jsme ho prosili, aby už přestal, protože nás všechno bolelo od smíchu. Když jsme se jednou vraceli z natáčení Sedmilhářů v rozhlasovém studiu, prozradil mi, jak se dělají historky. Povídal, já ti nejdřív řeknu příběh, jak se skutečně odehrál. Třeba jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky na náves a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. Odmlčel se a dodal, jak vidíš, nic k smíchu na tom není. Jenomže to musíš vyprávět takhle. Jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. V tom okamžiku se strejda na zadním sedadle probudil, nechápavě zíral z okénka a do toho vedra povídá v naprostém úžasu, ono sněží.
3: Musím vám říct, že hrozně obdivuju čiperné staříky. To už bylo spisovateli J. Škubínovi 99 let, ale stále byl čilý a zvídavý. Jednou jsem přišel na Dobříšský zámek, píše Vladimír Kalina, a on seděl u okna nad sklenkou vína. Tušil kolem jeho stolu Jiří Fried v okamžiku, když starý pán seděl nad knížkou. Zvedl hlavu a protože nedoslýchal, tak zvučně a trochu nazlobeně povídá, prosím vás pěkně, kdo pak je ten Otčenášek? Jan Otčenášek seděl za ním o dva stoly. Pro mistra to byl zřejmě mladíček, neboť ten za svého dlouhého života si dával už i s Nerudou. Starý pán držel ve své chvějivé ruce knížku a stěžoval si hlasitě. Občan Brych. Jak může český spisovatel použít tak nečeského jména? Brych. To je starý nešvar v české literatuře a máme přece tolik krásných českých jmen. Mistr Josef Štefan Kubín se uklidnil a pak řekl zase zvučně na celou jídelnu, že jsme se všichni jen nadechli, jako by kolem nás prošla živá historie české literatury. Povídal, Ondino jsem potkal Dika.
4: Já znám podobnou historku. Když se v klubu spisovatelů zastavil pan profesor V.V. Štech, chvíli jsme si povídali o Vojanovi a o Mošnovi a pak si pan profesor všiml knížky s krásnou pestrobarevnou obálkou. Zeptal se, co pak je to? To je o kosmonautice, pane profesore. Držel chvíli knížku v ruce, prolistoval pár stránek a zase nám ji vrátil. Řekl, to už nebudu číst. Já se totiž rozhodl, že tohle století přeskočím.
3: Já bych vám teď rád pověděl něco jiného, ale taky o literatuře. Znáte tu hru Duchcovský viadukt? Uváděla se počátkem 50. let snad ve všech divadlech v republice. Její autor Vojtěch Cach bydlíval tenkrát v podnájmu u tiché a slušné paní, která si svého věhlasného nájemníka vážila a oslovovala ho pane inženýre. A Vojtěch Cach jí ze slušnosti neodporoval. Pokládal její titulování za starosvětskou radost starších lidí, kteří si potrpí na okázalost. Až po čase, kdy v neděli dopoledne paní Bitná upekla bábovku a seděli spolu nad svátečním servisem, využil chvíle jistého zblížení a vysvětlil jí, že vůbec není žádný inženýr. A paní Bitná překvapeně spráskla ruce a dobromyslně vyhrkla a já pořád myslela, že vy jste ten Duchcovský viadukt postavil.
4: Když už jsme u spisovatelů, neměli bychom zapomenout na autora těchto střípků. Dozvěděl jsem se od něj, že přes své chatrné zdraví a nadměrnou výšku byl také na vojně. V Jindřichově Hradci jako vysokoškolák. Vyprávěl mi, že měl štěstí, protože ho všichni velitelé počínaje svobodníkem tolerovali. Až na jednoho malého majora, který vedl střelby. Byl to prý tehdy jeden z nejlepších střelců v armádě a naprostý fanatik svého oboru. Říkalo se o něm, že každé ráno odchází do lesa, pověsí se na větvi za nohy hlavou dolů a přes zrcátko musí nastřílet 50 ran do černého na terče za zády. Ve svém střeleckém fanatismu nemohl pochopit, jak může šťastně existovat člověk, jenž se už od mládí vyhýbal i pouťovým střelnicím. Nakonec si však vymohl, že i Vladimír, který byl uvolněn pro přípravu zábavného večírku na rozloučenou, se musí zúčastnit střelby. Odvedl vojáky na louku, nařídil jim ulehnout do trávy a u každého stál vojín základní služby, který dohlížel na nabití zbraně. Major vysvětloval: terče jsou od vás vzdáleny 50 metrů. Nejdříve všichni vystřelíte 5 cvičných ran. Každý terč má vaše jméno. Já půjdu od jednoho terče ke druhému a podle zásahu budu říkat více doleva, více doprava, více dolů, více nahoru. Jasné? Vladimír vystřelil 5krát za sebou s nejlepším úmyslem. Pak všem střelcům pušky odebrali a major šel od terče k terči, vytahoval je z rámečků, díval se na ně proti světlu a říkal: Horčička, více doleva. Kantor, více doprava. Jaroš, více doleva. Kalina. Umlkl a s naprostou nechápavostí se díval na Vladimírův neporušený terč. Pak zrudl a zařval: Kalina, proč jste nestřílel?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Já si myslím, že každý musí čas od času prožít nějakou málem neuvěřitelnou příhodu, i když to nemusí být zrovna legrace na vlastní triko. Jednou v létě odpoledne jsme seděli v klubu Mánes s Ladislavem Kásem, dávným redaktorem slavné epochy Lidových novin, a jeho manželkou Eliškou Junkovou, slavnou automobilovou závodnicí. Obrovskou skleněnou stěnou jsme se dívali na poklidnou scenérii Národního divadla. Řeč plynula v družné zábavě a ani jsme nepostřehli, že se náhle zešeřilo. A najednou Láďa Kchás vyskočil a zíral na hrozivý ocelově šedivý mrak, který zatemnil celý obzor, a vykřikl: rychle nasedat, jedeme držet okna. Nebyl čas na vysvětlování, naskákali jsme do auta, co se nás vešlo, a uháněli jsme liduprázdnými ulicemi, jimiž se prosmykly již první nápory větru. Dojeli jsme na Hradčanské náměstí a oblohu křižovaly blesky a blížilo se vzdálené hromobytí. Vběhli jsme do domu a řítili se schodištěm do posledního patra. A když jsme se ocitli v prostorném bytu, spatřil jsem něco, co jsem ještě neviděl a nedovedu si představit. Okna se nadouvala jako plachty. Jako v závrati jsem si uvědomil obrovskou výšku nad celou pražskou kotlinou, která se v návalu smrště tlačila do oken a rámy jen praskaly a skřípěly, zvětšující se škvíry jako trysky propouštěly poryvy studeného vzduchu, že se vzdouvaly záclony i ubrusy a obrazy se houpaly jako kyvadla pendlovek, okenní tabulky řinčely a zlomky tmelu odskakovaly jako kroupy. Jeden vedle druhého jsme drželi okenice, cítil jsem tlak nezadržitelného živlu,

0: a skoro současně příval deště, jako by se protrhla obloha. A Láďa Kás odstoupil od okna a klidně řekl, už je to za námi. Skutečně. Cítil jsem v rukách, jak tlak skoro naraz ustal. Do pokoje vstoupila paní Eliška s podnosem grogu. Uvědomil jsem si, že jsem prokřehlý a třesou se mi nohy. Usedl jsem do klubovky a zahříval si skřehlé prsty o sklo skleničky. A Láďa Kás povídá, můžeš si dát nohy na stůl. To je výsada námořníků, co přežili tajfun.
1: Já si myslím, že podobný tajfun prožila i dvě děvčata, která jednou stopovala na silnici. Ačkoliv byla v rozpuku svých 16 let, najednou nepomáhaly ani výstavní nohy v bermudách, ani naditá trička. Stopovala už přes hodinu a provoz začal povážlivě slábnout. A v tom okamžiku se blížila stařičká muzeální Tatrovka. A jedna z těch dvou přišla na spásný nápad. S výkřikem to chce inovaci. Sundala děvčata naráz trička a mávala jimi vysoko nad hlavami. Vůz zastavil, vystoupil starý pán a současně se ozval jeho skřehotavý, káravý hlas, jako by stál ve třídě před katedrou. Wagnerová, Valášková. Obě stály vyděšeně před svým profesorem v provinilém úžase se skříženýma rukama přes prsa. Pan profesor se ohlédl a řekl v lítostivém zamyšlení. A já vás dosud jen hodnotil podle znalostí staré české literatury.
2: Milovník Pálavy, Beskyd a Jeseníků, spisovatel Jaromír Tomeček, přijel na zámek Dobříš těsně po své 80. Druhý den brzy ráno vyšel do lesů na své toulky až za Nový Knín. Vrátil se popolední, růžolící a plný dojmů. Na otázku, jak se mu to líbilo, odpověděl diplomaticky. Máte v Čechách celkem slušný lesy. A dodal se zaujetím, potkal jsem i 12. To byl krásný kus. Na chvíli se odmlčel, uznale pokývl hlavou a pak řekl se zamyšlenou vážností. Stejně si myslím, že se k vám zatoulal z Moravy. Vítězslav Nezval věřil na horoskop. A tak před smrtí jejíž blížící se čas mu sdělili hvězdy, chtěl ještě naposledy vidět Itálii a rozloučit se s ní. Na cestě ho provázel Ladislav Fikar, který se stal zároveň hospodářem celé malé výpravy. Peněz nebylo moc na zbyt, ale Ladislav Fikar dokázal splnit každé přání, neboť miloval Nezvala s celou pokorou své básnické duše. Zaplatil i nosiče, kteří v Pompejích vynesli už těžko chodícího básníka až na vrcholek Vezúvu, odkud byl nádherný rozhled. Objednával nejlepší vína i večeře vybraných jídel v restauracích nad mořem. A tak se hotovost společné pokladny pro mimořádné výdaje den ode dne tenčila a nakonec už bylo jasné, že starostlivý Fikar dotuje položky i z vlastního kapesného, aniž by se o tom slovem zmínil. Vítězslav Nezval se tím pádem ocitl v paradoxu výčitek provázejících jeho nezměrnou touhu vypít poslední kalich italské révy až do dna. Ve chvíli okouzlení, kdy za horké noci seděli pod zářící fontánou di Trevi, podlehl zjitřelé náladě upřímností a s provinilým výrazem řekl, já ti to všechno vrátím, Láďo. A v zápětí si uvědomil vágnost svého slibu, jehož nereálnost byla zjevná a opravil se, Láďo, já ti něco musím dát. Na vteřinu se zamyslil, pak mu položil ruku na rameno a řekl v návalu bezelstnosti, já ti dám radu, Láďo, prosím tě, nekuř tolik. Po operaci mě poslali do Mariánských lázní a když jsem ráno poprvé vešel do jídelny léčebny Pacifik a rozlížel se po volném místě, zamával na mne od stolku u okna pár rukou výtvarník Zdeněk Seidl a spisovatel Ludvík Aškenázy. Sotva jsem usedl, zaplnil se takřka celý stůl bohatýrskou snídaní, šunkou, párkem, sýrem, džemem, máslem, pudinkem a sladkým pečivem. Teprve po chvíli jsem pochopil, že všechno patří pouze mé výživné dietě. Seidl a Aškenázy dostali

každý po talířku se dvěma jablky a mrkví, neboť tu byli na redukčním léčení. Cítil jsem se trapně a nabídl se, že se rád rozdělím, ale zásadový Zdeněk Seidl bryskně odmítl a smutný Ludvík Aškenázy se mlčky podřídil. Oba tu byli už týden a z očí jim koukal hlad. A tak jsem se jich zeptal, jaký program mívají dopoledne. Odpověděli, že pravidelně chodí do hotelu Golf na kávu. A protože jsem měl také volno, navrhl jsem se za společníka. A v zápětí jsem litoval, že jsem to vyslovil. Souhlasili totiž po kratičkém váhání, kdy se po sobě beze slova podívali. Vyšli jsme a bylo už pěkné červencové horko. Stoupali jsme lesními cestami do strmých kopců a já je mlčky obdivoval. Oba moji společníci si už sundali propocené košile a zdálo se, že každým supícím krokem nechávají za sebou pár deka přebytečné váhy. Šli jsme volným tempem déle než hodinu a když se konečně zřítili do proutěných křesel na stinné zahrádce před hotelem a já ocenil jejich léčebnou kázeň, ti dva se na sebe opět podívali stejným pohledem, jako když jsem se jim nabídl za společníka a Ludvík Aškenázy sklopil provinile hlavu a s výrazem dítěte, které něco provedlo, se přiznal. My jsme se ti styděli říct, že sem jezdíme taxíkem.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je úterý 15. září. Hodiny ukazují 11 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia vás zdraví Jarka Barbuříková a budu moc ráda, když dnešní 2 hodiny strávíte se mnou. Čeká nás téma, ke kterému neodmyslitelně patří silnice, vůně benzínu, vítr ve tváři a možná také ten zvláštní pocit svobody, který člověk zažije právě na 2 kolech. Dnešní noční linka má název Na motorce životem. Vzpomínáte si na svou úplně první motorku, na první jízdu, první další cestu, nebo třeba na stroj, na který byste dodnes nedali dopustit? Kam nejdál jste na motorce dojeli a co jste cestou zažili? Zažili jste někdy třeba nějakou autonehodu nebo nehodu na motorce? Možná už dnes nejezdíte, ale bývaly časy, kdy jste na motorce projeli půl republiky. Možná jste na ní jezdili do práce, na rande, na dovolenou nebo jenom tak bez velkého plánu a s chutí někam vyrazit. A možná jste nikdy neseděli za řídítky, ale dobře znáte místo spolujezdce. Tak zavzpomínejte na motorky, které vám prošly životem, na lidi, se kterými jste jezdili, na cesty, které se povedly, i na příhody, kterým se smějete ještě po letech. Telefon do noční linky je 731 800 900. Volat můžete celou noc. Já se na vás, na vaše příběhy moc těším. Tak nastartujeme, alespoň tedy obrazně. Dnešní noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer u noční lince Českého rozhlasu. Vůně benzínu, vítr ve tváři, silnice před vámi a pocit svobody. Pro někoho je motorka koníčkem, pro jiného vášní na celý život a pro dalšího vzpomínkou na časy, kdy se na dvou kolech vyráželo za dobrodružstvím i obyčejně do práce. Teď je s námi paní Jana Strutnová, která nám dnešní povídání, noční povídání otevře. Vítejte.
1: Dobrý den.
0: A povídejte.
1: Tady je Jana. A já jsem jela na motorce velice záhy. Tímto zdravím všechny hodný a příjemný lidičky z Českomoravské Vysočiny, protože tam se to odehrálo. Já jsem tam měla dědu a byli jsme tam s tátou na prázdninách a bylo to ve vesničce Benátky vedle městysu Křížová. A mezi těmi Benátkami a Křížovou vedla dlouhatánská polní cesta jenom. A děda měl takovou velikou, těžkou motorku, obrovskou. A já jsem byla holčička z třetí třídy a moc se mi obdivovala. A táta mě na ní vozil teda, já jsem seděla vzadu, jenomže to nebylo úplně ono, protože já jsem chtěla řídit sama. Tak jsme jednou s tatínkem jeli do toho městysu Křížová a potom, když jsem jeli zpátky, tak on mě dovolil, že jsem si mohla sednout k tomu řízení. Tatínek šel a já jsem krokem jela na motorce. No, taková malá holka a strašně se mě to líbilo a dojela jsem úspěšně a bylo to moc hezký, do dneška na to vzpomínám a musím říct, že to byl jeden z nejhezčích zážitků v mém životě, jinak potom už jsem motorkářka nebyla.
0: A víte, kde skončila ta motorka?
1: No, to už potom asi děda prodal nějak tak a potom umřel, potom jsme dlouho čekali, než zdědíme ten baráček a když jsme ho zdědili, tak už tam ta motorka nebyla, co si pamatuju, to už je dlouho.
0: No a když se vám to tak líbilo, tak proč jste se potom k tomu ještě nepřičichla někdy v budoucnu? Nebyla příležitost?
1: No, já vám to povím. Já jsem přičichla k jízdě na kole a to bylo vlastně v době, kdy ještě silnice byly téměř prázdné, takže jste se na kole, tehdy to bylo od 10 let, že mohlo dítě jet samostatně, takže já jsem se od těch 10 let proháněla na kole po silnici a to bylo ještě lepší než na té motorce, no.
0: No, tak to... To nevím, jestli se to tak úplně dá porovnat. Já myslím, že když jednou sednete na takový stroj, tak potom už ta láska většinou zůstává. A když třeba vidíte motorky někde v televizi, nebo šla jste někde na nějaký sraz nebo přehlídku nějakých krasavců motorek?
1: No... Tak to jako už teďka ne, protože já jsem si uvědomila, jak jsem tak rostla, že vlastně ta jízda na motorce je strašně nebezpečná a bohužel vím o velikém množství případů, že vlastně ty kluci se na tom zabili, jo. Takže ono na motorce není člověk nějak zvlášť chráněn a může jezdit hodně rychle, že jo. Když to na tom kole jezdíte, to je jen tak, jak šlapete a je to takový ředitelnější a mě baví všechno, co jezdí. Ale potom jsem se prostě zamilovala do toho kola a dokud to šlo, tak jsem jezdila na té silnici. A to třeba takový túry jsme jezdili s kámoškou, že jsme ujeli i 60 kilometrů za den na tom kole, no. Ale to už nebylo na motorce.
0: No, Jeni, já jsem se dívala, když jsem se připravovala na téma k tomuto vysílání, na jednu anketu a tam se ptali, co láká motorkáře nejvíc na té jízdě na motorce a byl tam na výběr svoboda, dobrodružství a potom za třetí nebezpečí, pomlčka adrenalin. Co si myslíte, že vyhrálo? Svoboda, dobrodružství nebo nebezpečí, pomlčka adrenalin?
1: No, možná, já nevím, možná ta svoboda.
0: Taky bych řekla, taky jsem to typovala.
1: Ale bylo to to poslední,
0: přesně,
1: že jo?
0: Tak, přesně tak. To mě teda no, překvapilo, jo, no, ale jak jste o tom mluvila, prostě to tak je, že to není příliš bezpečné, protože člověk se může snažit jezdit co nejbezpečněji, ale nikdy neovlivní to okolí na té vozovce.
1: Ano, a právě, že já mám ráda takovou jistotu a život je mně nade všechno. Takže radši oželet něco, co by bylo nebezpečný a mávnout nad tím rukou, než se někde třeba zabít nebo těžce zranit. Že? Tak já to beru takhle ten život. No.
0: To kolo je bezpečnější.
1: Já jasně.
0: Mám stejný názor. Tak děkujeme za zavolání, Jani. Děkujeme za milou vzpomínku na dědečka a společné jízdy. Je hezké, že i po tolika letech se vám ten pocit z motorky vybaví a zůstává. Klidnou noc přeju a někdy příště naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aktuální čas 23 hodin 14 minut, posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A ta dnes voní benzínem a vede po silnicích, na kterých možná zůstala i část vašich vzpomínek. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne motorka a život na motorce? Odpovídá paní Magdalena z Hradce Králové.
1: Krásný večer přeji všem.
0: Dobrý večer.
1: Já jsem nejdelší cestu na motorce, tehdy na skutru, zažila se svým tehdy manželem až na střední Slovensko jako svatební cestu.
0: Mm-hmm.
1: Asi 500 kilometrů, bylo to krásný, protože na tom skutru jsme projeli celý střední Slovensko, který je krásný, malebný. A na motorce vůbec je to okouzlující.
0: A jak dlouho jste byli na té svatební cestě? Kolik jste toho vezli sebou na tom skútru?
1: Vůbec nic. Jenom to nejnutnější, protože my jsme tam nemínili zůstat nějak dlouho, pak jsme tam teda zůstali, ale vzhledem, že tam manžel měl sourozence a už i jejich děti, takže nebylo nouze o oblečení. A zpátky jsme se vraceli a celou cestu nám pršelo. Takže celou cestu jsme jeli promočený.
0: Kdybyste si mohla tu svatební cestu zopakovat, jela byste znovu na dvou kolech?
1: Já jsem blázen. Možná, že jo.
0: Tak to jste odpověděla.
1: Vůbec miluji motorky, protože já mám kousek od oken. Mám podzemní garáž, kde parkují motorky a já tam chodím poslouchat tu labutí píseň. Jak ty motorky krásně bublají, do dneška mi to drží. Každý rok se vždycky najde soused, který mě sveze. Letos už jsem i měla strach, protože já bydlím kousek pod Hradubický a tam je rovná několika kilometrová silnice, takže to mě teda provez. A miluju motorky, protože jsem s manželem jezdívala a pak s přítelem na srazy motorkářů, protože už jenom ten pohled na ty krásný pomalovaný motorky. A celý život já toužím se svíst, co se mně už nepodaří na Harleji. To je prostě kouzlo všech motorek. A když vidím v nějakým filmu, si to pamatuju, že to bylo ve filmu, jak ty holčině tam vlály ty vlasy a jak si jela překrásným přírodním okolím a tak prostě potom toužím. A mám koloběžku, elektrokoloběžku, takovou masivní. My kamarádi a rodina říkají, bába vyjela na Harley.
0: Ano. Takže paní Magdalenko, rozumím tomu dobře, že vy jste ale nikdy neřídila a jenom se vždy vezete?
1: Ano, nikdy jsem neřídila.
0: Jste to nikdy neskusila?
1: Já vám ani nevím.
0: A kde se teda vlastně ta láska k motorkám ve vás vzala? Ono to není u ženy až tak obvykle, bych řekla.
1: Asi tím, jak jsem s manželem jezdila, my jsme jezdívali i na motorkářské závody, tady v Nový Pace bývali a teď si všude nespomenu. Takže to mě asi ta vůně, ten zvuk a to všechno. Ale tím, že jsem viděla jako i, možná, že mě odradilo, že jsem viděla na silnici, protože já jsem jako brzy začala jezdit autem. A když jsem na silnicích viděla ty nehody motorkářů, až i smrtelný, tak asi to mě odradilo. A já jsem neměla, i když jako toužila jsem si zajet, ale tenkrát jsem ze začátku neměla ještě řidičák a pak teda už jsem začala jezdit autem. ale jako na sedadle jako pasažera, jako to mě nevadí.
0: No, rozumím tomu dobře, že když kolem vás projede motorka, tak se za ní otočíte. Každá
1: to
0: druhá žena se možná otočí za nějakým sympaťákem a vy za motorku.
1: A když vidím někde, jak je sezóna a máme tady blízko kemp, takže ty motorkáři jezdí i nakupovat do supermarketu a tohle. Tak já tam očumuju, dívám se, prohlížím, jo, pořád mi to láká.
0: Teda, Magdalenko, a řekněte, kde je ta motorka vašeho muže, po vašem muži?
1: Tenkrát jsme asi na ní nějak dojezdili, ale pamatuju si, že nevlastní bratr mýho táty měl Maneta a to mám před očima pořád. To byla taková lehká, docela lehká motorka, tak jestli to byla 25, možná ani ne to. Takže a moje sestřenice, ta jezdívala celý život na motorce. Měla svoji vlastní, tam měla jedině motorku. Až teď na starý kolena, myslím, má auto. Ale jinak, já nevím, proč jsem nejezdila jako řidič.
0: Jako máte táto, to prostě v krvi v rodině.
1: No, tak, ale kdybyste viděla, nebo to, ty krásné motorky, jak oni to mají vyšlechtěný, pomalovaný, vycíděný na těch srazech, to je nádhera, to je pohled prostě pro boj.
0: No já bych vám přála, aby se vám splnil ten sen, no. Třeba se to stane.
1: Ale ten Harley, to je prostě, to je motorka, to je něco. Kdyby mě někdo dneska řekl, jestli vyměním jako jízdu autem za jízdu na Harleyi, neváhala bych.
0: Magdalenko, tak moc vám děkuju za krásné vzpomínky od svatební cesty na skútru až po dnešní každoroční projížďky se sousedy. Jde vidět, že ta láska k motorkám vás za ta léta vůbec neopustila. Tak přeju, ať najdete někoho, kdo vás brzy sveze. Mějte krásnou noc a děkuju, že jste zavolala.
1: Já taky přeju všem krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdo si pamatuje svou první motorku do posledního šroubku, jiný hlavně člověka, se kterým jezdil. Na koho nebo na co vzpomínáte vy? Krásnou noc, přejeme další návštěvnici, zdravíme vás. Paní Drahomíra je tam, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Odkud voláte?
1: Dobrý večer. Benátky nad Jizerou.
0: Aha, tam jsme před chvíličkou byli v Benátky.
1: No, ale to jsou jiný, no.
0: Ano.
1: Ale ono jich je asi osmero v České republice, Benátek. Ale my jsme Benátky nad Jizerou.
0: Tak povídejte, tak, co máte vy k tému.
1: No, tak je to velice zajímavý. Znám to jenom z vyprávění, ale mě rodiče vezli z porodnice na motorce. To znamená, že maminka mě držela v náručí.
0: No teda.
1: takže to mě vyprávěl tatínek. A jinak teda moje dětství hodně doprovázela motorka, protože auto jsme neměli. Takže s tátou jsem jezdila hodně, tak i třeba 100-kilometrový trasy na návštěvy. Potom bratr jezdil na motorce a jak říkala paní přede mnou, tak mě to strašně vonilo celý. Brácha se v té motorce pořád hrabal, něco opravoval a mě ten benzín strašně vonil. Takže jsem to měla dlouho spojený s tím dětstvím. No a pak se najednou motorky z rodiny vytratily a
0: začalo auto,
1: řidičák, ano. Takže pak jsem začala jezdit autem, ano.
0: No, byla jste pyšná jako dítě na to, že je váš tatínek motorkář?
1: No, asi jo, protože on byl dost dobrý a zároveň teda byl zodpovědný. Protože já nevím, jaký byly tenkrát pravidla, ale vozil mě dost malou, třeba 7-8 let. A on si mě vždycky k sobě přidělal páskem, abych mu nespadla. Ale ještě jsem se musela držet, no, tak nevím, byly to nějaký poslední 60. léto, začátky 70., takže já jsem tenkrát neřešila nějaký pravidla, prostě jsem tačkovi věřila a takhle jsme vyletěli, no.
0: No, když se na to díváte s odstupem času, tak teď se to zdá jako fantazie,
1: no,
0: že byste jela
1: přímo
0: na pásek k řidiči na motorce. Samozřejmě tehdy také člověk neovládal tak rychlé stroje, jako třeba jezdí dnes, nebylo tolik aut, takže
1: no je fakt,
0: všechno
1: když jsme jeli stovkou, tak to už byla rychlost, no. To se nedá s těma dnešníma motorkama vůbec srovnávat.
0: A nějaká nehoda byla v rodině, když
1: no,
0: jezdil?
1: No, nehoda nebyla, ale pamatuju si, vzpomínám si, když jsme jeli s bratrem, a to jsme jeli taky docela dálkou do těch 100 kilometrů, tak při zpáteční cestě se nám, já tomu moc nerozumím, ani nerozuměla, utrhla rozeta. Asi motorkáři jedí na těch starých motorkách. A protože to bylo zrovna no, v takovém místě, kde nebyla šance nějaký opravy, no tak
0: motorkáři asi vědí, co to je rozeta, ale tak kdybyste nám to popsala, to je nějaká teda součástka na motoru nebo?
1: No, tak takhle mi to ještě to ne, to je, jak je to zubatý kolo vzadu pro řetěz, tak se to protáčelo, protože to netočilo tím kolem, tak tam něco.
0: Dobře,
1: něco,
0: tak co se dělo?
1: Něco, točí tím kolem, no. No a výsledek byl ten, že jsme to tlačili domů 30 kilometrů.
0: No tak to věřím, že to je zážitek, na který tak se nezapomíná.
1: To byl zážitek, no.
0: No a kdy jste jela naposledy?
1: Jejda.
0: Už tehdy, jak by s tím tatínkem, nebo pak ještě někdy byla příležitost do dospělosti? Měla jste s kým jezdit?
1: No to já jsem nejdřív s tím tátou, potom s tím bratrem. To už mě bylo třeba nějakých 15-16. A no to jste mě zaskočila. No jela jsem na Pioníru. Tenkrát jsem si potřebovala změnit nějaký úsek. Tak jsem potají vzala Pioníra v garáži a odjela jsem takovou polní cestou. No a jinak ještě teda taková vsuvka, že my jsme bydleli ve statku, takže tam byl velký dvůr. Takže jsem to zkoušela i sama, ale to už bylo při dohledu táty, no. Ale že bych na silnici, na nějaký rychlostní trase, to ne, to určitě ne. Já jsem na to ten řidičák vlastně tenkrát neměla, když jsem si udělala na auto, tak tam to bylo jenom na ty malý motocykly a to už pro mě nebylo zajímavé.
0: Drahomíro, a když vidíte dnes ty velké moderní motorky, líbí se vám nebo máte raději ty staré, na kterých jste vyrůstala?
1: No tak mně se líbí všechno, když vidím veterány motocyklový, tak to oceňuju. Ale třeba příbuzným jezdili na návštěvu na těch Harleyích, tak to se mi taky moc líbilo. Oni tam byli, na jedný byl v předklonu, na jedný skoro ležel, takže to se mi taky líbí, no. Ale jinak, co předvádějí za rychlosti, to už se mi moc nelíbí, no. Já občas jedu na kole, nebo jezdím na kole a občas mě míjejí tyhle ty divoši. A to je jejich rychlost, no. Musím si říct, chlapci, je to vaše věc.
0: Tak.
1: Nechtěla bych se za to brát odpovědnost, určitě ne.
0: Drahomíro, moc děkuju za zavolání, za vaše vzpomínky. U vás byla motorka opravdu součástí života od samého začátku, když si vás rodiče na motorce vezli z porodnice, to, co asi vůbec neumím představit. Tak ať na ty společné chvíle pořád ráda vzpomínáte.
1: Děkuji.
0: Krásný noční čas.
1: Hezký večer všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kolik kilometrů musí člověk ujet, aby z obyčejné cesty vznikla vzpomínka na celý život? Dnes mě zajímají vaše nezapomenutelné cesty na dvou kolech. Životem na motorce, téma dnešní noční linky, téma i pro
1: Laďa Stopolné.
0: Já se teď říkám, jestli tady vůbec s náma dneska byl na návštěvě nějaký muž, jestli jsme tady neměli zatím samé ženy. Co?
1: Ano, samé ženy.
0: Tak konečně teda, když je to téma spíše mužské nebo pro muže, tak co to máte k tématově? Těšíme se.
1: Pro mě je to jako dobré a vzpomínkové téma, protože to mě tatínek naučil, jak spravovat kola, potom pionýry, motorky, to jsem všecko dokázal spravit a potom asi tak v 17 rokoch jsem si koupil 350, to byla dá se říct tehdy nejvýkonnější motorka tady, Java, bylo pár pětistovek, no ale toho, takže měl jsem tu 350, tak s tu jsem jezdil dost a jsem ji tak prostě si dokázal nastavit se řídit, že aj ruku jsem to nastartoval, jenom drcil a to krásně to jelo. Nekolik jsem jich spravoval tak různě kamarádom, když si aj jeden pán si chtěl dělat tedy buginu a že tam bude mít dva motory z 350, tak mě to dovezl. Jeden úplně v krabici, a druhý byl aj na kolách, to jsem mu taky poskládal. A mám aj takovou vzpomínku, že jsem, měl jsem aj babetu, na té jsem jezdíval. A jel jsem, jak když dom do Hluku, a tam je takový, Rakunovice má taky dlouhý táhlý kopec. A jel jsem na té babetě a za chvíli mě předjížděl trabant. A ten z toho okénku, že uhni, nic. A potom jsem jel po určité době na té 350 a zase jsem potkal toho trabanta. Tak potom jsem mu zase předjel já, tak jsem mu začukal na okénko, tak jsem mu řekl uhni.
0: To je hezké.
1: No, ale tak, jako vzpomínky jsou to pěkné. Najdál jsem byl asi... Jo, to bylo vlastně od Hradiště až za Opavu, až k polským hranicám. Mm-hmm. No, to jsem tam tehdy jel na svatbu a na nosiči jsem vezl 10 litrů slivovice. Mm-hmm. Tady jako od Hradiště tam do té Opavy.
0: No, je nějaká, kterou jste prodal a potom jste toho litoval?
1: No,
0: teď se ty stroje prodávají za neskutečné peníze.
1: No teď,
0: ty starší,
1: ano, to jo.
0: Ty, na kterých vy jste jezdil, ty Javy.
1: Neprodal, ostala doma, ale potom, jak jsem se oženil, už se pořídilo auto, už jsem na tom moc nejezdil, tak potom už kluk s tím dělal takové nějaké a nakonec to dopadlo tak, že nekončil to a to a to a už neví komu a motorka zmizela. No teď už to má obrovskou cenu. No. A to byla ještě ta sportovní, to mělo větší kola, hrazdu na tom, na řídítkách, tož. No myslím, že když jsem ve dvou, jsme na to měli asi tak 130. No, to taky moc. Taky táhlý kopec, tak jsem měl těch 80 a teď vidím, za náma se blížila, tehdy jezdili 100, i Škoda 100. A tak se rychle blížila k nám a jak jsem přidal, no jsem viděl z zrcátka, jak se ztrácá. To opravdu by, já ví, ty 350, to byly opravdu živé motorky.
0: No a chybí no, vám někdy tak... ten pocit, když člověk sedne na motorku a někam vyrazí?
1: Tož jsem tam někdy, potom jsem se svezl už na modernější, jenom jsem projel dědinu, ale tam se muselo ležat. Jak když na řídítkách, to mě tak bolely ruky, až jsem to objel, dojel, no. Ale teď už, aj kdybych chtěl, nemůžu na motorce, protože před pár rokama jsem měl takový problém, prostě, že jsem něco dělal, teď jsem se ohnul, už nenarovnal a teď mám trošku problémy, jak když zrovnováhu. Potom jsem sedl na kolo a ruky nešli na druhou stranu, než jsem chtěl. Tak musel jsem se dívat tak 100 metrů před sebe, aby byl dom. Tak radši už si netroufám na kolo nebo na motorku sednout. A v autě to nevadí, tam člověk sedí a tam se toto, ale...
0: Tak už radši aspoň, že zkoušat. Tak, když někam potřebujete, tak se dopravíte autem a na krásné časy na motorkách můžete vzpomínat.
1: No, teď už mám. A tady to plné každý rok před koncem prázdnin bývá motosraz. To je, no, to je tak 200 metrů od baráku. Takže každý rok se to tam sjede, tolik potom dělají. Spanilá jízda je. Jedu přes dědinu, na Hradiště, teď jeli až Luhačovice a tak to objížděli. A potom uprostřed dědiny, kde tam u pekárny je takové nádvoří, tak tam vždycky letos tam byl nějaký jakýž kaskadér, tož se tam předváděl a dělají tam takové různé, jezdí po předním, po zadním kole, na čtyřkolkách a to je tady vlastně každý rok. Takže furt je co vidět, na co vzpomínat. A nejvíc mě voní právě ten benzín u dvou taktů, kde je benzín s olejem. To je prostě typická vůně, to teď ty moderní motorky, to jsou čtyřtakty a to už není ona. Prostě ta vůně, to se nedá zapomnět.
0: No tak jde vidět, že kus motorkářského světa ve vás ještě stále je, když jezdíte na ty srazy. Tak... Láďo, no.
1: Ještě jsem si vzpomněl takovou, to jsme byli někdy takyž na Lůce a teď tam jako kamarád, tehdy bylo moderní bílé gatě pěkně, no a že aby ho zvezel, tak jsem trošku přidal. Teď to se postavilo na zadní kolo, teď on spadl a tak krásně ty zelené, potom místo bílé, tak měl krásný zelený pruh na těch, no, gatě kaloty, no. Mm-hmm. Takže to je taková to, ale jinak se mě podařilo, nikdy jsem nespadl, nebo neměl nějakou nehodu.
0: To je dobře.
1: Vycházalo
0: Láďo,
1: to.
0: Vy jste sice bývalým majitelem Javy, jste říkal 350, že?
1: Ano, Java 350.
0: Já vám teď na rozloučenou pustím alespoň Javu 250 a těch 100 kubíků, nebo jak se to říká, my snad odpustíte, protože Věra Špinarová naspívala prostě 250.
1: Ano, to rád poslouchám, ano. Java bílá, Java 250.
0: Tak pro vás do to polné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Motorka může být dopravní prostředek, koníček, ale pro někoho doslova životní vášeň. Co znamenala nebo stále znamená pro vás, Veroniko? Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu do Liberce.
1: Dobrý večer. Já jsem se k motorkám vlastně dostala skrz přítele. On ty motorky učí ty lidi jakoby naučit se na té motorce jezdit na ní. Takže jsem vlastně dostala se k těm motorkám spíš takhle. A úplně jako nezapomenutelný pro mě zážitek bylo, když jsme poprvé vyjeli spolu do Itálie na dovolenou na motorkách. A jeli jsme asi 5 dní, možná 6. Dostali jsme se až do Vatikánu. A to ve mě zanechalo vlastně tak jako strašně velký ten zážitek, že to vlastně říkám úplně všem, aby to zkusili, aby se toho nebáli.
0: No, teda, to jste vyrazila na velmi dlouhou cestu, to musela být nádhera, no a samozřejmě tady nešlo o ten cíl, ale o tu cestu, o tu samotnou jízdu. Je to tak, zvládnout ano. Déšť, vedro, dlouhé hodiny v sedle, tak
1: ano, přesně
0: v tom
1: tak.
0: Jste se našla. To byla jedna cesta, byla ještě nějaká taková podobná dlouhá, nebo chystáte něco?
1: Letos jsme byli ve Francii zase pro změnu.
0: Zase na motorce. Dostali.
1: Ano, přesně tak.
0: No, klobouk dolů. Kolik dní jste byli na cestě? Děláte si vždycky dlouhé přestávky, třeba půl den, nebo jedete co nejvíc na jeden zátah?
1: No, snažíme se jet kolem těch 300 kilometrů za den, protože si dáme úplně jako nesmyslný cíl, jo, například, že se za den chceme dostat do Rakouska, nebo...
0: Jo, že přejedete
1: Tak, ano, přesně. A nebo zase někde uvidíme nějaký krásný paso, který chceme sjet, tak tam jedeme. Ale kolem těch 300 až 400 kilometrů denně máme jakože cíl, no.
0: A jeli jste teda ve dvou, jezdíte ve dvou na jedné motorce, anebo každý na své? To jsem se vlastně nezeptala.
1: Nejdřív jsme jeli na jedné motorce, ale to už jsem to absolvovala jakoby na své druhé motorce.
0: To jste dobrá. No tak na druhou stranu máte toho nejlepšího učitele, profesionála,
1: ano.
0: Co víc si člověk může přát. Jak moc vás rozčiluje, když vám říká, to dělá špatně, to dělá jinak, jak to vnímá?

0: Máte? Máte na to nervy? A nebo on?
1: Hrozně. Hrozně. Já ho jako tlačím, aby jel přede mnou. Aby jako neviděl mě. Takže já mu říkám, prosím tě, jeď přede mnou a vůbec mi neříkej, co dělám nebo nedělám, já si to musím udělat sama. Takže jako hrozně mě vytáčí, když jede za mnou a kraje mi ty záda.
0: A co zavazadla, jak se jako žena dokážete úsporně zbalit na takovou dlouhou cestu?
1: Bylo to náročné teda jako, jo, ale zvládla jsem to prostě opravdu jenom spodní prádlo, nějaké tričko, jedny legíny a tím to jako končilo, takže jako nějaký žádný velký parády jsme nedělali.
0: A jak vnímáte tu bezpečnost?
1: Tak jako je to nebezpečný, ale od toho to je ve finále. Samozřejmě nikdo neví, jak, co se může stát na té motorce a nejenom na motorce, ale i v autě, nebo když jdu na přechodu, nebo na chodníku, takže já to beru tak, že když spadnu nebo se mi něco stane, tak mě najdou na zemi, v lepším případě v nemocnici, v horším už mě to nebude zajímat, takže já to spíš beru takhle, no.
0: No, teď jsem se snažila vybavit tu anketu, o které jsme se bavili s paní, proč člověk jezdí na motorce, tak byla tam svoboda, pak tam byl adrenalin, pomlčka, nebezpečí, takže co byste dala vy, proč máte ráda, milujete motorku, jízdu na motorce?
1: Já bych řekla, že to je kvůli dobrodružství. Přece jenom, když si jíždíme... A nemusí to být jenom Alpy, ale prostě když si jezdíme jakoukoliv zatáčku nebo tak něco, není to o tom nebezpečí, o tom adrenalinu, je to spíš o tom dobrodružství, co vidím. Přece jenom na motorce to mám vítr a všechno, to jede jako proti mě. My jezdíme na naháčích, takže ten vítr tam máme hodně silný. A takže to vlastně vnímám tak, že vidím ty věci úplně jinak, než když je vidím třeba z auta.
0: Děkuju vám, Veroniko, že jste teď se mnou vysílala noční linku. Přeju, ať máte pořád chuť objevovat šťastné kilometry, no a hlavně, ať se vždycky bezpečně vrátíte oba domů. Krásnou noc.
1: Děkujeme.
0: Přejeme.
1: Dobrou noc.
0: To byla Veronika z Liberce a toto je Rod Stewart.

0: Noční linka.
1: Půlnoc je za námi, před námi je druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Podle vašich telefonátů je jasné, že motorka není jenom stroj na dvou kolech. Jsou za ní lidé, rodinné vzpomínky, první lásky, dobrodružství a někde i pořádná dávka odvahy. Dnes se společně vzpomínáme na motorky, které prošly vaším životem. Už jsme se na nich vydali na svatební cestu, vzpomínali na tatínky, kteří své děti učili jezdit na motorce, ale také motorky opravovat. Dostali jsme se na motorce dokonce do Itálie, do Francie a jedna paní říkala, že ji dokonce rodiče vezli na motorce už z porodnice. No a teď je řada právě na vás. Jaká byla vaše první motorka? Kam nejdál jste na ní dojeli? Co jste cestou zažili? Nebo jste byli celý život tím, kdo seděl vzadu a řidiči důvěřoval? Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, protože druhá hodina našeho motorkářského nočního putování právě začíná. No a pojďme se podívat na telefonní linku hned. Máme obsazeno. Kdo je s námi? To byla rychlost, co?
2: No.
1: O co jste nečekal?
2: Tady, no, Jiří od Zlína, kousek od vás, od rodiště. No, já jsem začínal na Pionýrovi 555 v 8 letech, kde jsem si nahnil našetci a pak mě přidali, jsem si koupil starší.
1: V 8?
2: Takže na tom, no, v 8 letech, no, už. Naši, když jsou na procházku, tak v lesi jsem jel dopředu, dozadu. No a pak jsem měl dvousedlového, dalšího dvousedlo, pak devadesátku, pak jsem měl 125, 170 už terénní, ve 13, v 15 2,5 a v 16 360 ČZ a od 17 už jsem začal jezdit motocross, pak jsem jezdil na vojně motocross, kdy se jelo v Přerově 1971 poslední mistrovství světa. No a pak už jsem měl úraz, takže už jsem nemohl. A pak jsem měl už jenom takové ty ČZ 250, Java 250. Tak no a tak teď mám Yamaha 600 Fazera, takže před dvěma roky jsem to zkoušel na dálnici 240, ale protože už mám 75, tak už moc nebrbnu, tak jak dřív, že, nebo jak ti mladí.
1: No, no a teda jestli a tolik jedete po dálnici jako běžně
2: a to říkáte, že zkoušel,
1: neblbnete,
2: to
1: tak
2: zkoušel, kolik to jede.
1: Kdybyste teda roubířil, no, tak kolik byste jel? Kolik jste jel nejrychleji na motorce?
2: No, těch 240. Asi by to jelo, byl boční větr, asi by ty 250 dostal, ale právě tak, jak ten jeden říká, že leží v té kapotáži, tak proto to tak jede dobře, no.
1: Zažil jste někdy jinak nějaký pád? Třeba při těch závodech?
2: Ve 100 kilometrů. No, ve 100 kilometrů. Jako při motokrosu, tak to padáte pořád. To bylo dřív, to. Když jsme měli trénink, tak nám dělali caviky, že jsme proletěli chrastím a tak dále. Tož to nic, ale měl jsem pád asi tak v 70 při 100 kilometrové rychlosti. Tak to mě stalo asi tak 30 tisíc na opravy.
1: No, no a co se vám stalo?
2: Tak
1: jste to vyzvládl zdravotně?
2: Vy jste tady z okolí, takže Lhocka, víte, kde jsou, ještě nebyla ta cesta. Bylo přes dědinu takové esko a předtím byl takový horizont a když tam byl tak stovkou, tak vyskočil, jako ho to odlehčilo. Pak viděl jsem auto dost daleko před sebou, tak říkám si, jo, on, skočím si a on bude v zatáčce, já přibrzím a pojedu pomalu za ním. Jo, já jsem naraz vyskočil a teď vidím auto jedno táhá z příkopy druhé a to, co bylo přede mnou, zastavilo. Tak jsem se musel nahnout, aby ho netrefil. A jak jsem, protože takové motorky většinou přední brzda brzdí nejvíc, že ta váha jde na to, tak jsem ohl tlumiče a kotouče ohl všecko. No a to tam ožarali, tahali auto, no. Překopy. Pak mě přišli vytáhnout motorku.
1: A kolik kilometrů za rok přibližně najedete?
2: Já moc ne. Já jsem měl autodopravu, tak vždycky jsem říkal, že nakladňákem jedu rekreačně, osobákem svižně a když si chci zabrnout, tak jedu na motorku. Někde to třeba předjedete 5 aut odrazu, ale ten druhý, třetí většinou žena to byla bez blinkru, nebo dala blinkr a předjížděla a já byl vedle. Jo, takže tady u ty Lhoce, teď je to širší, takže tam to jde, ale vytlačí mě, takže to už nedělám. Až přijedu za auto a vidím, že uhne malinko doprava, tak už pojedu, už ví o mě. A jak neví, tak... Protože už jsem viděl, že mě vyhli kousek přede mnou a i na polní cestu bez blinkru. Takže už nepředjíždím 5-6 aut. Odrazu.
1: A řekněte, Jiří, jak vypadaly motokrosové tratě na začátku těch 70. let v porovnání,
2: to bylo v každé dědině. To bylo v každé dědině. To bylo Ratibor, Jablunka, Rožnov, Valmez, Valašské Klobouky. To bylo v okolí, to se jelo. No teď je akorát třeba Lačnov a Uspěti Hněvy a tak, ale... Tak jsou taky, nebyly takové skoky, jak jsou teď. Já vím, že ty motorky nevydržely to, co teď. Ten dřív motorku musel šetřit, aby vydržela celý závod, ale teď je to tak, že motorka vydrží a ten chlap už nemůže. už na to nestačí, jo? Buď nestačí fyzicky, nebo technicky. Ale motorka se už nekazí. To už jsou ty japonské a ty už... toho člověka zničí.
1: No, vy jste to říkal, samé že teda a... v tom roce, kolik jsi říkal, 1971 se jel v Přerově.
2: No, to bylo mistrovství světa poslední, no.
1: No a tam jste teda jako se účastnil jako závodník a na kolikátém místě jste byl?
2: To je vzadu úplně. Tak jak teď jsou rádi, když jsou kolem 20. místa. Akorát teď jeden mě překvapuje, že kolem toho 10. se objevuje nějaký mladý, který byl 5 roku v Itálii, trénoval. Tak sleduju to, ale já už teď s kamošama jezdím na přírodní okruhy a teď třeba sobota, neděla je to v Brně, poslední závody na okruhu. Jo, tak jezdím se s nima dívat, jako. Byl jsem si tam raz zaplatil a šel si zajezdit, no taky. Dobře.
1: Pane Jiří, tak já vám přeju spoustu krásných kilometrů a hlavně vždycky bezpečně. S rozvahou a se šťastným návratem domů. Mějte
2: krásnou noc. A jinak mám nachystané veterány pro ně, aby měli starší 50 let od nich. Já budu 256. ČZ to 250, 62. A vnučka chtěla taky, tak má Pionýra. Tak to mám pro ně nachystané.
1: To se mají. To si myslím, že teď spousta posluchačů...
2: Ale ještě to nechápu.
1: Ale pochopí. Nebojte se. Jsou to poklady.
2: Časem, no.
1: Mějte se hezky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Omlouvám se, už jsem myslela, že jsme se rozloučili. Už jsem pustila jingle a teď taky Lenku Filipovou. Píseň Zamilovaná, 11 minut po půlnoci.
3: Ten kratě

0: první rozjezd, první nastartování a možná první pád. Motorkářské začátky bývají všelijaké. Jak vypadal ten váš? I to může být podtitulek k dnešnímu tématu Noční linky Českého rozhlasu. S motorkou životem. Haló, kdo tam? Kdo bude na toto téma
1: povídat? Dobrý den, Maňa se k babice. Já jsem se teď probudil a slyším v Noční linku, a je to o motorkách, tak říká, snad vás zavolám. Aj.
0: To je dobře, tak povídejte.
1: Já to už je napřímo?
0: Ano.
1: Ne. Takže já jsem sice měl řidičák už od 15 roku na pionýra, ale to byl bráchu pionýr. Ale potom jsem si našetřil s naší pomocí mojich rodičů na motorku Čizu 175 sportku na 19 kola, ale která byla taková zvláštní, že to byla nějaká série, která měla jít do Anglie a měla takový nátěr, který potom měli policajti, béžové blatníky, světlečervená kapotáž. A jak jste říkal, nějaký ten zážitek, tak když si to bylo tak kolem 80. roku, čili 1980, seděl na motorce a teď někde jsem zastavil, bylo to blízko trati železniční a tam byla střešňa a teď najednou vidím, kluci skáčou se střešně dolů a letí pryč. Tak co se děje? A potom jsem si uvědomil, že si mysleli, že jsou policajt, a tak proto skočili jste střešně dolů a letěli pryč. A to bylo i tím, že jednak jsem měl tu motorku, která potom měli ty 250-ky, aby policajti takového barevného značení, a taky jsem měl takovou přilbu bílou, a tak to se mi asi spletli a tak toto se vždycky dávám k lepšímu. Jinak tu motorku samozřejmě ještě mám, ale už na ní nejezdím, protože značky jsou v depozitu, ale už si každý rok vždycky říkám se zimu, to musím dát do rychtíku zase a zkusit, jestli to jede a případně, že bych si ty značky z toho depozita vyzvedl. Takže tak asi.
0: No, řekněte, co je pro vás to nej, co podle vás láká motorkáře k tomu, aby sedli do sedla a vyrazili?
1: Tak je to, že kolem vás slyší ten větr a je to takové jakési příjemné a úplně to fascinuje, protože něco jiného, když jedete autem a něco jiného, když jedete na motorce. To je úplně paráda.
0: A jak se zeptal, vnímáte to nebezpečí? Vnímáte to, že to není bezpečný stroj?
1: No, tak měl jsem asi dvakrát pády nějaké, ale jeden ten pád to byl takový, bych řekl, kdyby dopadl špatně, tak jsem tu nebyl, nebo nebyly to moje děcka, protože vezl jsem z Halenkovi svarební šaty, a tam z Halenkovic do napadu je to sama serpentina, jednu prozře, tu zadáčku jsem nevytočil a skončil jsem Kříkopě, ale naštěstí to byla jenom ohnutá stupačka a trošku jsem byl podřený. No.
0: Počkejte, vy jste vezl svatební šaty, rozuměla jsem dobře?
1: Dobře jste rozuměla, no.
0: Jak dopadly ty svatební šaty?
1: Svatební šaty bez problémů, ale říkám trochu ohnutá supačka, takže svatba byla a skončila to jako jenom jako pěkný takový příběh, který příběh s dobrým koncem.
0: Ale to nebyla vaše svatba, nebo ano?
1: Moje svatba.
0: Aha. Tak to je
1: jsem zatajil po tom nevěstě a jsem to říkal až daleko pozdě, protože nevím, co mě řekla. A tak asi by si mě vzala určitě.
0: No, když teda jste zmínil tu spojitost svatba motorka, tak můj taťka se vyboural půl roku předtím, než si měl brát moji mámu a svatba se kvůli tomu musela posunout o celý rok. Takže já... Když se řekne motorka, tak vždycky se do toho našeho vnímání vlastně všeho propisují naše vzpomínky a ty zkušenosti, takže já jsem se těšila na to, co mi budete dneska říkat a těšila jsem se, jak vám budu oponovat, že to není bezpečné a zatím teda jste všichni mluvili tak hezky a s takovým respektem k té rychlosti, že bych se s váma vlastně, kromě toho pána, který volal před váma, který jede 270, tak s tím bych nesedla, ale ne, asi s vámi to, všemi ano.
1: Tolik ta motorka nikdy nejela, ale tak já si myslím, že takový 160, 180 jsem měl, což bylo na tu motorku hodně už. Jestli, tak to jsem jel, ale jako takové spíš byly takové zážitky pěkné. No, ještě jeden jsem měl takový pěkný vůzovka zážitek. Byli jsme na Halenkovicích, tam vystupoval Pavel Novák a potom, když jsme jeli dom, tak nějak byl jak, protože no, byl prostě předtím byla bouřka, tak jsme jeli dom a teď v zatáčce nad Svitinovem, mezi Svitinovem a Halenkovice a prostě to podjelo a už jsme jeli poprdela, když to řeknu. A středě stoku jsme se dali dohromady a zjistili jsme, že kamarád tak měl odřené loktě, nějaký nový svetr, úplně všechno tak trochu tentoval, říkal, ale teď ty nemáš prdel vůbec. Tak jak jsem spadl, jak jsem měl to, že bílé gatě a ty se úplně prodřeli a až na holu tu tam na cestě nic nebylo, ale on, protože byl trochu podrýn, tak jsme zasplatili ve Spitinově a tam nás došetřila se paní, třeba Červený kříž, ale už to zase potom nahlásila na policajti, tak nás pozvali k policajtům, tam si jeli v úterý a ten pan, co nás vyšetřoval, tak byl nepříjemný, tak na mě křičel už, že jsem zdareval, že jsem byl ožralý a proto jsem to nenahlásil, říkal, a já jsem uklidnil, že jsem byl z toho vedoucí na dráze, říkal, ne, já prostě nepiju a tak to, no, on potom zmírňoval, no a potom, když viděl, že jsou klidný, tak mě nabídl, že by mohl studovat vysokou školu na policie, tak to jsem potom odmítl, ale takový to byl jakýsi dobrý pocit, že nejsou až takový darebák, jak on ten na začátku myslel. No.
0: Dobře, tak děkuju za milou návštěvu, za vaše povídání, za sdílení a zase někdy. Budeme se těšit, ano?
1: No, někdy vás zase uvidím aj osobně, protože párkrát jsem vás viděl osobně a byla jste příjemná velice.
0: Byla jste tady třeba na dnu otevřených dveří nebo na nějaké akci?
1: Ne, teď ne, ale bylo to, myslím, v loni nebo předloni, když bylo tak ten, o těch osobách, kteří něco dokázali a bylo to pro ty žáky ze školy vždycky psali.
0: Příběhy našich sousedů. Ano, to je můj oblíbený
1: projekt. Bylo to právě o jednom pánovi od nás, kterého já jsem vždycky uznával, pan Šohajek, takže o to bylo takové příjemnější.
0: Tak třeba zase někdy, když byste měl pro nás nějakého pamětníka, tak se ozvěte. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Chvíli nad vodou, písnička Anika.

0: Na motorce člověk cestu nejenom vidí, ale také ji mnohem intenzivněji prožívá. Kam vedla ta nejkrásnější, kterou jste kdy na dvou kolech absolvovali? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu, která má název Na motorce životem. Jitka z Přerova si teď s námi bude povídat.
1: Ano, vítejte a povídejte. Já mám trochu trému, protože volám poprvé, takže tak mi bude třebat asi hlas, ale to nevadí.
0: Já to je úplně jenom, v pořádku, pokračujte.
1: Já bych chtěla jenom říct, že teda já jsem neměla ani kolo, neměli jsme ani motorku doma, my jsme měli později jako auto, ale já jsem jezdila jako holka k dědečkovi na Svatý kopeček, protože jsem bydlela v Olomouci a vždycky, když jako mě vezl dědeček domů, tak to byla motorka taková, kterou mám pořád jako na mysli, taková legrační a nevím, jak se jmenovala, ale vím jenom, že to bylo jako sedadla byly dvě, na to zadní to bylo jako zvýšený a držela se tam taková rukojeť jako před tím, co se jeli jako za tím. A ještě si pamatuju, že ten dědeček, on jako, to bylo krátce po válce, jo, to bylo asi 5 roků zase válce nebo to. A on tu motorku měl, mě to právě tak jako fascinovalo, že on tam měl takový ten balonek s tím jako troubil, nebo jo, prostě, haló, slyšíte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, a tak to mě jako tam zaujalo a potom ještě mě zaujalo, že tenkrát jako nějak asi ty příruby nebyly nebo něco, ale on si nasadil takovou čepici koženou nebo něco, to jako tak jako děcko, tak ještě jsem podnímala, jo. Tak to byla taková motorka, to byly jenom takové vzpomínky, jako co říkám, protože jsem nevlastnila ani motorku, ani nic, jo.
0: To byla taková kožená kukla, že?
1: No, ano, ano. Takže tohle to mám v mysli, jako co by malá holka, nebo taková školačka. A pak, když už jsem byla jako větší, už jsem byla slečna, tak si pamatuju, že stric ten právě měl tu Javu 250, jak zpívá právě ta Věra Špinárová. A opravdu to byla tak pěkná motorka, že je opěvovaná, no jako ještě dneska, když tak člověk poslouchá. To se mě hrozně líbilo, to měl stric. Tak na to mě taky kolikrát vezl. A potom třetí motorka, která se mě líbila, tak to byla skuter. A ta se mě líbila jenom proto, že tam se mohla dáma sedět, nebo žena sedět bokem, jo. To nevím, jestli to vy mladí jste slyšeli nebo něco, ale to se mohlo sedět, pokud jako nejela někam daleko, tak si mohla sednout bokem a jelo se. Takže to byly vlastně jako motorky, ale jinak jako motorky se mě vůbec nelíbí. Mám z nich strach prostě. Já to ani nemusím prohlížet, jako mě to vůbec jako prostě mám z těch motorek strach. A když začnou jako třeba přidávat plyn a začne ta motorka ještě tak řvát, jako, tak já bych toho zbláznila úplně, jo, co to je prostě jako za pocit. Takže chvíli akorát to, že tyhle ty vzpomínky, jako co jsem řekla, tak ty mám pořád jako v hlavě, ale co se týče tady těch dnešních, tak to mě vůbec nezajímá, protože mám z nich strach.
0: Jitko, no já to teď mám v hlavě od té doby, co jste řekla, že se sedělo na straně jako na dámičku. Jak si to mám představit? To nebyla... Jestli to bylo jako speciální sedátko, nebo jestli se tam prostě jenom takto žena z boku sedla?
1: To byly 60. leta a to byla motorka prostě jako i na pohledě z kamu, že zepředu bylo takový plexisklo. A bylo tam jako to sedátko tak, že prostě jako jste mohla sedět bokem, jo, když třeba měla ženská úzký sukně, jo, a nejela daleko pochopitelně, tak mě taky vozil jenom do práce. Takže taky to jste mohla mít boty na kramflíčkách, jo, a prostě v boku se sedělo, no. Takže to jako, to byla hezká motorka. Mm-hmm. Možná, že si na to někdo vzpomene, jestli třeba k tomu něco řekne. No, tak to jsou ty moje takové ty lásky takový, který mám ráda, na který ráda vzpomínám.
0: No, jestli jsme počítali dobře. Jitko, moc děkujeme za návštěvu, za telefonát. Bylo to milé.
1: Já taky děkuji, ale třeba se mě hlásil, já bych třeba mluvila ještě něco třeba víc, ale už jako...
0: Bylo to perfektní. Premiéra se vám povedla, číslo uložte, jsme tady každý den od 23. až do 1. A jsme
1: tu pro vás. Mám uložený, já vás poslouchám od začátku, ale já jsem nikdy neměla, prostě jako nemohla jsem zavolat, prostě pořád jsem to odkládala.
0: Tak já jsem ráda, že jsme konečně našli téma, při kterém jste se odhodlala. Stálo to za to. Ať se vám daří a krásnou noc.
1: Děkuji vám pěkně, taky vám přeju krásnou noc a všem nashledanou.
0: Ze Zlína do Přerova jsme pozdravili paní Jitku a posíláme Pavla Bobka. Vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 7:07 a mluvíme o motorkách. Motorkářské historky často začínají větou, to jsme jednou vyrazili a pak se stalo něco, s čím nikdo nepočítal. Jakou takovou příhodu máte schovanou vy? Volejte noční linkou Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat, čekáme na vás. Ano, slyšíme se? Tam byla paní Helenka, která volala z Krkonoš, ale nestihla nás pozdravit do vysílání a odpojeno. Tak jdeme na telefonní linku číslo 2. Někoho překvapíme, protože se budeme spojovat živě.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý den, kdo volá?
2: Volá Karel Brno Jich.
1: Karle, vítejte a povídejte, no. Už jste v éteru.
2: No, na motorce jezdím 61 let.
1: Aha.
2: Takže ten skúter, co paní vykládala před chvilkou, byl skúter 675 a fakt se na něm v 60. letech mohlo sedět z boku.
1: No a víte, co mě zajímá, jestli to bylo speciální sedátko pro ženy, aby seděly na boku, anebo jestli to byla klasická motorka a ženy si na to sedaly z boku, jestli mi rozumíte.
2: Spolujezdec se musel dobře držet řidiče.
1: No, tak to...
2: Ženy by se dávaly z boku a i v letáci na ten skútr byla reklama, že tam žena seděla z boku na tom skútru, jinak se mu říká prase, to byl strašně pěkný skútr ze Strakonic, se vyráběla.
1: Aha, no a myslíte, že to bylo teda populární, říkáte, bylo to hezké, ale bylo to žádané dost, jako že to byla výhoda, že to je pro ty ženy?
2: Ne, to byla spíš taková výjimka, taková reklama, jo.
1: Aha. No, tak a teď o vás. Říkáte, že jezdíte no, přes 60 let.
2: Na první motorku jsem měl v 15. To byla Javeta, skúter náš, který vyráběný taky ze Strakonic, jo. Tak jezdil jsem na něm 5 let. Potom jsem měl skúter Manet 100. To jsem měl, až jsem udělal 18 roku řidičák, jo, tak jsem mohl, tam měl obsah 100, ten jsem měl asi 8 let, jo. Potom byla přestávka, že jsem měl Trabanta, jsme měli jako a favorita. No a teď v 60. jsem si koupil Betku na jezdění do práce. To je čínský moped, ale s japonským motorem. A od 70. mám motorku Yamaha skútera, na které mám najetých 16 000 km a jezdím na něm 6 let úplně bez problému. Každý den, kdy se dá, tak jedu nakupovat na zahrádku. Jezdím na skútru každý den.
1: Každý den.
2: Teď v sezóně.
1: No a kdy bude čas zazimovat?
2: No zazimuji, až je mi prostě zima, jo. Až se na něm nedá vydržet, jo.
1: Aha.
2: Tak prosinec, leden, únor, jo, nejezdím. V listopadu ještě bylo, ani jsem jezdil. Teď jsou teplé zimy, tak...
1: A vydáváte se často i na dlouhé cesty?
2: Dlouhé trasy s kamarádama jsme byli nejdál v Trenčíně, jo? Na Hradě a na výletě a na Lopeníku a na Slovácku.
1: Mm-hmm. No a jezdíte nejraději sám nebo ve dvou?
2: Jezdím sám. Ještě jsem... na skútru jsem ještě nikoho nevezl, jezdím sám.
1: Hmm. A jak teda vnímáte bezpečnost versus nebezpečí na silnici pro motorkáře? Třeba motorkáři versus řidiči automobilu?
2: No jezdím aj po městě po Brně, ale člověk musí být velice opatrný, ale ten skútr má výhodu, že tím autem na křižovatce ujedete, přidáte plyn a ty auta zůstanou za váma, jo, takže skútr je do města velice šikovný, jakkoliv se zaparkuje a musí člověk být strašně opatrný, no. Taky jsem se vyboural, než když jsem měl tu první Betku, to Javetu, to jsem měl 15 roku, tam v autoškole mě udávali jako ostrašující příklad, že jsem nejlepší uměl vyhlášku a první jsem se vyboural.
1: No ale tak nic vážného, to bylo předpokládám.
2: S kamarádama já jsem měl za ním blízko, on si vzpomněl, že se musí podívat, kolik má benzínu a já jsem nestihl zabrzdit a přes něho jsem přeletěl. Teda. To byla první havárka v 15.
1: První a nic horší už pak nepřišlo?
2: Ne, no potom ještě jednu havárku jsem měl, to jsem měl zase od tety z Hoštejna do v Přerově. Ona mě strašně nabalila, to jsem měl toho skútera, tam se mohly před kolenama tašky nosit. A jsem jela, taška mě spadla na brzdový pedál, přede mnou jelo auto, ono přibrzdilo, já jsem chtěl přibrzdit a stoupil jsem na tašku, tak jsem jel do příkopí a smůla byla, že tam byl mostek, tak jsem skútr zůstal před mostkem a jsem ho přeletěl, jo, v příkopě. Nic se mě nestalo, ale nešli otočit řídítka, to bylo před Přerovskýma strojinama, tak jsem ho tam rozdělal. Přerovský strojinárně to vyrovnali a dojel jsem domů.
1: No tak my vám přejeme, abyste pokaždé přijel šťastně a bezpečně domů. Poslední otázka. Bylo komu předat vaši lásku k motorkám, nějakým mladším generacím?
2: Ne, máme dceru, ale denně jezdím, říkám, nakupovat teď na zahrádku, jako a jezdím 61 let na motorce, no.
1: Klobouk dolů. Tak i nadále spoustu bezpečných kilometrů přeji.
2: A strašně rád vás poslouchám, abyste nejpříjemnější hlasatelka ze všech nočních línek, jo. Strašně vás rád poslouchám.
1: Děkuju, já se snažím a mám vás ráda všechny, tak doufám, že to necítím.
2: No, taky pocházím ze Slovácka, jo, takže...
1: Tak to jste tady...
2: Tady v Brně jsme, u Brna jsme jako náplava, no.
1: Elán, kapela, láska moja, písnička i pro vás, tak vás moc zdravíme.
2: Děkuju, všechny zdravím a dobrou noc.
1: My děkujeme. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: někoho je nejkrásnější na motorce rychlost, pro jiného krajina, cesta, pocit volnosti. Co jste na jízdě milovali právě vy, tak o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A přichází ze Zlína pan Dan, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Tak my už jsme mimo éter probrali tu jízdu žen na motorce, na té čezetě, jestli to říkám.
1: Na skútru.
0: No a, aha, tak to ještě něco jiného. No, tak vidíte, co, a úplný like jsem, ale o to víc mě to baví poslouchat a seznamovat se třeba s nějakými novinkami. Pro mě novinkami, o kterých mluvíte, třeba motorka pro ženy. Vy jste teda připomněl, že to je kvůli tomu, že měly dámy sukně. A teď
1: to bylo pro spolujezdce, myslím si, že to asi nešlo řídit, určitě to bylo jenom jakoby spolujezdkyně, že mohla sedět bokem vzadu na té motorce kvůli dlouhým šatům. A bylo to jenom na tom skútru vlastně povolené. Já, samozřejmě, že kdo jezdí na motorce, tak tohle dost dobře nechápe, není mu ani jasné, jak tohle mohlo fungovat z bezpečnosti a z ovladatelností té motorky, ono, jako to asi dost nefungovalo, spíš to byla taková reklamní věc, zase pomalu. No, jak ta motorka dokázala jet relativně rychle, ta jako klidně ke 100 kilometrům, 80 to určitě jelo. Ale tohle bylo zajímavé, no, že se sedělo takhle bokem, ta doba byla úplně specifická tenkrát, bylo dovolených spousta zvláštních věcí. Prodával se ostříc žiletek do zrcadla, kdy do rána byla naostřená žiletka, jenom vlivem malé pyramidy, ta se normálně dala koupit v té době. Bylo zajímavých, spousta věcí se prodávalo.

0: vidím někoho, kdo sedne na motorku a krátká sukně a tak dál, vůbec žádné vybavení. A ta motorka je především, musí člověk počítat, že je to nebezpečné, že tam je, dojde k pádu, jo. Je tam ta možnost, že dojde k pádu. A musí všechno pro to udělat, aby se to nestalo, ale musí s tím počítat, že se to může stát. Samozřejmě se to stává jednou za čas. Záleží, jak se jezdí na té motorce, jestli se jezdí citem, anebo jestli je to jako dopravní prostředek třeba do práce a člověk přizpůsobí tu rychlost, anebo to vnímá jako pocitem, takže vlastně jezdí i rychleji a tak dále, tím vlastně se vystavuje tomu riziku. Dneska je to hodně složité. Jo. Dneska v zásadě motorka, která, motorku jsem nahradil kabriem, to byla jediná možnost, si myslím, že dneska je aspoň částečně eliminovat problém. Jo, který vlastně s tím je a to, co tady je v té republice, jak vlastně ta společnost je celá polarizovaná, tak ta zášť mezi cyklisti, motorkáři, uživatelé stezek, ať už třeba chodci versus kdokoliv, kdo se pohybuje po silnici, tak není to stmelené, jo, ne, ale jde to ze zhora, si myslím, jako to je můj názor, že tam, kdyby přišlo k tomu stmelení nějakému těch lidí, aby se k sobě chovali líp, tak to bude fungovat. A tohle nefunguje. Jo, jsem z toho takový zoufalý, protože člověk jezdí na tom kole a pohybuje se v tom klasickém provozu. A tohle úplně to dobře nefunguje s tím. A zatím to nikoho nenapadlo to nějak jakože stmelit.
1: Já tam teda taky žádnou souhru nevnímám, takže s vámi souhlasím, jakoby si ta jedna skupina účastníků toho silničního provozu neuvědomovala tu druhou a vlastně ani nevím, to, kde se to vzalo. Vy jste říkal, že to jde zhora, ale
0: jde
1: vlastně
0: to ze zhora 100%, i každá informace, hodí se to, té společnosti se hodí, aby jsme nebyli jednotní, jo, já nevím, teď asi to určitě ten vstup. Tady to rádio není úplně o tom to takhle jakoby politicky nějak stočit, ale ono to bohužel k tomu všechno spěje, tam to začíná. Takže vlastně to začalo někdy zhruba, to vypuklo někdy před covidem, kdy se snažili nás jakýmkoliv způsobem rozdělit a od té doby to pořád pokračuje. Pořád nás někdo dělí a nutí nás k tomu, aby jsme se rozdělili a aby jsme vyslovili jakýsi názor, a který není založený úplně na pravdě, je založený na informaci, která ta informace nějakým způsobem podujatá a tímhle tím směrem míří, aby my jsme si vybrali.
1: Kam až jsme se dostali od těch motorek, vidíte? No, tak vy teda na motorce teď aktivně nejezdíte, ať jezdíte na čemkoliv, zejména tedy na kole, když jste o tom mluvil, tak vám přejeme, abyste vždycky bezpečně dojel, kam míříte. Děkujeme za to vysvětlení té jízdy na skútru. Pro ženu, našla jsem si to na obrázku, vypadá to zajímavě, našla jsem si takový reklamní leták černobílý, který tehdy asi propagoval tady ten stroj. No. Je to zajímavé. Opatrujte se a zase zavolejte. Naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, nastanou.
1: A dnešní motorkářská linka, noční linka Českého rozhlasu bude končit. Ano, dívám se na čas a je to tak. Tak děkuju za všechny telefonáty, příběhy, vzpomínky. Myslím, že jsme dnes společně ujeli opravdu pořádný kus cesty. Přeji tedy klidnou noc, pokud vás zítra čeká nějaká cesta, ať už na dvou, čtyřech kolech nebo pěšky, hlavně ať vede bezpečně do práce, domů, na nákup, kamkoliv. Od mikrofonu z Línského studia se loučí Jarka Barboříková. Já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek v Noční lince. Do té doby se opatrujte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Už dlouho jsme v divadle pro vaše uši neseděli v kavárně, já nevím, jen tak nad partií šachu, anebo ještě lépe nad stránkami otevřených novin. Co třeba takové Národní listy? Může být? A v nich pár fejetonů spisovatele a novináře Jana Nerudy. Tak dobrý večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tohle mě, poslechněte Věru, hodně pobavilo. Když jsem v archivu hledal, co z Nerudových fejetonů máme ve zvukové podobě, nejenom, že jsem našel ty známé Vzpomínky vandrovní, přečte je pan Miloš Nedbal, ale taky fejeton O cestě tramvají. Ale pozor, nejenom to. Ten fejeton totiž začíná tady na Invalidovně. Tady začínala vůbec první koně spřežená tramvaj v Praze, jenom malý kousek od místa, kde to dnešní Divadlo pro vaše uši pro vás natáčíme.
2: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakás maminka s dorostou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. A salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná Nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Že prý pořád ještě nemůžou nalézt ty poklady, které měl Abdul Aziz, míní mužský hlas kdesi ve vagónu. Ať prohlídnou jeho prádlo, snad si je dal do punčoch, jako má babička Ptolary, míní jiný. Ale falešných bankovek je prý v Haliči, no, plné noviny jsou jich. Tedy ať pozbírají ty noviny. Jungmanovi sady, hlásí konduktor. My jedeme až k prašné bráně, volají ty dvě ženské, jakoby ve strachu, že je někdo z vozu vyndá. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Teď znějí ty lístky už dost slušně česky. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí. Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak tresce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Tamhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí, hlupáci. Za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. Kočí hladí svého líného koně bičem a pořád něco k němu nebo k sobě mluví. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy a když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Ale cítím, že samota začíná na mého ducha již působit. O samotě rostou nejvyšší palmy a pnou se cedry do nebes. V samotě budí se vyšší život. Cítím, jak ke mně přistupuje poezie. Nebešťanka, rychle. Už stojí první verš v notiční knize. O samoto, já vím, co při tom verši cítím. Teď jen jak dál, ve mně všechno víří. Přemýšlejme. O Tannenbaum. Tannenbaum nevede k ničemu. Kdybych se okamžitě propadl, nenapadne mě jiný rým než o samoto, ty turecká holoto. A to přece nejde. Zahleděl jsem se na koleje před námi. Jakoby někde po nich musil rým běžet. Koleje jdou do nedozírna. Náhle se mně zdá, jako že ty koleje vyjeli kolonisté před námi, kteří se první ubírali pustým pralesem. Prales stojí, musíme na vlas v těch kolejích za nimi. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, my jsme cestovávali přece jen pěkněji, nežli se cestuje nyní. Nejsem chvalořečníkem minulých dob. Je ale zcela přirozeno, že také ty doby minulé měly své zvláštní, své půvabné stránky a pamětník jich, že tedy o nich mluví. My cestovávali, abych tak řekl, hloub. Dojmy nemíjeli tak rychle. A to je dobře, zvláště pro mladou duši. Kde se člověku líbilo, tam se pozdržel, natáh a díval. Obraz, ať kraje, ať lidí, měl času dost ponořit se až na dno duše. Člověk mohl kraj a lidi si zamilovat i musil milovat vlast a národ, když sám poznal, co je v nich krásy a dobra. My cestovávali tedy češtěji. Dnes přelítneš za 6 hodin půli Čech a naučíš se považovat zemi svou rodnou za nepatrnou. A dále. Jak vstoupíš do vagónu, cítíš se už jaksi v cizině. A jakže se chová i dnes ještě Čech nečesky v cizině, žalno mluvit. My, ale nač pak potřebuju mluvit tak vážně a důkladně, já zkrátka pravím ještě jednou. My cestovávali pěkněji a punktum. Kde pak například spíte dnes, vy cestovníci? Ha? V posteli. A zítra zase v posteli. A pozejtří a za 14 dní a pořád v posteli. Jediný rozdíl, že postel je dnes dražší a zítra lacinější, že je dnes špinavější a zítra čistší, že dnes je na ní pokrývka delší a zítra kratší. Já ale spal jeden den na půdě v seně a druhý na slámě ve světnici a třetí na snopech ve stodole a čtvrtý v peřinách u faráře a pátý zase v seně na formanském voze. To se vám zbíhají sliny v ústech. A jak já jsem například umýval zmoknout, o tom nemáte vy už ani pojmu. Zmoknete snad taky někdy, ano, ale pak otevřete svůj v hotelu pozůstalý ke všemu ještě nepromokavý kufr a vyndáte si suché prádlo a máte po radosti. Ale nám v hotelu nepozůstalo nic. My nesli plátěný pinklíček s sebou na svých mladých zádech a pinklíček promokl zároveň s námi a taky až na kůži, totiž až na tu naší kůži. A v něm promokly obě záložní košile, bez toho snad už špinavé. A když jsme konečně někam pod střechu vešli, stáli jsme tu, jako kdyby nás z vody vytáhl a ženské pobíhaly kolem nás a usmívaly se přívětivě. Chudáček, študent z Prahy, člověk by ho mohl ždímat. A kliky cvakaly a dveře bouchaly a hospodyně už tu nesla košili hospodářovu. Vemte to honem na sebe, pane student. A člověk se stydlivě postavil někam do kouta a už byl v té košili hrubé a seděl za stolem a ženské se smály a rozvěšovali to promoklé prádlo a stavěli boty k peci. I bože, to byla krása. Student z Prahy byl vítán všude a všude. Ach, a taková cesta s formanem. Člověk mohl slézt a hodinku se projít a třeba si jít trochu i jahody sbírat. A zase, kdykoliv chtěl, vylezl si na vůz a zakolíbal se v seně do dřímoty. To bylo jiné pohodlí, než dneska ve vagóně. Ach, ty krásné staré časy. Ach, to krásné staré cestování. Já neříkám, že moderní cestování nestojí snad pra za nic. Ono má také své výhody jisté. Rychlost, poměrnou láci, ještě snad jiné věci, ale ta bývalá romantičnost, ta romantičnost, nezoufejme si ale. Snad je ta doba nynější jenom přechodní. Snad se vrátíme přece zase ke svým zvykům dávným. Jednotlivé známky naplní už nyní mou duši věru radostí upřímnou. Nepodnikají někteří moudří jednotlivci už teď daleké opravdové cesty, například na bicyklech? Nebo na malých veslových loďkách? Není v tom snaha po cestovatelské samostatnosti? Návrat ke starým časům? Myslím, a téměř jsem přesvědčen, že skutečná zlatá doba pro cestovatele vlastně teprve přijde. Že přijdou časy, kdy cestovatel bude užívat si se všech možných pokroků lidských, ale také vyhovovat každé své osobní lákavé choutce. Kdo bude chtít, ať si pak letí třeba po balónu. Kdo bude muset, ať se třeba dá naložit na vlak. Kdo bude chtít užít cesty doopravdy, vezme si zase pinkl nebo se smluví s formanem. To bude radost, až povandrujou zase mladí i staří. Arci, Rozdíl bude přece vždycky, podle stavu, podle věku. Nějaký pan Rada Pinkl asi neponese. Ten si koupí pěkný malý vozík, přepnutý plachetkou nízkou, zapřáhne pěkného psa, postaví se sám s popruhem přes prsa k podsední straně voje, milost paní Radová chytne se vzadu rozpěráku, aby pomohla tlačit, a hajdy kupředu. Pes začne vesele štěkat, pan Rada začne rozpustile vejskat. Ej, to bude radost, to bude radost. Na večer si pak zajedou do hospody. Paní Radová zasedne si na lavici, pan Rada vyjde si ještě do obce. A pak se vrátí a s pýchou položí na stůl před svou milostivou hrstku drobných. To jsem sežebral. Teď vidíš, že bych tě uživil, i kdybych nebyl Radou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tématem Nerudových podčárníků, fejetonů, bylo ledasco. Jako milovník Verneovek, však si je z Paříže přivezl k vydání do Prahy, snil Neruda třeba o tom, co s námi jednou udělá nebo co s námi dokáže udělat moderní technika. A jindy zase stačil jako námět pro jeho novinový článek, jak záhy uslyšíme, třeba jenom dopis jedné z čtenářek.
2: Přece jen to byla jen jedna jediná řádka, ale zajela jako dýka. I hned v úterý přilétl ten rozčertěný andělskou rukou psaný lístek. Když navrhujete výstavu starých panen, proč pak nenavrhujete také výstavu starých mládenců? Vyzývám vás, abyste navrhl hned příští neděli. Jste-li muž poctivý a spravedlivý. Zalezl jsem do své poctivosti a spravedlnosti jako zajíc do zelí a byl jsem tichý. S bohorovnou nonšalancí mluvil jsem příští neděli o něčem zcela jiném. Ale i hned zase v úterý byl tu lístek. Tedy jste nenavrhl. Já vím, teď co si o vás inu nenavrhnul, protože kdyby tam byla starých mládenců celá sbírka, za 24 hodiny by stromovka uschla a spustla. Děti po širé Praze by dostali psotník. Na 4 míle kolem ovoce by zčervivělo, brambory schněly, ptactvo vyscípalo po nebi i po zemi. To by byl ukrutný pohled, hrozný, hrozný. Už to slovo starý mládenec, naznačující něco naprosto protismyslného, nepřirozeného, baziliška, velikou potvoru hadov, to se přiznám, něco protivnějšího na tom světě neznám. Naproti tomu, bože, jak krásný výraz, jaký vznešený pojem je ve slově stará pana. Stará, ale lilium, nedotknutá, nedotknutelná, bytost tichá, obraz oddanosti svaté. Snad, že kamenitý svět a trnitý život do její duše naházeli zloby, ale pana dovedla všechnu svou zlobu vpravit aspoň do společenské formy a ještě nás, andílek, tou zlobou svou baví. Za to, starý mládenec, jed, jed a jed, zloba neskrocená, společensky protivná, tvor, kterému se snad každý na světě vyhne, vždyť pro pána Boha, starý mládenec, nesmí s jinými lidmi zasednout dnes už ani k témuž stolu. Je tomu zrovna půl hodiny, co mě pošta vysypala na můj stolek gratis exemplář knihy Starý mládenec sám sobě kuchařkou, čili 300 receptů. Ach ano. Stará pana dojímá, budí soucit, politování, aspoň u toho, kdo ji nezná. Ano, četl jsem na staropanenský osud již i výborné básně. Se starým mládencem ale politování nemá nikdo. Literatura se ho bojí, i ten rozpustilý úsměšek národní písně se mu vyhýbá. Není divu, prosicená zloba. Říkáli se, že ve dvou babách vězí tři čerti, mělo by se věru říkat, že v jediném starém mládenci vězí 5 krokodýlů, 7 štírů a 11 netopírů. Já netvrdím, že starý mládenec je už od narození zlý. Ach ne, on také je synem lidské matky, jenže on stal se. Stal se zlým a když pak už jednou začal, také pokračoval. A to jen pro ukrutnou lítost vnitřní, ne snad lítost nad tím, co ve svém životě hanebného spáchal, nýbrž čeho kdy kde v tom směru zameškal. I vždyť já to vím, já mu to řekl už několikrát do očí. Vidíš, trdlo, řekl jsem, co bylo v loni, nikdo nedohoní. Vlastně je to nemoc, tohle staromládenectví. A nemoc nakažlivá, až nebezpečná. Dnes, jak tvrdí úsloví, je v Čechách mnichů víc než předusem. Choďte pak po nich, po těch mnižších mládencích a ptejte se po příčinách. Interview je dnes módou. První vám řekne, nemohu vystát děti. Druhý? Ženy dnes požadují mnoho, kdo nemá 3000 ročně, musí na ně krást nebo dluhy dělat. A třetí, i když ono trvá manželství tak dlouho. A z tohohle chumlu by se tedy měla udělat výstava? Jak pak? A měla by se ta výstava udělat světová? Pouze česká? Jenom pražská? A jak to pak uspořádat? Starý mládenec se neusmívá, neodpovídá, nebaví. S ním se nemůže na podium jako na výstavě krasotinek. Dát ho tedy do klece jako medvěda hyenu s nápisem nedráždit? Nejlíp by asi bylo postavit hradu celý, jako v klášteře, chodbou kolem nich by proudilo obecenstvo a hledělo dovnitř dveřmi ze skla jasného, neprolomného. Pohled by to byl náramně poučný pro mladé holky, pro jejich otce a matky, pro pány manželi. Bohužel arci poučná stránka lákává jen málo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí. Tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877 a to v městě Praze vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 tisíc mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle, jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi. Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmá může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí přitom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuj jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Panička telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: S Janem Nerudou se mi připomíná i skoro zapomenuté slovo, totiž hokynář, kupec nebo obchodník smíšeným zbožím, od potravin až po domácí potřeby. Někdy se taky říkalo hrstkář, protože se počítalo a vážilo na hrstě. Dneska máme místo hokynářů oblíbené malé prodejny nebo taky večerky a hokynář už nám zůstal jenom vzpomínkou, třeba právě v Nerudově fejetonu, který přečte Bořivoj Navrátil. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Když se někdo už dost nasloužil, zatouží panovat. Voska od fiakru, který si cosi nahospodařil, desátník nebo šikovatel, který sloužil 20 let a má za nevěstu vyhlédnutou kuchařku s několika sty zlatými, venkovský řemeslníček, který prodal chalupu. Ti a jim podobní se touží usadit v Praze při nějaké tiché práci. Třeba stát se domovníkem, být druhým po domácím pánu, shlížet s chladně vytaženým obočím na hemžení na ulici a s nedbalou elegancí krátce odpovídat jo, ne. Mít k dispozici dřevěnou židli v průjezdu a sedávat na ní s dýmkou v ústech a koštětem v ruce. Nebo se stát hokynářem někde ve čtvrti, kde je převáha chudého lidu, který ještě nedospěl k tiché práci. Panovat zkrátka buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině. Jde-li však spojit obojí, být současně hokynářem i domovníkem, je pro takové lidi ideál ideálu. A za 20 let je z domovníka sám domácí pán. Dnes se chci především věnovat hokynářům, kterých je v Praze jako máku. Mimo příkopy je v Praze sotva 10 ulic, kde by aspoň v průjezdu nebyl nějaký ten malý krámek. Přiznám se, že nevím, kolik jich je. Vzal jsem několikrát do ruky anotaci, ale při pohledu na drobně počištěných 20 sloupců, kdy každá řádka značí jednoho hokynáře, sklesly mi vždy ruce a řekl jsem si, že to ponechám mladším očím. Vím, že ve Vídni jich loni bylo 3800, tedy v Praze předpokládám něco kolem třetiny. Zprávu o hokynářích mám z vídeňského Fragner Zeitung. V němž Theodor Scheibe uveřejňoval na pokračování velký román Der Geißler von Spittelberg. Oni totiž oba pojmy Fragner a Geißler značí švec a obuvník. A jen Fragner zní noblesněji. Takovéhle prázdné píchy a namyšlenosti nemá pražský hokynář zapotřebí. On není v žádném zvláštním hokynářském spolku, který o sobě vydává časopis. A musím říct si, že jsem také nikde po Praze nečetl nápis Dvorní hokynář. Snad protože pražský hokynář nemá důvěru v pražské prince, kteří by s krejcarem od maminky hned k němu přiběhli koupit si cud špalek. A přitom, o bože, co jsme se my praští neprincové nalítali k nejbližšímu hokynáři. Jak věrně jsme mu donesli každý krejcar, ať už poctivě či nepoctivě nabitý. Jak ochotně jsme k němu zaskočili, když matka potřebovala ještě kousek zeleniny. Jaké to bylo gusto tajně si uštípnout růžek marcipánu, vyrýpnout z bečky na nehet povidel nebo ukrást z hromádky jablko. Jak dychtivě jsme do sebe nasávali silné zvláštní aroma hokynářského krámu, skládající se z výparu povidel, petroleje, kyselého zelí a vepřového sádla, míšeňských jablek a zrajícího síru. Dnešní aroma hokynářských krámků je ku podivu stejné jako před lety 30. Vůbec celý krám je uvnitř uspůsoben úplně stejně jako dřív. Venku na ulici jsou ošatky a koše se zelnými hlávkami a bramborami, které se i dnes nakupují podle staré dřevěné mírky, neboť pražský hokynář je nepřítel všeho novátorství a pokroku a nehodlá nic vážit na kila. Na veřejích visí klec s kanárkem, vedle otýpky špejlí na jitrnice. Ohřebík vedle, svazek makovic a svazek peroutek na pomazání buchet či masa a kolíky na prádlo svázané do věnce se naparují hned vedle. Pátravé oko vidí, že výše jsou rozvěšeny bílé hliněné dýmky a měchy na tabák, věnce česneku a cibule. Na polici pak stůčky hadrů k mytí podlahy a malé kartáčky na mazání bot. Vedle se naparují větší kartáče rýžové na dlaždice a podlahy z prken, slaměné mošny, štětky na bílení, válce na nudle a trsy rozličných vařeček. Půl vchodu do hokynářství zabírá stůl, na něm housky, rohlíky, bochničky chleba. Na šteláři několik sklenic se starým cukrovým a zaprášeným marcipánem, pak lahve s kořálkou značky Hulán, Višňovka, Hořká. Poslední dvě kořálky jsou hokynářova pýcha, ty vyráběl on sám. Zvlášť Hořká je po celém okolí slavná pro svůj přímo zázračný léčebný účinek a hokynář by svůj recept nesvěřil za živý svět nikomu. Inu, je na ní zapotřebí 7 koření, a sice země žluč, hořký jetel, peliněk, kaktus benediktus, pak... Jo, já kdysi znal všechny přísady, ale člověku paměť slábne. A to já jí měl výtečnou. Já dokonce uměl odříkat celé desatero. Pod stolem se válí košťata, smetáky a bílý písek na drhnutí. Uvnitř krámu pult, na něm váhy a závaží, od stropu visí librové svíčky. Za pultem police s nejrůznějším zbožím. Tabulky perníku na strouhání, hroudy másla, korýtka se syrečky, hrnek se šmolkou, sklenice s kyselými okurkami, rajskými jablíčky, sušenými houbami, škrobem. Vedle ošatky s vejci hromada nasekané soli a pyramida krájeného modrého mýdla. Dál v krámě mají své místo hranice dříví, hromada uhlí, košíky s ovocem a pytle s křížalami. Nejdůležitější místo v hokynářství má však mandl. Mandl je jeho srdcem a plícemi. K mandlu se zbíhají všechny služky a děvčata z ulice. Mandl je hokynářovo potěšení. Stojí vždy v polosvětle v šerém koutě. Zde při praskání válců a skřípání prken se sousedkám nejlépe probírají všechny klepy. Kolem jdoucí panička nevidí, je-li její služka pilná, nebo jen tak stojí a vylévá si srdce. Neslyší, jak s prstem na rtech vypravuje, co všechno u ní doma vyšpehovala. A hlavně nevidí, zdali tam nestojí s nějakým kaprálem. U mandlu sbírá hokynářka všechno to bohatství názorů a postřehů. Tam se pro ní otevírají všechny tajné komnaty okolních domů a rodin. Hokynářka bez mandlu je král bez říše, Sibyla bez věšteckého daru, Leonardo bez rukou.

Pražský hokynář, abych také něco řekl o jeho stránce mravní, je občan ctihodný. Má na starosti potřeby celé ulice a musí tedy za její obyvatele myslet. Musí znát celoroční cyklus a vědět, co kdy do zásob objednat. On musí dovést okurky a narazit sekírku na topůrko, vypucovat klíčící brambory a včas polít sýr pivem, aby uzrál. Má tuze namáhavé povolání, neboť musí ještě vypít loňskou kořálku, která nešla na odbyt, denně stát nepohnutě s dýmkou v ústech ve veřejných krámu a po případě dojít časně z rána na trh a vynadat překupnicím, aby levněji získal, co potřebuje. Pak také musí děvečky a sluštičky, které přicházejí na mandl, leckam štípnout, aby měli radost, že se líbí. Avšak musí dávat pozor, aby jeho žena štípání do dívčích sukní nezahlédla. Pozoroval jsem na pražských hokynářích zvláštní vlastnost. A to mlčenlivost. Jejich slovo je drahé. Také české hokynářky se vyznamenávají podivnou mlčenlivostí. Je to přirozené. Či chcete-li, je to nutnost. Hokynářka ví nepoměrně víc než jiní lidé, proto musí méně mluvit. Ona zná všechny tajnosti obyvatel ulice a přitom se o ně nesmí podělit. Leda večer, když naloží s mužem, počítají, kolik vydělali, mohou všechny novinky bez obav z úst vypouštět. Hokynářka ví, že ona a její muž jsou dobroditeli celého okolí. Paní úřednice od vedle si od ní půjčuje po zlatce a platí jí šesták úroku týdně. Paní profesorová od naproti si od ní bere na lístek po celý měsíc potraviny a když přijde prvního, odvede jí celou mužovu gáži. Hokynářka ví, čím je. Takže celou její bytost ozařuje ona majestátnost, která se dostavuje vždy, když si člověk uvědomí, že panuje. A je-li za svou dobrotivost navíc chválena a uznávána, nabývá vznešeného klidu a ještě pečlivěji mlčí. Proto každý, kdo se už dost nasloužil, zatouží panovat. Třeba být domovníkem nebo hokynářem. Panovat buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině.